Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Depozitář Pop muzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové objevy, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář Pop muzea. Dnes od 7 večer na rádiu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Depozitář pop muzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové objevy, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář pop muzea. Dnes od 7 večer na Rádiu Beat. Hey.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Zapomenout na sváry, vy zapomeňte na to, co jste měli udělat v září a pořádně si naplánujte říjen, který nám začal před 5:57. Tak já vám přeji dobré čtvrteční ráno, nový den začínáme s problémy na D10 směrem na Prahu u Mladé Boleslavy. V omezení před Bezděčínem se vyvrátil náklaďák. Jezdí se tam přes stavbu a kolona je od Kosmonos. Osobákem tedy to můžete obět před město, sjet z D10 na 46. kilometru a vrátit se pak na D10 na 40. Nehodu osobáku, co vylítl ze silnice, budete mít z Příbrami na Rožmitál za Bohutínem a pokud jedete z Těšína na Frýdek Místek bez dálniční známky po souběžné 648, tak ta je na průjezdu Dolními Tošanovicemi zavřená po nehodě auta s cyklistou. A na Hradecké dálnici na Prahu nepřehlédněte na 72. kilometru u kraje stojící kamion s defektem. Dobré ráno.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být teplo a místy větrno, jasno až polojasno, během odpoledne má od západu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 25. Ve frýdlantském výběžku zpočátku nárazy větru 15 až 20 metrů za sekundu, večer bude vítr částečně slábnout.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Bohemians Praha 1905 postoupili do osmifinále MOL Cupu po výhře 5-0 nad třetiligovým Vsetínem. 4 góly dal útočník Krobot, 5. přidal obránce Vondra. Hvězdný cyklista Tadej Pogačar kvůli zdravotním následkům pádu na Vueltě vynechá domácí mistrovství Evropy v Lublani. Slovinský reprezentant chybí v nominaci na šampionát. Včera byl nejteplejší den letošního babího léta. V Doksanech a Husinci Řeži teploty mírně překročily 26 stupňů. Dnes se ještě mohou místy dostat k 25, zítra ale přibudou hlavně v Čechách mraky a na západě může slabě zapršet. O víkendu se vrátí slunečné počasí s teplotami 20 až 22 stupňů. Výraznější ochlazení se očekává nejdříve v polovině příštího týdne. U Nového Jičína začala stavba posledního většího chybějícího úseku dálnice D48. Přestavba celkem 4 kilometrů přijde na 900 milionů korun. Hotovo má být na konci roku 2028. Šéf ŘSD Radek Mátl o dopravních omezeních říká.
2: Budeme zase dopravu svádět na ten jeden jízdní pás a budeme postupně realizovat ten druhý, takže budou zde jezdit v omezení většinou dobu v tom režimu 1+1 jízdní pruhy. Naštěstí my jsme si to vyzkoušeli na těch ostatních úsecích a nekonají se nějaké zásadní problémy, zásadní kolony. A každopádně určitě to komplikace je. Po dobu té stavby zde bude to dopravní omezení, který vnímáme vlastně na té silnici 1.48 a na té dálnici D48 poslední roky pravidelně, protože všechny ty úseky se postupně přestavovaly do toho dálničního profilu a všude ty omezení byly.
1: A nakonec Apple má zaplatit rekordní odškodné za porušení patentů na hmatovou odezvu. Porota přiznala firmě Texion Technology přes 122 miliard korun za technologie použité v iPhonech a Watch. Apple se chce odvolat. To byly zprávy a začíná čtvrteční ranní vysílání Rádia Beat.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

Já plním přání na počkání. Billy Joy Armstrong zpíval Wake Me Up When September Ends, tedy mám vás budit, až v září bude v tahu, a tak se stalo. V kalendáři býťáků jsme otočili list a v říjnu nám bude dělat společnost Vašek Neckář. Autor těch fotek Martin Beck mi prozradil, že ta fotka vznikla na festivalu Na Okoři. V pražské Malostranské besedě dneska koncertuje Olin Ness, Chleba a ETC. Dneska už je tedy vyprodáno, ale koukala jsem, že na zítřek případně ještě pár místeček by bylo. Kabáti ti dneska budou koncertovat v Plzni, no a Roman Dragoun, ten bude mít večer koncert mezi knihami v čítárně Městské knihovny v Plané nad Lužnicí. A to se hodí, protože dneska v rokové detektivce na Beatu můžete vyhrát jeho životopisnou knížku, kterou sepsal společně s Petrem Graciasem a taky textařem Milanem Princem. Ta knížka se jmenuje Rokový apoštol Roman Dragoun. A roková detektivka bude od 9 a ke knížce se přidáme ještě CDčko našeho Pepi Lábuse Délka vteřiny. Jinak vememe to na minuty, je 6.13.

Dobré ráno, býťáci, je tady čtvrtek, začal nám říjen, vláda nám zase bude regulovat ceny pohonných hmot, ale jenom my se rozhodneme o tom, které dvě desky si příští týden na Beatu pustíme celé. Hlasovací anketu najdete na našem webu na stránce radiobeat.cz. U půlnočních alb to funguje tak, že deska, která dostane nejvíce hlasů, zazní komplet v úterý a ta druhá potom ve čtvrtek. Dneska je čtvrtek a dneska nás čekají Slováci, Collegium Musicum a jejich album Continuo. A propo, celá deska dneska zazní na Beatu i po 14. hodině a ta deska bude stará přesně půl století, protože do programu Beatu se vrací náš podzimní speciál Půl kila roku.

Kapela Progress 2, ve které jsme slyšeli i Romana Dragouna, a od Kaneho mi přišlo upozornění, abych se mrkla na Romanův e-mail a trošku poupravila informace, co jsem vypustila. Ano, v noci Roman napsal na své facebookové stránky: moc se omlouvám, ale v neděli jsem si zlomil žebra. Myslel jsem si, že to nebude tak hrozné, ale nakonec budu muset zrušit koncerty. Takže dneska bohužel v knihovně v Plané nad Lužnicí nebude hrát a zpívat Roman Dragoun, ani zítra v Kutné Hoře, ani v sobotu ve Vracově na festivalu Big Bosch, tedy bohužel. Takže mám vás pozdravit od Romana, jinak Romanovu knížku, jak jsem říkala, Rokový apoštol, a k tomu taky CDčko Délka vteřiny od Pepy Lábuse můžete dneska po 9. vyhrát na beatu v Rokové detektivce. Romane, ty srůstej.

Fotbalisti Bohemky včera v poháru potvrdili roli favorita. Z Valašska vezou výhru nad Vsetínem 5-0. Čtyřikrát se prosadil Ladislav Krobot. A to ti vám řeknu, že to je šikula. Stejně jako já nebo Luboš Pospíšil se narodil v Jeseníku a na dresu máme nejoblíbenější číslo 9. Jestli nakonec budou v osmifinále MOL Cupu 4 pražské celky, o tom se bude rozhodovat zítra na Julisce, kam zajíždí Jablonec. A 28. října se hraje poslední zápas třetího kola Plzeň v Jihlavě. Los další rundy bude příští pátek. A už zítra se dozvědí Sparťanky, proti komu budou kopat v osmifinále evropského dámského poháru. V soutěži, se kterou se včera prohrou 1-4 v Trondheimu rozloučili Liberečačky. To chlapská 21 oplatila Bulharům porážku v kvalifikaci o euro a k poslednímu kolu skupiny pojedou za 2 týdny do Portugalska s jistotou účasti v baráži.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 6:30 a do Královopolského tunelu v Brně směrem od Žabovřesk na Královopole se snažilo narvat něco většího, takže v tomto směru je Královopolský tunel uzavřen. Už skončily problémy na D10 u Mladé Boleslavy směrem na Prahu, ale na Hradecké D11 směr Praha nám to tam zúžili ještě více u Poděbrad. Na 35. kilometru u exitu Pečky se jezdí jenom jedním pruhem a fronta na půl hodiny začíná na 40. kilometru. Dobrou jízdu, případně dobrou společnou kávu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat. Rádio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku. Rádio Beat. Počasí.
2: Dnes má být teplo a místy větrno, jasno až polojasno, během odpoledne má od západu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 25. Ve Frýdlantském výběžku zpočátku nárazy větru 15 až 20 metrů za sekundu, večer bude vítr částečně slábnout.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Naše hokejové kluby se zabývají možností, že by Slovan Bratislava hrál českou extraligu. Slovenští zástupci klubu představili vizi a Češi chtějí další informace. O případném vstupu zatím nerozhodli. Maximální cena nafty dnes bude 48,72 koruny za litr, u benzínu 46,14. Ministerstvo financí hodlá denní limity určovat zatím do konce října. Modernizace 20-kilometrové trati z Hradce Králové do Týniště nad Orlicí dostala peníze.
3: To přinese druhou kolej a zvýšení rychlosti až na 160 km v hodině. Díky tomu se zvýší kapacita důležité odklonové trasy a jízdní době se zkrátí o několik minut. Je to už v procesu. Luboš Dvořák, východní Čechy.
2: Nike po 18 letech opustí index S&P 100 kvůli dlouhodobým problémům firmy. Její akcie za poslední rok prudce klesly a ztratily téměř polovinu hodnoty. A nakonec v Národním památníku na Pražském Vítkově je nová stálá výstava Symboly státnosti. Jsou tam například první návrhy československé vlajky nebo legionářské prapory. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Rádio Beat. Klasy.

Ne, Býťáci, jeho písně neodpočívá. My jsme si teď hráli s Vlaďou Mišíkem, tedy jeho text. Dneska má totiž narozeniny 95. pan Jiří Suchý. 79. narozeniny pak má Martin Turner, někdejší basák, zpěvák a zakládající člen kapely Wishbone Ash. Jako většina mistrů basy začínal, co by doprovodný kytarista, ale pak skupině chyběl někdo tlustým strunám a tak se obětoval, ale trsátko si nechal. A než si vydělal na pořádný nástroj Gibson Thunderbird, přezdívaný pro specifický dřevěný design kriketová pálka s křídly, tak hrál na nějakou šunku. A když s tím přišel poprvé do nahrávacího studia, manažer mu raději pronajmul lepší nástroj. Tak my si teď nebudeme hrát z jedničky Wishbone Ash, ale z trojky Argus z roku 1972, skladbu, která se jmenuje Suntime World. Začíná v pomalém, takovém melancholickém tempu, ale nebojte, v polovině se zlomí do energického roku a v tu chvíli Martin Turner spustí melodickou, rychlou a pulzující basovou linku, která doslova pohání celou píseň dopředu a dokonale doplňuje pověstné zdvojené kytarové linky Wishbone Ash.

Nabí tu parádní Wishbone Ash a song o chlápkovi, který sice cítí, že mu svět někam prchnul, ale je mu to úplně jedno. Nabí tu oslavujeme 79. narozeniny basáka a zpěváka Martina Turnera. Ten z kapely, kterou založil a hrál v ní s přestávkami skoro 30 let, opustil neúplně v dobrém. Potom proběhl soud, který rozhodl, že nesmí používat zavádějící název Martin Turner's Wishbone Ash a od té doby proto vystupuje pod obměněnou, ale zcela jasnou značkou Martin Turner X Wishbone Ash. Teď Deep Purple.

Hokejisté Philadelphie vstoupili do nové sezony NHL historickým debaklem. Ještě první zápas nikdy neprohráli 0-7 a přesně tak se to v noci stalo po bitvě o Pensylvánii. Tučňáci z Pittsburghu zasypali brankáře letců Čecha Daniela Vladaře celkem 38 střelami, přičemž z prvních 18 dokázali vytěžit 5 gólů. Palátovi Islanders začali sezonu prohrou 1-2 na ledě Toronta a nečasovo Colorado i s jednou asistencí rodáka z Nového Města na Moravě vede přestřelku z Los Angeles 8-4. V Denveru chybí do konce zápasu nějaké 2 minuty, nám do 7. hodiny a do zpráv na bítu minut 6. Je 6:54.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 7 hodin, psal Čestmír, že u Poděbrad směrem na Prahu mají dálnici D11 Hradeckou svedenou jenom do jednoho pruhu, takže spíše stojíme, než popojíždíme. Ano, na 35. kilometru se na Prahu na Hradecké dálnici fakt jezdí jenom jedním pruhem, s tím, že fronta na 40 minut už je od 42. kilometru. Opačně situace není lepší a provoz na Hradec drhne už před Sackou z 23. kilometru. A špatně se na Hradeckou dálnici najíždí u exitu 39. Od Poděbrad je kolona na té 38. už před kruhákem od Teska. A propos 38.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Dnes má být slunečno, během odpoledne od západu částečné přibývání mraků. Teploty 20 až 25, na horách kolem 16, na Šumavě 20 stupňů. Vítr ve frýdlantském výběžku zpočátku s nárazy až 20 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: České hokejistky vstoupily do turnaje Eurohockey Tour v Lahti porážkou s domácím Finskem 0-2. Fotbalistky Sparty postoupily do osmifinále Evropského poháru, v odvetě porazili Farul Konstanta 4-0. Liberečanky naopak skončily po domácí výhře 3-1, prohráli v odvetě na hřiště Rosenborgu 1-4. Předehrávka 7. kola hokejové Tipsport Extraligy se bude hrát v pražské O2 aréně. Podrobnosti má Petr Plintovič.
2: Sparta v domácí aréně tentokrát přivítá České Budějovice. Úvodní buly padne v 6:30. Lépe v tabulce jsou na tom zatím hráči hostujícího Motoru. Na čtvrtém místě mají o 3 body více než Sparta, které po 6 kolech patří 9. pozice.
1: Sněmovna večer znovu přerušila debatu o vyslovení nedůvěry vládě. Hlasování by se mohlo uskutečnit dnes. Dobrovolní hasiči, kteří se alespoň jednou ročně účastní zásahu, by mohli mít od poloviny příštího roku daňovou úlevu. Senát změnu podpořil. A nakonec Škoda Group testuje nové technologie pro bezpečnější a částečně autonomní provoz tramvají. V Mannheimu a Vratislavi předvedla systém, který rozpoznává překážky v jízdní dráze, chytré řízení rychlosti nebo autonomní pohyb tramvají v depu. Poslouchali jste zprávy Rádia Beat.

0: Pozor, kontrolní otázka. Co mají společného Sting a Tommy Lee?
1: No co, Police.
0: Jo, jak to?
1: No, jeden v Police hrál a druhý měl Police každou chvíli za zády.
2: No, něco pravdy na tom je.
3: To jo.
2: Ale pojďme najít ještě nějaké jiné pojítko. Třeba muzika? Nebo oslava? To je ono. Připravte se, bude to pecka. Sting a Mötley Crüe po celý nadcházející víkend

my head on her shoulder. She said,

Rutherford Fordu v New Jersey koncertují AC/DC, nahrazují to hraní, co tam nebylo kvůli větrné bouři na východním pobřeží USA. A protože jejich klasická předkapela pro aktuální turné Power Up The Pretty Reckless už má závazky jinde, tak si australští elektrikáři našli náhradní předskokany pro poslední letošní koncert. A to Grohlovo Foo Fighters, no to bude velké.

0: Tomáš Macháč na rozdíl od Lindy Fruhvirtové na tenisovém turnaji v Pekingu druhou šanci nevyužil. V hlavní soutěži, kam se dostal díky pozici lucky loser, prohrál hned v prvním kole se slovenským kvalifikantem Molčanem. Tomáš od French Open, kde pak měl čtvrt roku zdravotní pauzu, vyhrál jediný ze 6 zápasů. A dneska bude na China Open hrát první kolo jeho někdejší partnerka, nemyslím jenom životní, ale především myslím na jejich společné zlato z mixu z olympiády, Kateřina Siniaková. Proti Polce Linetové by měla začít hrát za hodinu. Teď je 7.19.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: V Kramolíně u Nepomuku se odjelo finále domácího mistráku v motokrosu. Podrobnosti Petr Kovář.
3: Závody to byly jako řemen. Především to platí pro slabší třídu MX2, kde soupeřili o prvenství celou sezonu Tomáš Pikard a Petr Radouský. V Kramolíně sice vyhrál Radhouský, ovšem titul bere jezdec týmu HT Group Racing Pikard, kterému stačilo třetí místo na stupních vítězů. Mistrem hlavní kubatury MX1 se stal slovenský rychlík Pavol Repčák, který dominoval jasně i v posledním klání a pro svůj tým Orion Litomyšl vybojoval prvenství jak na Slovensku, tak i v Česku. Nyní se motokrosaři přesouvají do Francie, kde o víkendu bude naše trio reprezentantů v sestavě David Widerwil, Petr Radouský, Vašek Kovář bojovat v tvrdé světové konkurenci o postup do hlavní soutěže o trofej národů.
2: Triatlonistka Heidi Juránková obsadila na mistrovství světa ve španělské Pontevedře 15. místo. Při své premiérové sezóně mezi elitou tak dosáhla nejlepšího českého výsledku v individuálních závodech. Česká smíšená štafeta tam obsadila 14. místo. Přikrylová, Procházka, Pozlerová a Korous zvládly závod v čase 1:10:31. Od první desítky je dělilo 15 sekund. Zvítězila Francie před Maďarskem a Španělskem. Crossmintonista Daniel Knoflíček vyhrál mezinárodní Czech Open v Brně. Ve finále porazil klubového spoluhráče Adama Kakulu, třetí skončil Patrik Turňa. Kakula s Turňou pak společně ovládli 4 hru. Poslouchali jste dnešní první relaci o sportech, o kterých se tak často nemluví.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 7:30 a zúžení na hradecké dálnici u Poděbrad ještě více zestíhlili. Obousměrně se jezdí vždycky jenom jedním pruhem. Na Prahu začíná hodinová kolona už před mostem přes Labe na 42. kilometru. Od Prahy je to na 40 minut z 23. kilometru. Na D11 se pak špatně najíždí i od poděbradského Teska, tam co je ten kruháč, tak už předtím se brzdí. A jestli jedete opačně po 38, jako okolo Nymburka, pak na Mladou Boleslav, tak obou směrně jsou fronty u obce Krchleby, kde se řeší nehoda, osobní auto tam nabouralo do stromu. Pokud jedete do Prahy po D5, tedy plzeňské dálnici, tak počítejte před nájezdem na okruh s frontou ze 7. kilometru. Před letištěm na D7, tak tady začíná fronta u Středokluk, tedy na kilometru 5. A co příjezdy do Brna, tak koukám, že od Vyškova dneska provoz není před Rohlenkou tak silný, ano, trošku se zpomaluje od 210. kilometru, ale ztratíte tam do 10 minut. Jestli jedete po bratislavské dálnici, tak především kamiony v pravém pruhu na posledních 2 kilometrech. Dálnice 52 od Mikulova a Vídně se seká v okolí Rajhradu, no a D1 od Prahy od Ostrovačic. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku. Radio Beat. Počasí.
3: Dnes má být slunečno, během odpoledne od západu částečné přibývání mraků. Teploty 20 až 25, na horách kolem 16, na Šumavě 20 stupňů. Vítr ve frýdlantském výběžku zpočátku s nárazy až 20 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
3: Hokejisté Vsetína vyhráli i 8. zápas první ligy a vedou tabulku. Na ledě Přerova zvítězili 5-0. Vsetín vystřídal v čele Pardubice B, které porazili Jihlavu 2-1 v prodloužení. Země NATO nečelí bezprostřední hrozbě ze strany Ruska. Hodnocení rizika podle generálního tajemníka Rutteho zůstává stejné jako před rokem. Praha uzavře s developerem smlouvu o spoluúčasti při stavbě nové čtvrti ve Vysočanech.
4: Stavitel tu plánuje přeměnit bývalou továrnu ČKD v moderní čtvrť s bydlením a další občanskou vybaveností. Na základě smlouvy s městem tu vznikne základní škola pro 540 žáků, dále také městský bulvár anebo park, a to všechno za 497 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
3: Vlaky na východním Slovensku nově hlídají policisté a bezpečnostní služba. Je to kvůli stovkám případů vandalismu, přičemž nejhorší je situace mezi Prešovem a Lipany, kde dochází i k útokům na personál. A nakonec ve Zlínském kraji vznikne nejméně 400 kilometrů tras pro gravelová a horská kola. Jde o součást projektu Gravel Tour Česko, který má propojit cyklotrasy v regionech. Tímto končí krátké zprávy na Beatu.
0: Classic Rock.

0: tisíce cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 34. Rádio Děda. Čte Honza.
2: Když jsme vyráběli desku Polipsy dědu, měl Zemánek s Fenkem ve studiu na Kačinách spoustu času. Je tomu tak u každého nahrávání, protože jako první točíme základy, tedy basu a bicí, což trvá zhruba pár dní, ten zbytek, teda týdny a měsíce, se pak potíme my s bráchou. Pro rytmickou sekci je to ideální stav, protože jí nastává prostor pro lelkování a kibicování. A tak, hledáte-li opravdu dobrý povolání, popřemýšlejte o práci basáka či bubeníka. Když Zemánek s Fenkem na těch Kačinách pili lahvový pivo a koukali do kraje, tak je napadlo, že by mohli udělat rádio. A to nikoli v přístroji, ale stanici. A tak vzniklo Rádio Děda. Stačil k tomu notebook, mikrofon a připojení. Spokoje si udělali studio, odkud moderátoři Omar Kvasnička a Arnošt Vrabec překreslovali českou mediální mapu.

Šlo o zhruba půlhodinovej cyklus rozhovorů, kuchařek, předpovědí počasí a dalších nesmyslů, který se vypouštěl jednou týdně na internet. S mikrofonem kluci vyráželi i do terénu, neboť byla festivalová sezóna a šlo odchytnout zajímavý kámoše a trochu je potrápit.

Drahý Tony Iommi se včera oblékl do slušivého obleku a šel na návštěvu do hradu Windsor a tam musel pokleknout. Byl mu totiž od sestry krále princezny Anny připnut řád britského impéria. Tak není si rede o třetí nejvyšší třídu MBE. Této pocty se mu dostalo nejenom kvůli muzice, ale taky jako poděkování za jeho dlouholetou dobročinnost. Teď Tony Iommi bude konat dobro ostrou kytarou na beatu.

Kytarista stato Naomi dostal včera metal na hradě Windsor a taky vypustil další novinku z jeho solového alba From the Dark, které vyjde už tento měsíc, 23. Ano, už je říjen. A o říjnových husách za chladné noci teď bude zpívat Sting. Tak za první, dnešní ráno, vzhledem k datu, je docela teplé. Místy už teploměr ukazuje 16 stupňů a odpoledne bude až 25. A i ten vítr bude slábnout. A za druhé, Sting má zítra narozeniny 75. A tak se jemu a dalšímu oslavenci, bubeníkovi Mötley Crüe, Tommy Leemu, budeme věnovat v sobotu a v neděli na Beatu. Dneska je čtvrtek a za 10.

0: Olympijáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210, 32, 33, 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 8 hodin. Na hradecké dálnici se u Poděbrad jezdí jenom jedním pruhem. Na Prahu je před tímto omezením kolona od 23. kilometru, ne opačně, z Prahy, od 23. kilometru, tedy začíná ještě před Sackou. Od Hradce na Prahu se zaseknete na 41. kilometru. Takže někteří zkoušejí prchat na 42. na Starou Poděbradskou. Tak to fakt nepomůže, protože už je plná ta cesta na Poděbrady z toho 42. kilometru, pak je kolona přes město a kruhák u poděbradského Teska je zasekaný ze všech stran. A taky byste se pak třeba museli vracet na tu zarvanou dálnici, protože mezi Lhotami je ta 611 pořád ještě zavřená. A nebo se vypravit na Nymburk a vracet se na D11 na Prahu od Sadské. Dobře, no. Na trase Nymburk Mladá Boleslav jsou pořád dlouhé kolony u Krchleb poté, co tam auto vlítlo do stromu. A když tohle proskáčete na D10, tak tam je kolona od Prahy před Mladou Boleslaví od 38. kilometru. Asi na 41. v omezení začali vyprošťovat ten nákladák, co tam v noci boural směrem na Prahu. Pojedeme na Prahu po D5, tedy plzeňské dálnici. Tady máme novou specialitku za žebrákem bouračku. Takže počítejte s tím, že v tomto směru je fronta začínající, no, nevím, vypadá to na nějakém 35. kilometru po 33. kilometr. Pak to jede, no a před Prahou, před nájezdem na Velký pražský okruh se zaseknete za Loděnicí na 7. kilometru. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes slunce, během odpoledne od západu přibývání mraků, teploty 20 až 25. Vítr ve frýdlantském výběžku zpočátku s nárazy až 20 metrů za sekundu. Zítra v Čechách převážně oblačno, na západě a severozápadě až zataženo a ojediněle zaprší. Odpoledne budou srážky většinou ustávat a oblačnost částečně ubývat. Na Moravě a ve Slezsku převážně polojasno, na východě až jasno. Teploty 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku do 24. stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Český hokejový brankář Daniel Vladař inkasoval ve svém prvním zápase nové sezony NHL 7 gólů. Philadelphia doma podlehla Pittsburghu 0-7. Vladař odchytal celé utkání. Martin Nečas pak asistoval u gólu Colorada při výhře 8-4 nad Los Angeles. Florbalisté Tatranu Střešovice postoupili do semifinále Poháru mistrů. Ve Švýcarsku remizovali s Rychenbergem Winterthur 3-3 a po domácí výhře 5-4 prošli mezi nejlepší 4 týmy. Slunečné a teplé počasí bude pokračovat i o víkendu. Pouze zítra by mělo být v Čechách zataženo, případné srážky ale budou jen velmi slabé. Jak dlouho současná epizoda babího léta vydrží, není jisté. Od poloviny příštího týdne se modely příliš neshodují. Poprava Christy Pajkové smrtící injekcí v americkém Tennessee dnes selhala a odsouzená přežila. Po podání dvou dávek byla převezena do nemocnice. Pajková byla odsouzena k trestu smrti za vraždu 19-leté dívky v roce 1995. A nakonec Fanánek vydal k 60. kompilační album LFH 60, které mapuje hlavně jeho solovou kariéru. Novinkou je píseň Morevien Hrab schody s videoklipem.
2: Taková rychlá punk polka s elektrickýma kytarama, bubnama. To je písnička, která ani nebyla tak myšlená, že by se měla objevit. Je to prostě moje písnička jako takový bonus, který završuje ten výběr, co jsem textoval a zpíval během svojí kariéry. Takže na té 60. desce to má svoje místo.
1: To byla poslední informace těchto zpráv. Čtvrteční vysílání pokračuje dál.
0: Radio B. Classic Rock.

Nabídku jsme si dali vzpomínku na Janis Joplin. Dneska měl hrát Roman Dragoon v knihovně v Plané nad Lužnicí, ale musel všechny ty koncerty, co měl na tento týden naplánovány, zrušit. Jak zítra v Kutné Hoře, tak ani v sobotu nebude ve Vracově na festivalu Big Bosch, protože si v neděli zlomil žebra. Ještě předevčírem zvládnul odehrát koncert s Progresem v Lucerna Music Baru, ale pak, jak píše na svém Facebooku, se to rozjelo a píše, že dneska se nemůže pořádně nadechnout, natož zpívat. Tak bohužel. Dneska tedy nebude hrát v čítárně, ale ten, kdo dneska vyhraje rokovou detektivku anebo ta, tak získá knížku o Romanovi Dragounovi, rokový apoštol, a k tomu CDčko Délka vteřiny od Pepy Lábuse. Tedy roková detektivka za nějakých 50 minut, co se programu Beatu týče, tak připomínám, že se nám vrací půl kila roku. Tedy od druhé odpolední místo tupláků si přehrajeme desku, která letos slaví 50 let od vydání. Od 19 hodin Radek Diesler a jeho roková archeologie v přímém přenosu, depozitář Popmuzea, potom povídání u repráků s Otou Semanem, od 23. dorazí Marek Hlavica a se svými hosty tady bude podrobně rozebírat festival Blues Live. A mimochodem zítra v 9 ráno přijde pořadatel tohoto hudebního svátku, který proběhne v listopadu v Šumperku. Zítra od 9. si tady Vejvoďák bude povídat se Štěpánem Suchochlebem. A propo, na Blues Live bude i Michal Prokop.

0: Po bitvě o Karlu v Most se pojďme podívat, jak to hrajou naši tenisti. Poté, co Tomáš Macháč prohrál v prvním kole v Pekingu se Slovákem Molčanem, Belgičan Beris nedává svou kůži v Tokiu českému favoritovi Lehečkovi snadno. Jirka včera vyhrál první set 6-3, pak se kvůli dešti nehrálo a v dohrávce si zatím oba borci drží servis. Utkání prvního kola v Pekingu proti Kateřině Siňakové právě rozpodávala Polka Linetová. A dneska večer můžete jít fandit na v současnosti nejlepší český stolně tenisový mužský tým. Pražské El Niño v předehrávce extraligy před televizními kamerami hostí od 18 hodin v herně u stadionu mládeže v Dejvicích na Kotlářce Havířov. A ten přijede bez své největší hvězdy Chilana Gomeze, který startuje na turnaji v Pekingu. Teď už Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Flat trackový šampionát pokračoval závodem na ploché dráze v Březolupech. Němec Altus tam obhájil titul v kategorii klasiků. Druhý celkově skončil Lukáš Pokorný. Kategorii FT1 ovládl Ervin Krajčevič. V sobotu od 14 hodin pokračuje v Pardubicích seriál Mistrovství světa, v němž Česko zastoupí Krajčevič, Svědík a divokou kartu dostal Mandis. Národní házenkáři Příchovic zůstávají po šestém kole první ligy bez porážky. Vedoucí tým porazil Nezvěstice 23-20, na druhé místo se posunul neporažený Krčín po výhře nad Ostopovicemi 25-17. Nováček z Čakovic zdolal loňského finalistu ze Svinova 20-18. Extraliga pozemního hokeje nabídla další kolo nejvyšší soutěže. Muži Slavie rozdrtili Kadaň 9-1, Rakovník porazil Bohemians 3-2 a Mnichovice s Prezidentem remizovali 2-2. Mezi ženami vyhráli Praga nad Mnichovicemi 7-0 a Slavie v Hradci Králové 3-0. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.

parťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 9:30 a určitě nesjíždějte z hradecké dálnice na Prahu na 42. kilometru. Já vím, že tam začíná kolona, ale v tom zúžení mezi 35. a 25. už se zase jezdí ne jedním, ale dvěma zúženými pruhy. Fakt už to bude lepší jet po té dálnici. Stále platí, že se na D11 nedá najet po 38. Od poděbradského Teska, od toho kruháku, je ten nájezd úplně plný. Hodinové zdržení je teď na příjezdu do Prahy po plzeňské dálnici D5 po Ořech. Před nájezdem na Velký pražský okruh se brzdí od 7. kilometru. A opačně z Prahy na Plzeň je u žebráku kolona od 34. po 39. kilometr je nový omezení, zavřeli tam pravý pruh a zahuštěný provoz je od 29. kilometru. A ještě se podíváme na čerstvý problém, který máme v Praze na jižní spojce směrem od Barandovského na Lanový most. Máme tady bouračku 3 osobáků za sjezdem na Spořilov a počítejte s tím, že se do fronty dostanete na úrovni Krče. A tam někde taky začíná kolona, která je směrem k Vltavě. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku. Radio Beat. Počasí.
3: Dnes má být teplo a místy větrno, jasno až polojasno, během odpoledne má od západu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 25. Ve Frýdlantském výběžku zpočátku nárazy větru 15 až 20 metrů za sekundu, večer bude vítr částečně slábnout.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Naše hokejové kluby se zabývají možností, že by Slovan Bratislava hrál českou extraligu. Slovenští zástupci klubu představili vizi a Češi chtějí další informace. O případném vstupu zatím nerozhodli. Maximální cena nafty dnes bude 48,72 koruny za litr, u benzínu 46,14. Ministerstvo financí hodlá denní limity určovat zatím do konce října. Modernizace 20-kilometrové trati z Hradce Králové do Týniště nad Orlicí dostala peníze.
4: To přinese druhou kolej a zvýšení rychlosti až na 160 km v hodině. Díky tomu se zvýší kapacita důležité odklonové trasy a jízdní doby se zkrátí o několik minut. Je to už v procesu. Luboš Dvořák, východní Čechy.
3: Nike po 18 letech opustí index S&P 100 kvůli dlouhodobým problémům firmy. Její akcie za poslední rok prudce klesly a ztratily téměř polovinu hodnoty. A nakonec v Národním památníku na Pražském Vítkově je nová stálá výstava Symboly státnosti. Jsou tam například první návrhy československé vlajky nebo legionářské prapory. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Classic rock.

0: Pozor, kontrolní otázka. Co mají společného Sting a Tommy Lee?
1: No co, Polis?
0: Jo, jak to?
1: No, jeden v Polis hrál a druhý měl Polis každou chvíli za zády.
2: No, něco pravdy na tom je.
3: To jo.
2: Ale pojďme najít ještě nějaké jiné pojítko. Třeba muzika? Nebo oslava? To je ono. Připravte se, bude to pecka. Sting a Mötley Crüe po celý nadcházející víkend na Rádiu Beat.

8.42 a víťáci po kuřácké pauze si my i nekuřáci pojďme říct, že začal říjen roku 2026. Dneska je Mezinárodní den seniorů, taky jeden lékařů a tak nám naše hodná paní doktorka objevila juniorovi streptokoka. Je světový den vegetariánství, ale bez masí oběd si tedy nedám, to by chlapec chřadnul ještě víc, ale hlavně je světový den hudby a ten na beatu oslavíme s mistrem rockem a s mistrem rolem pan Jiří Suchý má dneska 95. narozeniny.

Tak Lehečka si s Belgičanem Bergisem dá v Tokiu třetí set. Ve čtyřhře se místo něj hraje super tiebreak a právě v něm jediný Čech v tokijském deblu Petr Nouza prohrál se svým novým parťákem Australanem Venusem s nasazenými čtyřkami Američanem Krajíčkem s Chorvatem Mektičem. V Pekingu v utkání, kde servis je spíše nevýhodou, prohrává Kateřina Siňaková s Polkou Linetovou 3-4 a podává. Dneska tam šanci pro Lucky Losera nevyužil Tomáš Macháč a prohrál se slovenským kvalifikantem Molčanem a odpoledne bude hrát ještě Jakub Menšík. Vejvoďák, ten dorazí už za 12 minut, to bude 9 hodin. Dneska v Rokové detektivce opět můžete vyhrát knížku polámaného Romana Dragouna, Rokový apoštol, knížku životopisnou, kterou Roman sepsal společně s Milanem Princem a Petrem Graciasem. No a k tomu přidáme ještě CDčko naší radioaktivní superstar Pepi Lábuse, CDčko Délka vteřiny.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Za 6 minut bude 9. Na Velkém pražském okruhu směrem od letiště začíná kolona za Varskou dálnicí a asi bude narůstat, protože na začátku té fronty na 25,5 kilometru se srazili v prostředním pruhu kamion s osobákem. Více než půlhodinové zdržení je na plzeňské dálnici před Prahou od 8. kilometru. Opačně se zaseknete před Žebrákem na 30. kilometru na Plzeň. Od 34. po 39. je zavřený pravý pruh. V Praze se pořád řeší nehoda na jižní spojce směrem na Lanový most od Barandáku před magistrálou. Brzdí se kousíček za přípojkou od Bráníku. Ode mě to vše, ještě vlastně přání hezkého čtvrtku.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bý.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherrymotor.cz.
8: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Terran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
9: Dnes slunce, během odpoledne od západu přibývání mraků, teploty 20 až 25. Vítr ve frýdlantském výběžku zpočátku s nárazy až 20 metrů za sekundu.

0: Finále MOL Cupu po výhře 5-0 nad třetiligovým Vsetínem. 4 góly dal útočník Krobot, 5. přidal obránce Vondra. Basketbalisté Slavie a Pardubic zůstávají po 4 kolech ligy bez porážky. Pardubice vyhráli v Písku 92-82 a Slavie porazila Olomoucko 88-62. Dopravní nehody si letos v září vyžádaly o 13 životů méně než loni, i tak ale nepřežilo 47 lidí. Od začátku roku zemřelo na silnicích 325 lidí, meziročně o 7 méně. U Nového Jičína začala stavba posledního většího chybějícího úseku dálnice D48. Přestavba celkem 4 kilometrů bude stát 900 milionů a hotovo má být na konci roku 2028. Šéf ŘSD Radek Mátl o dopravních omezeních říká.
1: Budeme zase dopravu svádět na ten jeden jízdní pás a budeme postupně realizovat ten druhý, takže budou zde jezdit v omezení většinou dobu v tom režimu 1+1 jízdní pruhy. Naštěstí my jsme si to vyzkoušeli na těch ostatních úsecích a nekonají se nějaké zásadní problémy, žádné zásadní kolony. A každopádně určitě to komplikace je. Po dobu té stavby zde bude to dopravní omezení, které vnímáme vlastně na té silnici 1.48 nebo na té dálnici D48 poslední roky pravidelně, protože všechny ty úseky se postupně přestavovaly do toho dálničního profilu a všude ty omezení byly.
0: A nakonec v Česku začala fungovat síť CesTime pro distribuci přesného času. Její přesnost se počítá na jednotky nanosekund. Provozují Nix.cz a CesNet s tím, že je oddělena od internetu a napojená na český státní etalon času. Poslední informace těchto zpráv je ta, že předávám slovo Vejvodákovi.
2: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na bítu startuje.

0: na Radio Beat.
1: Dneska to máme jednodušší o to, že víme, že Joan Jett, která teď dohrála svoji skladbu I Love Rock'n'Roll, rozhodně v detektivce

0: hledat nebudeme. Zbývá tedy, já nevím, kolik může být na světě zhruba kapel. Podle mě víc jak 100, možná o trošku víc a jedna z nich to určitě bude. Já jsem Vývodák, přeju vám hezký den, hrajeme dneska o knížku, kterou mám až tato jako saxána natáhnu ruku. Je to kniha Rokový apoštol Roman Dragoun, napsal jí Petr Gracias, Milan Prince a samotný Roman Dragoun. Kniha v igelitu zabalená, určená pro toho, kdo dneska jako první se jako pro telefon do studia a řekne mi, jakou kapelu hledáme. Podle nápověd a indicí by to mělo být jednodušší. Tady je hned ta první, možná bych řekl, že dneska ty nápovědy jsou takové čtyřstruné.
1: Máme s tímhle autobusem takový problém.
2: Když pomalí pod 50,
1: vybuchne to.
3: Chce výkupné, kde je Jack?
1: Kde myslíš?
4: Máte nějaký plán?
1: Držte rychlost nad 50 mil.
2: Myslíš si snad, že to dělám pro legraci?
1: Co chceš?
2: Chci ty prachy, Jacku.
1: Celou dobu je o krok napřed.
5: Nejsi moc chytrej, ale odvahy máš za tři, člověče.
6: Nebezpečná rychlost. V pondělok o 20.35 na Pluské.
0: No vidíte, na Pluské 210, 32, 33, 34.

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na rádiu B.
3: 210, 32, 33, 34, telefonní číslo a první nápověda teprve byla v éteru. Rádio B, prosím.
4: No, nazdar, vejvodňáku, tady Libor z Děčína, já tě zdravím velice.
3: Nazdar!
4: Hele, já to střihnu bez nápovědy, Jet Routal.
3: To si střihnu, aniž by si slyšel tu první nápovědu, jo?
4: No jasně.
3: Jo, to byl, je to jakoby, jako pominutí mysli v šesti nedělí, nebo jak jsi na to přišel?
4: No, no jasně.
3: Zrovna ti to nevyšlo, ale jsou takový případy a byly a bohužel se to jistě zase někdy stane, že takhle ale... někdo se dovolá poprvý, plácne něco a ono mu to vyjde, jo? Tobě dneska jo, to nevyšlo, jo. Ale úplně se mi přilepilo triko na záda, když jsem si na to vzpomněl, kdy už se mi tohle to stalo, jo? Že člověk se tady s tím...
4: Jo, super, jako... dobré. Hele, já jsem to chtěl jenom zkusit, protože konečně jsem se dovolal. Já tady mám třeba 59 volání a nikdy jo. jsem se nedovolal. Tak jsem to zkusil takhle.
3: Tak je to naprosto v pořádku, to jsme chtěli, hele, tohle to dát. Děkuju. Super,
4: hele, děkuju, děkuju.
3: Zatím...
4: Čau.
3: Tak víme, že tedy Jet Routal dneska nehledáme, je to jiná kapela, ještě pár jich zbývá. Rádio Beat, prosím.
5: David Budějce, ahoj Peťo.
3: Davide, do Budějovic, hezké ráno. S jakým ahoj. Nápadem nám telefonuješ?
5: Ahoj, napadlo mi Metallica. No, teď... jsem ta nehoda to autobusu, tak jsem řekl Cliff Burton.
3: Před chvilkou jsem o tom mluvil s tím člověkem, který se dovolal před tebou. To říkal, Jet Routal, jenom tak to plácnu prostě bez nápovědy. A já na to, to už se stalo, jo, že někdo se dovolal a řekl jenom tak, co si myslel a ono mu to vyšlo. Je to Metallica, ano, a ta bohužel, ta událost, bohužel bylo to teď v neděli, 27. září, to bylo 40 let, co se zabil basák Matt Cliff Burton, ano. Je to tak. Já teď nevím, co ti mám na to říct, jo, protože na jednu stranu je to jako smutná událost, jak jsem říkal, jsou to čtyřstrunné nápovědy. Ty další směřovaly k Robertovi Truchillovi přes šíleně smutnou princeznu, mimochodem, jo, a to vysvětlím potom dál. Ano, správně, uhodl si, je to tedy Metallica. Na jednu stranu je to dobře, protože teď budeme hodinu hrát Metalliku. To pěkně, si myslím, jako, že je pěkný. Pěkně. To je hezký.
5: Ano,
3: knížka Roman Dragoun, rokový a Poštol je tvoje. K tomu, pozor, ti ještě přidávám CDčko Pepi Lábuse, které se jmenuje Délka vteřiny. Já jsem se ho na to včera ptal, jakou délku má vteřina, nebo jak dlouho trvá vteřina. A Pepa Lábus, znáš ten jeho hlas, že jo, a tu jeho dikci a rychlost, s jakou mluví, tak odpověděl, moc dlouho ne. Jo, což jako si myslím, že je docela jako filozofická odpověď na to, jak dlouho trvá vteřina. Děkuju, gratuluju, máš uhodnuto, hrajeme Metalliku, pojďme na to, ať se nezdržujeme zbytečně. Čau.
5: Čau.

0: Jenom oblíznutí Alba and Justice for All. Vsadím se, že kdybych dneska našel svého Walkmana, jestli ho mami už nevyhodila teda, tak v tom Walkmanu, kdybych ho odevřel, tak v něm je kazeta, nějaká nahraná desátá kopie právě desky and Justice for All od kapely Metallica. Dneska jsme Metalliku hledali ne moc dlouho, druhým telefonátem bylo uhodnuto, ač to bylo docela těžké. Já se k tomu v té druhé polovině detektivky potom ještě vrátím a pustím vám i další indicie, podle kterých byste bývali dneska přišli na to, že hledáme Metalliku. Teď jenom krátké zprávy s Petrem Šimáčkem doprava a pokračujeme.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 na 210. nebo mezi 210. a 203. kilometrem od Vyškova na Brno se seče tráva. Údržba porostů tam probíhá, vypočítejte s komplikacemi. V Praze na Teplické se srazila dvě osobní auta a v Praze ve Vršovicích v Moskevské ulici je také bouračka dvou osobních aut. Na Teplicku v Krupce v Dlouhé ulici se srazila dvě osobní auta a pozor na okrese Brno-Venkov v Ivančicích v Oslavanské ulici nefunguje provizorní světelná signalizace, která tam byla daná, protože nefungovala ta původní světelná signalizace. Vzniká tím pádem dopravní problém, počítejte s komplikacemi.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
1: Rádio Beat. Počasí.
3: Dnes má být slunečno, během odpoledne od západu částečné přibývání mraků. Teploty 20 až 25, na horách kolem 16, na Šumavě 20 stupňů. Vítr ve frýdlanském výběžku zpočátku s nárazy až 20 metrů za sekundu.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
3: Hokejisté Vsetína vyhráli i osmý zápas první ligy a vedou tabulku. Na ledě Přerova zvítězili 5-0. Vsetín vystřídal v čele Pardubice B, které porazili Jihlavu 2-1 v prodloužení. Země NATO nečelí bezprostřední hrozbě ze strany Ruska. Hodnocení rizika podle generálního tajemníka Rutteho zůstává stejné jako před rokem. Praha uzavře s developerem smlouvu o spoluúčasti při stavbě nové čtvrti ve Vysočanech.
4: Stavitel tu plánuje přeměnit bývalou továrnu ČKD v moderní čtvrť s bydlením a další občanskou vybaveností. Na základě smlouvy s městem tu vznikne základní škola pro 540 žáků, dále také městský bulvár a nebo park. A to všechno za 497 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
3: Vlaky na východním Slovensku nově hlídají policisté a bezpečnostní služba. Je to kvůli stovkám případů vandalismu, přičemž nejhorší je situace mezi Prešovem a Lipany, kde dochází i k útokům na personál. A nakonec ve Zlínském kraji vznikne nejméně 400 kilometrů tras pro gravelová a horská kola. Jde o součást projektu Gravel Tour Česko, který má propojit cyklotrasy v regionech. Tímto končí krátké zprávy na Beatu.
1: Radio Beat.

Tahle píseň, anebo troufnu si říct, skladba se jmenuje The Unforgiven 3. Metallica dneska na beatu už skoro 40 minut, protože hned na začátku dnešní detektivky, kdy jsme začali pátrat po skupině Metallica, tak bylo uhodnuto, David se dovolal a věděl, že přes bývalého basáka skupiny Metallica Cliffa Burtona jsme se dostali na tuhle kapelu. Je to smutná událost, ta první indicie, na začátku jsem říkal, že ty indicie jsou všechny čtyřstrunné, tak jsem dal Nebezpečnou rychlost, film z roku 94, že jo, Sandra Bullock, Dennis Hopper, Keanu Reeves v hlavních rolích. Bohužel Nebezpečnou rychlost měl i autobus, který Metallicu v roce 86 v rámci jejich evropského turné převážel ze Stockholmu do Kodaně. Autobus se právě v Nebezpečné rychlosti dostal do smyku a po následné havárii na místě zemřel tehdejší basák Metallicy Cliff Burton. Dodnes je považován za nejlepšího baskytaristu skupiny a za jednoho z nejlepších baskytaristů všech dob. Teď v neděli 27. září to bylo smutné výročí 40 let od téhle havárky. Druhá nápověda potom už nepadla. Mimochodem, věřím, že byste už z ní tu fonetiku na muziku pana Jana Hamra dokázali vypátrat dalšího basáka skupiny Metallica. Schválně.

ano, správně, je to šíleně smutná princezna. Princezna byla tak smutná, že truchlila, ano, správně, Robert Truchillo. Dalo by se říct, že když se truchlí, tak na Hanácku tam se netruchlí, tam truchlí, jo, něco jako Robert Truchillo, basák Metallica od roku 2003. Byla připravena ještě třetí nápověda, ale tu si necháme ještě za chviličku, aby jsme to stihli od Metallica co nejvíc. Ta další skladba, kterou teď uslyšíte, tak je převzatá. Nikdo z členů Metallica není jejím autorem, možná jenom autorem trochu upraveného textu, do kterého přidali navíc hned dvakrát slovíčko fuck, aby to mělo říct. Je to skladba, kterou známe třeba z videoher Guitar Hero Metallica nebo Rock Revolution, známý také jako B stranu singlu Enter Sandman, a je to další z převzatých věcí, za které Metallica získala cenu Grammy. Po irské lidové písni z repertoáru Thin Lizzy, Whiskey in the Jar, je to i tahle, pod kterou jsou jako autoři podepsáni všichni ze skupiny Queen. Stone Cold Crazy.

Zrovna teď tady píše Kamil, že děkuje za Metaliku, protože kácet v tomhle větru v lese je očistec, tak aspoň něco pozitivního. Kamile, zdravím tě do lesa a Metaliku samozřejmě ještě nekončíme, ještě něco málo stihneme, včetně i nápovědy číslo 3, kterou jsem nakonec tady ještě nedal a nepustil. Věřím, že podle ní už by to poznal potom úplně každý. Je to nápověda z 2. dubna z roku 2018, kdy Metallica hrála tady v Praze. Na kytáru hraje Kirk Hammett a na basu a zároveň i zpívá celou skladbu Jožin z Bažin sám Robert Trujillo. 1, 2, 3.

A Ježina z Bážin, koho by to napadlo, platí jen na pouze práškovací letadlo a pak mu bylo ještě rozumět, už si zuby brousí a víc už nic. Tak ještě něco málo od Metaliky do desáté.

0: Ano, přetáhli jsme, ale stálo to za to, ještě Fuel jsme od Metallica stihli. Jenom tak suma sumárum v téhle, nebo v tomto týdnu byly pouze 3 detektivky, protože v pondělí bylo volno. V úterý nefungovaly telefony a dneska jste to uhodli na druhý zazvonění. Takže kdybych možná se na to tenhle týden úplně vyprdnul, líp bych udělal.
1: Píťáci na 4 kolech.
0: Další detektivka až 5. října v pondělí. Do té doby pauzírujeme. Dálnice D1, 211. až 203. kilometr od Vyškova na Brno. Seká se tam tráva, udržuje porost. Buďte na to připraveni. Na dálnici D1 ještě jedna věc. Na 194. kilometru kolem Brna směrem na Vyškov je tam bouračka nákladního a osobního auta. Na Českolipsku v Novém Boru v Egermanově ulici se srazila 2 osobní auta a na Praze východ ve Zdibech v Pražské ulici je silný provoz u bouračky osobního auta, zasahují hasiči, záchranka i policisté.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes slunce, během odpoledne od západu přibývání mraků, teploty 20 až 25. Vítr ve frýdlantském výběžku zpočátku s nárazy až 20 metrů za sekundu. Zítra v Čechách převážně oblačno, na západě a severozápadě až zataženo a ojedinělé.

0: Zaprší, odpoledne budou srážky většinou ustávat a oblačnost částečně ubývat. Na Moravě a ve Slezsku převážně polojasno, na východě až jasno, teploty 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku do 24 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
0: České hokejistky vstoupily do turnaje Eurohockey Tour v Lahti porážkou s domácím Finskem 0-2. Fotbalistky Sparty postoupily do osmifinále Evropského poháru, v odvetě porazili Farul Konstanta 4-0. Liberečanky naopak skončily po domácí výhře 3-1, prohráli v odvetě na hřišti Rosenborgu 1-4. Předehrávka 7. kola hokejové Tipsport Extraligy se bude hrát v pražské O2 aréně. Podrobnosti má Petr Plintovič.
2: Sparta v domácí aréně tentokrát přivítá České Budějovice. Úvodní buly padne v 6:30. Lépe v tabulce jsou na tom zatím hráči hostujícího Motoru. Na 4. místě mají o 3 body více než Sparta, které po 6 kolech patří 9. pozice.
0: Největší dopravní letadlo světa Airbus A380 se vrací na pravidelnou linku mezi Prahou a Dubají. Emirates ho nasazují ode dneška, naposledy tento stroj létal do Prahy letos v březnu. Celkem může přepravit více než 800 cestujících, i když v praxi to bývá méně. Začala stavba obchvatu Tábora. Příprava projektu, který propojí silnice od Týna nad Vltavou a Českých Budějovic, trvala 15 let. Obchvat bude stát 860 milionů korun. A nakonec Apple má zaplatit rekordní odškodné za porušení patentů na hmatovou odezvu. Porota přiznala firmě Texion Technology přes 122 miliard korun za technologie použité v iPhonech a Watch. Apple se chce odvolat. To byl přehled zpráv, po něm Katapult.
1: Radio B. Classic Rock.

0: Pozor, kontrolní otázka. Co mají společného Sting a Tommy Lee?
1: No co, Polis.
0: Jo, jak to?
1: No, jeden v Polis hrál a druhý měl Polis každou chvíli za zády.
2: No, něco pravdy na tom je.
3: To jo.
2: Ale pojďme najít ještě nějaké jiné pojítko. Třeba muzika? Nebo oslava? To je ono. Připravte se, bude to pecka. Sting a Mötley Crüe po celý nadcházející víkend

Tohle jsou Led Zeppelin na beatu 10, no spíš 9,5 minuty před půl jedenáctou dopoledne. Jenom jedna věc, co se týče Romana Dragouna. Ona už o tom hovořila Kachna ráno, ale je dobré, abyste to věděli a nikam nešli zbytečně. Roman Dragoun ruší své dnešní vystoupení v Plané nad Lužnicí i zítřejší Kutnou horu a Roman Dragoun nevystoupí ani na sobotním festivalu Big Bosch ve Vracově. Je to z toho důvodu, že se zranil, zlomil si žebra. Doslova píše, moc se omlouvám, ale v neděli jsem si zlomil žebra a myslil jsem, že to nebude tak špatný a že to dám, ale dnes se skoro nemohu nadechnout, natož potom zpívat. Takže Romanovi Dragounovi přejeme, ať ho co nejdříve přestanou bolet zlomená žebra, aby se mohl nadechnout a mohl zase zpívat. Asi, kdo jste to kdy zažil, zlomený žebra, tak mi dáte za pravdu, že to je jedno z nejhorších věcí, co vás může potkat, protože nemůžete nic. Nemůžete se nadechnout, nemůžete se zasmát, nemůžete si ani prdnout, když to můžu takhle říct. Je to věc, která je skutečně ošajstý. Ale co se mi líbí na tom textu, který má na svém facebookovém profilu napsaný Roman Dragoun, tak má zlomil jsem si žebra a myslil jsem, ne myslel jsem, ale myslil jsem. To je nádherná čeština, správně samozřejmě napsáno, myslil. Tak Romana zdravíme, přejeme brzké uzdravení a posíláme tadyhle Rolling Stones z Rádia Beat.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Tahle píseň se jmenuje The Evil That Men Do, Iron Maiden na beatu, minuta po půl jedenácté dopoledne, za okamžik svítí taky Scott McKenzie, Twisted Sister, v tomto čase také přichází menšinové sporty, my jsme sledovali naši extraligu pozemního hokeje, také další kolo první ligy národní házené a také finále našeho mistráku v motokrosu, no a z výsledky přichází Petr Šimáček, Hergot právě teď.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: V Kramolíně u Nepomuku se odjelo finále domácího mistráku v motokrosu. Podrobnosti Petr Kovář.
3: Závody to byly jako řemen. Především to platí pro slabší třídu MX2, kde soupeřili o prvenství celou sezónu Tomáš Pikard a Petr Radouský. V Kramolíně sice vyhrál Radhouský, ovšem titul bere jezdec týmu HT Group Racing Pikard, kterému stačilo třetí místo na stupních vítězů. Mistrem hlavní kubatury MX1 se stal slovenský rychlík Pavol Rybčák, který dominoval jasně i v posledním klání a pro svůj tým Orion Litomyšl vybojoval prvenství jak na Slovensku, tak i v Česku. Nyní se motokrosaři přesouvají do Francie, kde o víkendu bude naše trio reprezentantů v sestavě David Widerville, Petr Radhouský, Vašek Kovář bojovat v tvrdé světové konkurenci o postup do hlavní soutěže o trofej národů.
2: Triatlonistka Heidi Juránková obsadila na mistrovství světa ve španělské Pontevedře 15. místo. Při své premiérové sezóně mezi elitou tak dosáhla nejlepšího českého výsledku v individuálních závodech. Česká smíšená štafeta tam obsadila 14. místo. Přikrylová, Procházka, Pozlerová a Korous zvládli závod v čase 1:10:31. Od první desítky je dělilo 15 sekund. Zvítězila Francie před Maďarskem a Španělskem. Crossmintonista Daniel Knoflíček vyhrál mezinárodní Czech Open v Brně. Ve finále porazil klubového spoluhráče Adama Kakulu, třetí skončil Patrik Turňa. Kakula s Turňou pak společně ovládli čtyřhru. Flat trackový šampionát pokračoval závodem na ploché dráze v Březolupech. Němec Altus tam obhájil titul v kategorii klasiků. Druhý celkově skončil Lukáš Pokorný. Kategorii FT1 ovládl Ervin Krajčevič. V sobotu od 14 hodin pokračuje v Pardubicích seriál Mistrovství světa, v němž Česko zastoupí Krajčevič, Svědík a divokou kartu dostal Mandis. Národní házenkáři Příchovic zůstávají po šestém kole první ligy bez porážky. Vedoucí tým porazil Nezvěstice 23-20, na druhé místo se posunul neporažený Krčín po výhře nad Ostopovicemi 25-17. Nováček z Čakovic zdolal loňského finalistu ze Svinova 20-18. Extraliga pozemního hokeje nabídla další kolo nejvyšší soutěže. Muži Slavie rozdrtili Kadaň 9-1, Rakovník porazil Bohemians 3-2 a Mnichovice s Prezidentem remizovali 2-2. Mezi ženami vyhráli Praga nad Mnichovicemi 7-0 a Slavie v Hradci Králové 3-0. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.

myslím si, že takový véna, který pase bejky a přitom kouří klejky, už musí mít od těch cigaret značky Klea úplně mít kyselou hubu, si tak říkám. Twisted Sister v programu Rádia Beat minutu před 10:45 dopoledne. Pamatujete si určitě minulý týden při každé bluesové 12 jsme vám dávali vstupenky, ať už jednodenní, anebo permanentní na festival Blues Alive. Tenhle festival proběhne v Šumperku v listopadu, v polovině listopadu, konkrétně 12. 13. a 14. Dneska večer ve 23 hodin startuje na Beatu Bluescast, který bude se věnovat samozřejmě tomuto festivalu. A zítra mezi 9. a 10. jsou rockerova rána a do rockerových rán, tedy do rockerovo rána, přijde Štěpán Suchochléb, pořadatel festivalu Blues Alive, a bude opět řeč o tomto šumperském bluesovém festivalu. A dá se předpokládat s úspěchem, si myslím, že zítra ta hodina mezi 9. a 10. bude tak trochu jako prošpikovaná právě blues. A na to já se těším, na Štěpána jak bysmet, vy si to poslechněte, určitě to bude stát za to. No, 11. stihneme Deep Purple, taky Genesis, anebo Vladimíra Mišíka s Asterixem, Obelixem a Obeliskem.

Kompozitář pop muzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové objevy, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář pop muzea. Dnes od 7 večer na rádiu.

0: tři minuty, můžeme říkat klidně za tři minuty, bude 11 dopoledne, přijde Šimi, budou zprávy po zprávách jako první Spirit of Radio od kapely Rush.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: A to si pošmáknu, anebo pošmákneme. Dálnice D1 stále platí 211. až 203. kilometr. Od Vyškova na Brno sekají tam trávu, udržují porosty, počítejte s komplikacemi a se silným provozem. Pozor na výjezdu z Tábora na Milevsko po 19. Je tam havárka dvou nákladních automobilů. České Budějovice, Dukelská, Senovážné náměstí, dvě havarovaná vozidla, oba jízdní pruhy směrem do centra Českých Budějovic jsou blokovány. A pozor v Budějovicích, také v Mánesově ulici, i tady se řeší bouračka dvou osobáků. V Praze v Mikuleckého je bouračka motorkáře, v Pardubicích ve Hradišťské ulici se srazilo nákladní a osobní auto a ještě Zlín, Kotěrova ulice, je tam bouračka osobáků a dodávky.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na VOZP.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherymotor.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
8: Dnes slunce, během odpoledne od západu přibývání mraků, teploty 20 až 25. Vítr ve frýdlantském výběžku zpočátku s nárazy až 20 metrů za sekundu. Zítra v Čechách převážně oblačno, na západě a severozápadě až zataženo a ojediněle

0: Šel 7 gólů. Philadelphia doma podlehla Pittsburghu 0-7. Vladař odchytal celé utkání. Martin Nečas pak asistoval u gólu Colorada při výhře 8-4 nad Los Angeles. Florbalisté Tatranu Střešovice postoupili do semifinále Poháru mistrů, ve Švýcarsku remizovali s Rechenbergem Winterthur 3-3 a po domácí prohře 5-4 prošli mezi nejlepší 4 týmy. Pohonné hmoty dnes po zavedení cenové regulace zlevnily. Nafta může stát nejvýše asi 48,70 a benzín 46,10. Největší řetězce Orlen, MOL, OMV a Shell drží ceny na stanovené maximu nebo těsně pod ním. Lipnu aktuálně chybí více než 124 milionů krychlových metrů vody, je tedy naplněno zhruba z poloviny. A nakonec Fanánek vydal k 60. kompilační album LFH 60, které mapuje hlavně jeho solovou kariéru. Novinkou je píseň Moravian Rhapsody s videoklipem.
1: Taková rychlá punk polka s elektrickýma kytarama, bubnama. To je písnička, která ani nebyla tak myšlená, že by se měla objevit. Je to prostě moje písnička jako takový bonus, který završuje ten výběr, co jsem textoval a zpíval během svojí kariéry. Takže na té 60. desce to má svoje místo.
0: A to byla poslední zpravodajská relace čtvrtečního dopoledne. Dáme si Rush.

0: Tohle byly AC/DC a Rock and Roll Train v programu Rádia Beat, asi půl minuty po půl, pardon, po čtvrt na 12 dopoledne, dálnice D1, jedete-li od Prahy směrem na Brno, tak za Prahou je neprůjezdná.
1: Tak prosím tě, ahoj, tady Míra, směrem na D1 směr Brno, u Říčan na sjezdu, havárie skutru a je to úplně zavřený, teďka jsou tam hasiči a teď ta dálnice úplně stojí.
0: Počítejte s tím, že stojí i Pražský okruh vlastně na příjezdu k D1 u Modletic. Vy, co se blížíte od tunelu a chcete se napojit na dálnici D1, potom u Modletic a jste ještě na Pražském okruhu, tak počítejte s tím, že i vy budete stát kvůli této bouračce osobního auta a skutru, jak jsme slyšeli. Kdo by věděl, kudy, tudy, jak se z téhle šlamastiky dostat, tak samozřejmě za informace budeme rádi. Teď už píseň, která s dopravou nijak nesouvisí, je vlastně o ženě, která z Peru má šaty, šál z Argentíny, z Paříže kožich, hedvábí z Číny, že jo. Navíc je to dáma převelice bystrá a slovo má prý taky u ministra. Konec hlášení ve Vítkovo kvartečtině. Souška žena.
2: Kdo je ta dáma na intelektu, která rty smáčí ve skleničce sektu? Mění tajem

ta dáma je velice bystrá. Co prý má slovo, tak je umy.

Paříže koži hedvábí z Číny, která vždy tuší v kultuře změnu.

0: Jenom takové oblíznutí včerejší detektivky, kdy jsme hledali právě skupinu Kansas. Dust in the Wind za minutu a půl. Bude 11:30 dopoledne. Luboš se ozval před chviličkou. Je mezi Kolínem a Kutnou Horou.
1: Silnice 38. Abnormálně hustý provoz. Do toho se pletou zemědělský stroje a na území Středočeského kraje od Kutné Hory a Kolín, tam je nehoda, je u Kaňku, to znamená několika kilometrový fronty a přejedeš za Kolín, jedeš na Poděbrady a je zřejmě nějaká práce na silnici a jezdí se střídavě. Takže opravdu je to paráda, obrňte se trpělivostí nebo to někudy jinudy oběďte.
0: Slyším z tvýho hlasu, že jsi jako zoufalej trošku, nebo ne?
1: No zoufalej, no hele, stojím tady a jedu to už přes 20 minut, jo. Něco, co se dá projet za 10 minut, ani ne.
0: Jo.
1: A prostě hlavně ten provoz je fakt hodně silný a do toho lítají traktoři, jo. Bohužel ty špatný.
0: Dobře. Tak děkuju, čau, ahoj.
1: Čau, ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

znáte, to je Jimi Hendrix, Highway Child v programu Rádia B, 11:45 dopoledne. Jak jsme mluvili před chviličkou s Lubošem, který je mezi Kolínem a Kutnou Horou, je tam silný provoz, do kterého lítají traktoři, jak sám řekl, tak hned po Lubošovi, po této dopravní informaci jsme hráli Jura Heap, Time of Revelation, výborná věc, jenom připomenu, vy to určitě víte, že Juriáši, tahle rocková, britská rocková legenda, jede své poslední turné, no a v říjnu, to znamená v měsíci, který dneska začíná, se zastaví i u nás na dvou koncertech, jeden v Ostravě a jeden v Praze, 29. října v Aule Gong v Ostravě a den na to 30. října v O2 Univerzum Praha. Oba dva koncerty jsou z edice Radio Beat Live. Je to něco výjimečného, věřím tomu, že spousta z vás, kteří máte rádi tuhletu kapelu, tedy Jura Heap, že si nenecháte utéct tuhle možnost vidět a slyšet tuhle britskou legendu jak v Ostravě, tak i v Praze a někteří z vás oba dva koncerty určitě stihnou. Podrobnosti, prokliky na vstupenky a veškeré informace o těchto dvou koncertech kapely Jura Heap u nás v Praze a v Ostravě najdete na titulní stránce našeho webu radiobeat.cz.

0: Skladba Creature of the Night, kapela Kiss na beatu, 5,5 minuty před 12. hodinou, připraven, aspoň doufám, tedy by měl být Pepa Lábus, připraven teď na zpravodajský přehled dne. Hned potom po 12. hodině, po přehledu, budeme hrát bluesovou dvanáctku, dneska to bude Memphis 55, a hned potom jedna z nejchlupatějších věcí od kapely Queen, tedy Bicycle Race.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Jak už od nás víte, na dálnici D1 na 12. kilometru na výjezdu z Prahy směrem na Brno na úrovni Říčan, kousek za nájezdem z Pražského okruhu, je bouračka osobního auta a motorkáře. Na dálnici D46 úseku mezi 1. až 12. kilometrem od Vyškova na Olomouc se pracuje na silnici, levý pruh je uzavřen, probíhá tam úklid odpadků a čištění vozovek. Pozor také mezi Kolínem a Kutnou Horou.
2: Silnice 38, abnormálně hustý provoz, do toho se pletou zemědělský stroje a na území Středočeského kraje od Kutné Hory a Kolín, tam je nehoda, je u Kaňku, to znamená několika kilometrový fronty, a přejedeš za Kolín, jedeš na Poděbrady a je zřejmě nějaká práce na silnici a jezdí se střídavě, takže opravdu je to paráda, obrňte se trpělivostí, nebo to někudy jinudy oběďte.
0: Dále si dávejte pozor v Brně, Brno Tuřany v Kaštanové ulici, srazila se tam dvě osobní auta, a v Řípské ulici v Brně, tam stojí jeden pruh kvůli bouračce dvou osobních vozů. A třikrát Praha, Praha Hostivař, Milánská ulice, osobní auto trefilo dopravní značku, na Balabence v Sokolovské ulici se srazila dvě osobní auta a na Praze 1 v ulici Skořebka vyšetřují bouračku dvou osobních vozů. A ještě Hradec Králové, Koutníkova ulice, jezdí se tam kivadlově pouze jedním pruhem skrze havárku dvou osobních aut.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozv.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábos. Dnes bude převážně jasno až polojasno. Maximální teploty dosáhnou 25 stupňů. Zítra se oproti dnešku zatáhne. Na západě a severozápadě se mohou objevit slabé přehánky. K večeru začne oblačnost ubývat. Teploty by měly být podobné těm dnešním.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: České hokejistky vstoupily do turnaje Eurohockey Tour v Lahti porážkou s domácím Finskem 0-2. Fotbalistky Sparty postoupily do osmifinále Evropského poháru. V odvětě porazili Farul Konstanta 4-0. Liberečačky naopak skončily. Po domácí výhře 3-1 prohráli v odvětě na hřišti Rosenborgu 1-4. Fotbalisté Bohemians Praha 1905 postoupili do osmifinále MOL Cupu po výhře 5-0 nad třetiligovým Vsetínem. Basketbalisté Slavie a Pardubice zůstávají po 4 kolech ligy bez porážky. Pardubice vyhráli v Písku 92-82 a Slavia porazila Olomoucko 88-62. Slunečné a teplé počasí bude pokračovat i o víkendu, jen zítra by mělo být v Čechách zataženo. Případné srážky ale budou jen velmi slabé. Jak dlouho babí léto vydrží, není jisté. Od půlky příštího týdne se modely příliš neshodují. Dobrovolní hasiči, kteří se aspoň jednou ročně účastní zásahu, by mohli mít od poloviny příštího roku daňovou úlevu. Senát změnu podpořil. Dopravní nehody si letos v září vyžádali o 13 životů méně než loni. I tak ale nepřežilo 47 lidí. Od začátku roku zemřelo na silnicích 325 lidí, meziročně o 7 méně. Země NATO nečelí bezprostřední hrozbě ze strany Ruska. Hodnocení rizika podle generálního tajemníka Rutteho zůstává stejné jako před rokem. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už se vychutnejte bluzovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluzová dvanáctka.

0: Pozor, kontrolní otázka. Co mají společného Sting a Tommy Lee?
1: No co, Police.
0: Jo, jak to?
1: No, jeden v Police hrál a druhý měl Police každou chvíli za zády.
2: No, něco pravdy na tom je.
3: To jo.
2: Ale pojďme najít ještě nějaké jiné pojítko. Třeba muzika? Nebo oslava? To je ono. Připravte se, bude to pecka. Sting a Mötley Crüe po celý nadcházející víkend

Rádia Beat skoro přesně ve čtvrt na jedno odpoledne. Ještě jednou opakujeme Roman Dragoun a Romana Dragounového, tímto samozřejmě zdravíme. Ruší dneska svoje vystoupení v Plané nad Lužnicí, také zítřejší vystoupení v Kutné Hoře a Roman Dragoun nevystoupí ani na sobotním festivalu Big Bosch ve Vracově. Je to z toho důvodu, že Roman Dragoun si zlomil žebra, myslel si, že to nějak půjde, ale dneska podle toho, jak píše na svém facebookovém profilu, se nemůže ani nadechnout, natož potom, aby zpíval. Takže Romana Dragouna zdravíme, přejeme mu brzké uzdravení, ať ho to bolí co možná nejméně, a šup po uzdravení zpátky na pódia. A nejenom hrát na klimpr, ale samozřejmě zpívat. A pozor, hlavně tančit, Roman je velký tanečník.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Donnerwetterkruzeis Element.
1: Ano, tak se jmenuje tahle píseň Himmel Herrgott Donnerwetterkruzeis Element. Achtung, Achtung, Fiederhole, Bafníku, Friarci dole. To je název celý, kompletní, kdybyste to někde potřebovali použít. Skupina Trautenberg na beatu, 2,5 minuty před 1:30 odpoledne. Mám tu další stupenky na 3 tváře roku. 3 příběhy, 1 večer. Unikátní koncertní projekt spojující významné osobnosti české rockové scény na jednom pódiu. Včera jsme rozdávali lísky na Fannyho Michalíka, Jaroslava, Alberta Kronka a Miloše Doležela. Tentokrát jsou to 3 tváře roku v Semilase v Brně, 23. října. Bude tam Jaroslav Albert Kronek s Albendem, Miloš Doležel a taky Vilda Čok. Tito 3 se představí, jak říkám, 23. října v Semilase v rámci tedy toho projektu 3 tváře roku. Vezměte SMSku, takhle vezměte mobil a pošlete SMSku. Kdo se dneska dopíše jako 14., ne 15., ale 14. se správnou odpovědí, tak tomu zavolám zpátky a pošlu mu 2, stále tedy ještě papírové, ale udělám z nich jedním jebem na skeneru, z nich udělám elektronické a ono mu výherci nebo výherkyni klidně, tak ty lísky pošlu a tím pádem si je nebude muset nikde vyzvedávat. Otázka je jasná. Chci vědět, jak se jmenuje kapela Vildy Čoka, která 23. října v Semilase v Brně společně s ním vystoupí. Máte pochopitelně 3 možnosti. Buď to angioplastika, nebo transkatetrová implantace aortální chlopně, takzvaná transka, nebo bypass. A to je všechno. Takhle, mohl jsem tam ještě dát, že jo, katetrovou ablaci, ale nedám, protože vás mám rád. 720 001 222. Která z těchto operací srdce je kapelou Vildy Čoka? 14. SMSka vyhrává.
2: Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
3: Hezký den vám u Beatoskopu přeje Pepa Lábus. Úvodem nám kolega Luboš Dvořák popíše způsobem sobě vlastním jednu skrytou elektronickou hrozbu.
4: Televizor k výslechu by mohlo zaznít na chodbě kriminální policie v nejznámější Bartolomějské. Když tam rozmluvili odpůrce režimu, tak mohou prověřit současné elektronické špiony. Jde o kauzu chytrých televizorů s odposlechem uživatelů. Výzkumníci upozorní, že zachycený hlas dokázali televizory převádět do textu a ukládat do svých systémů. Útočníci se takto nezabezpečených dat mohou snadno zmocnit. Tady nejde o to, jak se kdo doma hádá a křičí, ale přístroje jsou běžně vybaveny za sedačky firem, kde se konají porady za zavřenými dveřmi. Vracíme se tak k otřepanému heslu. Pozor, nepřítel naslouchá. Dnes je to a získá konkurence.
2: Beatoskop.
3: Společnost Radia vyvíjí obří nákladní letoun Windrunner, který svou délkou překoná všechna dosavadní letadla. Má být 109 metrů dlouhý a jeho nákladový prostor dosáhne 6800 metrů krychlových. Do jeho útrop se tak například vejde 6 vrtulníků Chinook nebo 4 stíhačky F-35, kterým se asi nebudou muset odmontovat křídla. Projedí se i se 105 metrů dlouhými lopatkami větrné turbíny, pro které je ostatně i vyvíjený. Windrunner má momentálně za sebou testování v aerodynamickém tunelu. První vzlet je plánován na rok 2029 a nasazení do komerčního provozu v roce 2030. Tolik z Beatoskopu. Po něm přichází další rocková pecka. Na rádiu Beat.
2: Beat, Beat u nás. Rádio Beat.

0: To jsou Led Zeppelin na beatu ve 3/4 na 1, tedy za půl minuty bude 3/4 na 1. Sliboval jsem vstupenky na tři tváře roku do Brna do Semilasa. Tím, kdo se jako 14. dopsal se správnou odpovědí, byl Ondra.
1: Ano.
0: Ondro, tady je Vejvodák, Radio Beat.
1: Ahoj, rád tě slyším, Vejvodák.
0: Nazdár, tak je to prosím tě katetrová ablace, bypass nebo transkatetrová implantace, aortální chlopně, nebo angioplastika, jak se jmenuje kapela Veldyčoka?
1: Je to bypass.
0: Vždycky, samozřejmě. Máš to správně. Navíc si na 14. pozici, takže máš tady dvě stupenky. Je to do Semilasa na 23. října. Začíná to v 7 hodin večer, tak ať tam si včas, jo, protože nejhorší je přijít pozdě na Big Beat, hele. To je prostě zkažený celý večer potom, jo.
1: To je perfektní. A tento posílání mailem stále platí, nebo si musím stavit?
0: Samozřejmě, že to posílání mailem stále platí. Co bychom tady s tebou dělali? Já to teď naskenuju a pošlu to e-mailem a přijde ti to přímo až do mobilního telefonu, jo?
1: Perfektní.
0: Tak jo, gratulace zatím, čau.
1: Díky moc, ahoj.

depozitář Pop muzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové oběry, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář Pop muzea. Dnes od 7 večer na rádiu.

0: Ještě tedy před 13. hodinou jsme stihli Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town v programu Rádia Beat. Za chviličku tím, jak se přiblížila ta 13. hodina, tak se tady ve studiu objeví Pepa Lábus, bude to pohled opět pro bohy, až sem dorazí svůj klátivou chůzí. Připraven je tedy na zprávy na 13. Po zprávách potom Mob Rules od Black Sabbath, budeme hrát Erika Kleptna. Máte-li rádi Mrakoplaš anebo Kings, tak si po 13. přijdete na své. Doprava.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Dávejte si pozor, jedete-li po 50 po hlavní kolem Uherského Brodu, je tam havárka dvou osobáků. Stejně tak opatrně jedete-li z Náchoda směrem na Červený Kostelec po 14. V Horní Radechové je komunikace neprůjezdná kvůli havárce nákladního a osobního auta. Z Budějovic na Vodňany, kdo jede po 20 po hlavní, obec Sedlec, je tam také dopravní nehoda, která uzavřela celou 20 a tudy taktéž neprojedete. Na Praze 6, nahoře na Evropské, v levém jízdním pruhu, který stojí, je to u Divoké Šárky směrem na Pražský okruh, je bouračka osobního auta a motorky. Ve Zlíně v ulici Růmy je k řešení také bouračka motorkáře. V Liberci v Palachově ulici se srazila dvě osobní auta a ještě Přerov, nábřeží doktora Edvarda Beneše, motocykl se tam srazil s osobním vozem. Býťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábos. Dnes bude převážně jasno až polojasno. Maximální teploty dosáhnou 25 stupňů. Zítra se oproti dnešku zatáhne. Na západě a severozápadě se mohou objevit slabé přehánky. K večeru začne oblačnost ubývat. Teploty by měly být podobné těm dnešním.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Kateřina Siňáková začala vítězně ve dvouhře turnaje v Pekingu. Polskou tenistku Magdu Linetejovou porazila 6-4, 6-3. Tomáš Macháč prohrál 3-6, 2-6 se Slovákem Alexem Molčanem v úvodním kole, do kterého se dostal jako lucky loser navzdory vyřazení v kvalifikaci. Prezident Pavel ocenil jasné vyjádření premiéra Babiše, že Česká republika dostojí svým závazkům v případě vyhlášení článku 5 Severoatlantické smlouvy. Napsal to deník CZ. Babiš v úterý řekl, že pokud by Rusko napadlo některý pobaltský stát, podle článku 5 by Česká republika musela vyslat dvě mechanizované brigády. Už předtím uvedl, že naše země bude samozřejmě článek 5 respektovat. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost ruského podniku pro správu majetku v zahraničí kvůli zmrazení víc než 60 nemovitostí v České republice. Podnik nesmí s nemovitostmi nakládat. Důvodem je zařazení na sankční seznam po ruské invazi na Ukrajinu. Indický pilot Smit Machar oslavován jako hrdina. Včera pomohl zachránit cestující na palubě letadla do Tel Avivu, poté co ho v kokpitu pobodal jeho kolega usilující pravděpodobně o zničení letadla. Pilot i přes zranění otevřel dveře do kokpitu, což umožnilo dalším lidem vniknout dovnitř a útočníka zneškodnit. To byly zprávy. Po nich si poslechněte Black Sabbath na Rádiu B.
0: Classic rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Radio Beat. Transfúze pro ty, kterým v žilách koluje rock.

Tohle byl Frank Zappa, to dobře víte, Joe's Garage, tak se jmenuje píseň, která teď od Franka Zappy na beatu dohrála, dozněla, je 26, dá se říct, tedy asi 4 minuty před půl druhou odpoledne dneska, protože je 1. října a slibovali jsme, že od října a vlastně celý říjen se budeme věnovat 50-letým deskám. Dneska startuje půl kila roku, vždy každý všední den po dobu celého měsíce října mezi 14. a 15. budeme hrát nějaké album, které letos slaví 50. tedy vyšlo v roce 1976. Dopředu vám to jako nevykukáme, nebo nenakukáme a nevykecáme. Aspoň doufám teda, že to kachna ráno nevykecala, já jsem o tom ještě nemluvil a Standa Rubáš, který to má vlastně celé připravené, tak ten o tom ještě ani mluvit nemohl, ale už za chviličku, za půl hodiny ho tady máte a stejně tak i první dnešní půlkilovku. Kdybych měl napovědět, tak jediná nápověda, no možná dvě, že je to skutečně album z roku 1976, jinak by to nešlo, protože je to deska, která je tedy 50 let letos a má, a teď nechci jako říkat, jestli je to evropská kapela nebo americká kapela, protože když tomu řeknu ještě to B, že to tak trochu má spojitost s Jirkou Langem, Bobem Šťastným a toho času už i Radomilem Zíkou, tak si myslím, že ta nápověda by mohla pro někoho být natolik likvidační, že přijde na to už teď, jaká kapela, anebo možná i jaká deska konkrétně nás dneska po 14. hodině čeká. Počkejte si na to, za půl hodiny začíná půlkilovka, další 50-letá muzika na beatu. Těším se na to. Tohle jsou Maidni, to je daleko mladší. 2 Minutes to Midnight.

Co se týče lokace, není pochyb, je to na Václavském Václaváku, pražský výběr na Beatu, za 5 minut, 2:45 odpoledne. Zítra tady bude Štěpán Suchochleb, co by pořadatel Blues Alive festivalu, který bude v Šumperku v polovině listopadu. Na Štěpána se můžete, nebo Štěpána můžete poslouchat i dneska po 23. hodině v pořadu Bluescast. Tam můžete načíst vlastně, nebo respektive načuchnout si informace o festivalu Blues Alive a my v tom budeme v Rockerově ránu zítra mezi 9. a 10. potom pokračovat. Mimochodem, festival Blues Alive je nositelem ocenění Keeping the Blues Alive udělovaný asociací The Blues Foundation. V roce 2019 tuhle cenu získali, takže i na to se zítra Štěpána Suchochleba, pořadatele festivalu Blues Alive, přeptáme. Začínáme v 9, ať vám to neuteče. To jsou Beatles.

0: Leonard Skinner před 14. hodinou, za chvilku to, co jsme si slíbili, tak zaprvé samozřejmě Pepa Lábus a zprávy a hned potom Standa Rubáš a první říjnová půlkilovka roku, 50 let stará deska, jaká to bude, to se dozvíte od Standy už za okamžik. Ode mne ještě dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Velmi pozorní, buďte na dálnici D11 na 21. kilometru od Prahy směrem na Hradec Králové, je tam nákladní auto v příkopu. D1, 159. kilometr od Prahy na Brno, v pravém jízdním pruhu je dopravní nehoda osobního auta. Na Prachaticku na čtyřce na hlavní u Strážného je bouračka dvou osobních vozů, na Opavsku v Hlučíně na 56. na hlavní je také havárka osobáku, v Praze v ulici Na Vinobraní se srazila dvě osobní auta, v Liberci v Horské podobná dopravní nehoda dvou osobáků a ještě Třebíčsko Náměš nad Oslavou v ulici u Pivovaru se řeší havárka osobáků a nákladňáku. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Být.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně jasno až polojasno. Maximální teploty dosáhnou 25 stupňů. Zítra se oproti dnešku zatáhne. Na západě a severozápadě se mohou objevit slabé přehánky. K večeru začne oblačnost ubývat. Teploty by měly být podobné těm dnešním.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Záložník Adam Karabec dnes opustil českou fotbalovou reprezentaci. Trenérovi Santimu Deniovi tak nebude k dispozici pro utkání Ligy národů ve Španělsku proti úřadujícím mistrům světa a pro duel proti Anglii ve Wembley. Kapitán Sparty si přivodil zranění kotníku v úterním zápase v Edenu proti výběru Albionu. Při červencové autonehodě poslance Filipa Turka v centru Prahy se nestal trestný čin. Policisté to uzavřeli s tím, že věc postoupili k projednání možného přestupku obou účastníků. Případem se bude dál zabývat úřad městské části Prahy 2. Řešit bude možné provinění proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Turek se svým Mercedesem narazil do nemocničního vozu převážejícího krevní deriváty. Laboratoř odhalila skoro trojnásobek povoleného množství olova ve vzorku odebraném v Postřižíně. Ostatní úterní kontroly přitom dopadly dobře. Omezení pro 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvatel proto zůstává v platnosti. Středočeské vodárny v místě znovu proplachují potrubí a odebraly nové vzorky, které zkontroluje laboratoř. Členské státy Evropské unie dnes finálně schválily zpřísnění migrační politiky Evropské unie, a to včetně možnosti zřizovat návratová centra v tzv. Třetích zemích pro migranty, kteří pobývají ve státech unie nelegálně. Nové návratové nařízení doplňuje migrační a azylový pakt.

kila roku tady nabídnu. Ale pravdou je, že by to mohlo být do jisté míry matoucí, protože ta deska, kterou dneska máme v plánu pustit si celou od začátku až do konce, která je samozřejmě z roku 1976, pokud se bavíme o tom původním vydání, tak začíná takovým trošku bordelem. A mohli byste si myslet, nemáte-li naposloucháno, že jsem se tu úplně zbláznil. Tak jsem si říkal, že ten slovní úvod udělám, protože zkracovat to intro toho vinilu původního z 76. by mě bylo líto. To hned za ním totiž to volně přejde z toho ruchu až na Detroit Rock City a tím jsem to celý propálil. Detroit, Pontiac, Michigan youth was reported dead

Další jedna, v pořadí třetí, respektive druhá, no jak se to vezme, protože Detroit Rock City tenkrát v tom 76. na původním vydání Alba Destroyer právě navazovala na King of the Nighttime World. A pak tam byla God of Thunder, tím se potvrdilo definitivně, že to myslíme vážně a že budeme hrát celou hodinu, respektive ne celou, kam až dojdeme, protože ten vinyl je samozřejmě kratší než hodina, celou desku Destroyer kapely Kiss. Kiss tenkrát ve složení Paul Stanley, Gene Simmons, Peter Chris a Ace Frehley. Zároveň ale k tomu je, zvlášť po té písni God of Thunder, potřeba si říct, že i další ruchy a hlasy a nástroje se během toho natáčení tenkrát v 76. využili. Producentem byl Bob Ezrin, no a ti, kteří tady hulákali právě v God of Thunder, se jmenovali David a Josh a příjmení měli stejné, Ezrinovic. Chlapci se zapojili do natáčení téhleté muziky, ve které pokračujeme, kdybyste to chtěli překládat podle toho původního vinilu, pokud se nemýlím, stále na straně A ještě chvilku na ní vydržíme, protože ještě jedna věc tam je a ta se jmenuje Great Expectations.

Kvalita, která přečkala 50 let a je pořád lepší. Půl kila roku na Rádiu Beat.

50 let to není žádný věk. To je tak akorát půl kila roku na rádiu Beat.

No a teď už nejsme na straně a už jsme se překolili na tu druhou Flaming Youth, která dohrála před malou chvílí stejně jako Sweet Pain, což mimochodem je autorsky čistá Simoncovina, tak to už jsou věci, které jsou na straně B toho původního vydání desky Destroyer z roku 1976. Chcete-li to tedy po obalech, je to taková ta, která má obal tmavý a pánové pod nohama mají nějaký šutry nebo skálu nebo co to tam je. Protože kdybyste měli ten obal světlý, kde pod nohama jednotliví členové kapely Kiss nic nemají, tak máte určitě tu verzi výrazně mladší, nazvanou Resurrected, která vyšla později a to v roce 2012. Najdete na ní krom jiného třeba dvě různé verze písně Sweet Pain, která právě teď dohrála. Tak o té se nebavíme, bavíme se o té původní. Už vůbec nezmiňuju tu super deluxe edici, která vycházela k 45. narozeninám desky před 5 lety. Tam je to doplněno o LPčka, Blu-ray a tudy bychom hráli celou od začátku do konce, tak jsme tady spolu krásných 14 dní, protože toho materiálu je tam opravdu obrovské množství. Zároveň jsem tady měl během toho, co jsme si zatím pouštili kapelu Kiss, hromadu telefonátů na stejné téma, spoustu zpráv, tady třeba Radim píše přes aplikaci, já se s tebou vsadím o pětikačku, že si Loža před chvílí ustřík do kalhot, Kisák je po celou hodinu určitě nečekal, přeju pěkné odpoledne, Radim z Sheffieldu, tady v SMS-kách od Michala čtu, tady bude mít někdo na svědomí Lošu dneska a hromada smajlíků po telefonech samozřejmě taky padají názory typu, že Loša už musí ležet v louži po té, co v podstatě půl hodiny hrajeme kapelu Kiss. No ale kdo se ozval, tak těch bylo hromada, kdo se neozval, tak to byl jeden, což mě nutí vznést tady otázku, kde je Loša, když ho potřebujeme.

0: Jestli se něco nedá Gene Simmonsovi upřít, tak je to cit na to napsat skutečně velký hit. A celá deska Destroyer, jich obsahuje několik od škály těch v podstatě na danou dobu velmi tvrdých, až po tuhletu na danou dobu velmi něžnou záležitost, kde, jak už z toho poslechu vyplývá, na to Kiss nemohli být sami, ale výpomocí jim bylo mnoho lidí z New Yorkské filharmonie, protože ta tam byla slyšet. To byly samozřejmě ty orchestrální pasáže, které se ozývaly. No a ten klavír, tenhle ten ikonický klavír, který si taky prostě každý hned zapíše do paměti už po první poslechu skladby zvané Beth, tak při tom natáčení nahrál právě sám ten slavný producent, kterého měli Kiss za zády, tedy Bob Ezrin. Ten nahrál piano v téhleté skladbě Beth. Mimochodem k naší před malou chvilkou vyřčené otázce už tady mám taky odpověď. Nic mu není, je v pořádku a poslouchá.
1: Nazdar, jsem do Loša, čau.
0: No, nazdar.
1: Poslouchám, nebojte, rybíťáci, poslouchám a mám radost. A nejsem přichcenej. Bulím, tady je loupu si bulí, tak bulím.
0: No, tak proto ty jsi nevolal, ty jsi na to neviděl, už tomu rozumím.
1: děkuju, výborný. Já jsem posílal SMSku, že pro dnešek jste vybrali, super, je dobrý.
0: Tak to jsem rád, to jsem rád. V tom případě, prosím tě, pokračuj v králení cibule, bacha na prsty a poslouchej.
1: Dobrý, budu se rýhovat. Čau, čau, čau. Se díky. Čau, te všichni.

Kdo měl první vinyl, ten původní z roku 1976, tak ví, čím začíná ta deska ještě před Detroit Truck City. A taky, že končí tadyhle tím v podstatě hlukem zvaným Rock'n'Roll Party na samém konci strany B. Bavíme se o tom původním vydání samozřejmě, jak jsme si říkali. O tom, které vycházelo 15. března roku 1976, jako čtvrtá studiovka Kiss, lehký odskok od toho původního zvuku téhleté kapely, ale třetí velmi úspěšná deska, která se dostala v americkém žebříčku do top 40. Ovšem tahle ta jako první z diskografie Kiss taky zabodovala třeba v Německu. Poprvé pronikla do albových žebříčků v Německu i na Novém Zélandu, která tenkrát dostala už v dubnu zlaté ocenění a v listopadu téhož roku 1976 dokonce platinové ocenění za prodej. A mimochodem byla to první deska kapely Kiss, která dostala tu platinu za tolik prodaných nosičů. Tak ta je právě teď za námi. Původní vinyl nebyl extra dlouhý, 34 minut, 28 sekund, tak ta deska byla tenkrát kapelou natočena. A taky komentuje i Dan, který psal SMS-ku, právě jsem se přenesl do gymnaziálních let a vzpomínám, jak jsem ve 2.1 měl volume doprava a těšil se, když rodiče vypadli někam na návštěvu, sousedka měla pak dobrou masáž. Díky za Kiss, píše Dan, já díky za všechny tyhle ty reakce už jdu vymýšlet, co si v půl kila roku pustíme tady na Beatu zase zítra po 14. hodině.

0: Pozor, kontrolní otázka. Co mají společného Sting a Tommy Lee?
1: No co, Polis?
0: Jo, jak to?
1: No, jeden v Polis hrál a druhý měl Polis každou chvíli za zády.
2: No, něco pravdy na tom je.
3: To jo.
2: Ale pojďme najít ještě nějaké jiné pojítko. Třeba muzika? Nebo oslava? To je ono. Připravte se, bude to pecka. Sting a Mötley Crüe po celý nadcházející víkend na Rádiu Beat.

0: Pink a jako zamladá, to je poslední muzika v té aktuální hodině. Dohráli jsme Kiss, zbytek jsme vyplnili a teď si můžeme slibovat, co přijde po 15. Pepi Klábusů bez kytary, za to s lejstrem plných novinek. Tak ten nás čeká. Dáme Def Leppard, Manfred Mann, Nirvánu a dopravu.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Co se týče dopravy, tak hlásíte mi Turnov a tady na Drážní ulici na křižovatce s Brouskovou, tam je dopravní nehoda, s tím počítejte, D1, 12. kilometr, směr Praha u Říčan, je nehoda v pravém jízdním pruhu prý se zraněním, takže to je něco, co nás asi zaměstná. D1 na 16. ale opačně, směrem na Brno u Stránčic, střed osobního a nákladního auta překáží v provozu, to je další jedna dálniční informace, kterou jsem od vás dostal. Dostal jsem i tu z Hradecké dálnice, kilometr 7,5 směr z Prahy pryč, porouchaný auťák v takovém tom navazujícím úseku před 21. přibližně 40 kilometrová kolona, aby byla moc. D35, 134. kilometr směr Hradec, tady hlásíte porouchaný auťák. Taky 35 u Svitav, tam, co je Kocslířova dolina, střed nákladního osobního auta, na 57 u Vsetína jsou to dvě auta osobní, se kterými počítejte. No a Ťukance bychom našli i třeba na Praze 14 v Maňákově ulici, to je další jedno místo, kde projíždět opatrně, jedete-li po 817 do Lovosic. Vážná havárie motocyklu v tuhle chvíli uzavřeno. Jílové u Prahy, Rudých dolů, střed osobního auta s motocyklem, probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Ozýváte se i z Lanškrouna z ulice 5. května. I tady se vyšetřuje nehoda osobního s motorkou. Jezděte prosím velmi opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Teran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Teran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
1: Více na cherrymotor.cz.
5: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Rádio Beat. Počasí.
7: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude většinou polojasno, na východě až jasno. V západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost. Na západě a severozápadě se mohou objevit slabé přehánky. K večeru začne oblačnost ubývat. Maximální teploty dosáhnou 24 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
7: Porážkou 4-6 s Američanem Francesem Tiafoem v úvodním kole turnaje v Tokiu zakončil kariéru japonský tenista Kei Nishikori. Jeden z nejlepších asijských hráčů historie absolvoval v 36 letech plánovanou rozlučku na Japan Open, které v minulosti dvakrát vyhrál. Nishikori získal na ATP Tour 12 titulů. Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v srpnu podle sezóně přepočtených údajů činila 6,1%. Zůstala tak na stejné úrovni jako v červenci. Nejnižší nezaměstnanost byla v České republice, kde klesla na 3,2% z červencové hodnoty 3,3%. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil unijní statistický úřad Eurostat. Ten používá odlišnou metodiku než úřad práce České republiky. Dnes dopoledne vyjížděli pražští hasiči k úniku plynu, ke kterému došlo v Hodkovské ulici na Praze 21. Zjistili, že k úniku došlo v důsledku prasklého potrubí. Z bezpečnostních důvodů muselo být z okolních domů evakuováno 6 lidí. Aby plynaři mohli únik zastavit, museli vykopat další přístupy k potrubí. Plyn na místě unikal víc než hodinu. Na Krétě hrozí v tomto týdnu záplavy. Podle předpovědí by mělo v severní části ostrova napadnout přes 4.

Emerson, Lake & Palmer a taky jedna taková v podstatě pianovka, čímž navazuju na minulou hodinu, kdy jsme hráli slavnou pianovinu zvanou Beth, tak teď to byla další slavná pianovina zvaná Jeremy Bender. Dohrála 3 minuty před 15:30, před hodinou, když jsem se teda vrátil k té Beth, to byly Kiss a první půlkyla roku tohoto, tedy 2026. Tedy první deska z roku 76, která tu s náma je už 5 dekád, má na hrbu 5 křížků, je půl století stará, nazvěte si to, jak chcete, je součástí je právě toho výběru desek těch nejlepších z rokové historie 50 let starých, které si přehráváme. Budeme přehrávat každý všední den tady na Beatu. Po celý říjen vždycky po 14. hodině, tedy tupláky jsme dali na chvíli k ledu, ale vyplnili jsme to, myslím, velmi zajímavou muzikou. A taky už tradiční věcí, každý rok v tomto čase přichází ohlédnutí se 50 let zpět, tak letos to samozřejmě snadno se dá dopočítat, vychází na ten 670. rok. Další jednu půlkilovku tady pro vás budeme mít zase zítra po 14. Teď vám slíbím muziku na příští minuty, nikoli v dny. Mám tady Stoney Brown Sugar, mám tady Floydy a One Slip, mám tady taky trochu historie kapely Ohnout, dojde i na Beatles, Led Zeppelin a další.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 34. Rádio Děda. Čte Honza.
2: Když jsme vyráběli desku Polipsy dědu, měl Zemánek s Fenkem ve studiu na Kačinách spoustu času. Je tomu tak u každého nahrávání, protože jako první točíme základy, tedy basu a bicí, což trvá zhruba pár dní, ten zbytek, teda týdny a měsíce, se pak potíme my s bráchou. Pro rytmickou sekci je to ideální stav, protože jí nastává prostor pro lelkování a kibicování. A tak, hledáte-li opravdu dobrý povolání, popřemýšlejte o práci basáka či bubeníka. Když Zemánek s Fenkem na těch Kačinách pili lahvový pivo a koukali do kraje, tak je napadlo, že by mohli udělat rádio. A to nikoli v přístroji, ale stanici. A tak vzniklo Rádio Děda. Stačil k tomu notebook, mikrofon a připojení. Spokoje si udělali studio, odkud moderátoři Omar Kvasnička a Arnošt Vrabec překreslovali českou mediální mapu.

Šlo o zhruba půlhodinový cyklus rozhovorů, kuchařek, předpovědí počasí a dalších nesmyslů, který se vypouštěl jednou týdně na internet. S mikrofonem kluci vyráželi i do terénu, neboť byla festivalová sezóna a šlo odchytnout zajímavý kámoše a trochu je potrápit.

hollywood a všechno bude dovolený. Teď bacha nechybu, dáme se do pohybu a všechno bude dovolený. Je dáma na tahu a já si beru radu, že si veni vidi vidi opakuj. No a taky, že nebudu levnej, že nebudu levnej.

Trochu pohledu do historie kapely Ohnout a taky do diskografie kapely Ohnout, která na Beatu příští týden jako půlnoční album hrát nemůže, protože začíná písmenem dvojité V, zatímco nás zajímá písmeno jednoduché C. To totiž najdete v začátku názvu a jmén jednotlivých muzikantů, kteří jsou v nabídce. Creedence Clearwater Revival, tam je třeba tahle podmínka splněna, deska Green River je ta, kterou si můžeme pustit. Můžeme si pustit starou fusekli, tedy Old Sock od Erika Claptona. To by mohla být další varianta půlnočního alba, nebo pro ostřejší kusy Cavalera Conspiracy s albem Inflected. Můžeme hrát Cactus, Camel nebo Captain Beyond, šestice vystavených alb na webu rádia být vpravo nahoře. No a vy rozhodujete, která z nich to má být. Je to jednoduchý, v neděli o půlnoci to vypnem a co tam od vás bude mít nejvíc v hlasu, tak to se stane půlnočním albem. Takže pořád ještě platí výzva, hlavně pro ty, kteří nehlasovali, protože řada býťáků už tuhle tu svou povinnost milou, tak na webu rádia být splnila. Tak ti, kteří ještě ne, tak jim to připomínáme a těšíme se na to, jak to hlasování dopadne a jak se tady na Beatu bude příští týden hrát samozřejmě.

0: Supertramp na rádiu Beat, to je tá muzika, ktorá dohrála práve teď. Breakfast in America máme za sebou a kdybyste se ptali, co hodlám hrát dál, řeknu vám, že třeba Neila Younga nebo Precedence, nebo uděláme takovou pozvánku na Beatlife. Jak dobře víte, Beatlife rovná se takový koncertní cyklus, který aktuálně na konec října přiveze sem k nám do České republiky kapelu Uriah Heep. Tak trošku je to smutný v tom, že se Uriah Heep budou loučit, že to je to jejich poslední The Magician's Farewell Tour, ale o to větší večírky nás čekají. A hned 29. října v Aule Gong v Ostravě, 30. října v pražském O2 Univerzu. Tam se můžeme potkat a já věřím, že potkáme s kapelou Uriah Heep, ale vlastně probrat to můžeme až za malou chvilku, až si pustíme The Golden Palace.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Mezitím mi sem do studia vnikne chce nechce Pepa Lábus a přinese čerstvé zprávy. Já tady mám čerstvé zprávy dopravní, které začneme na dálnicích. Hlásíte zde dvojky, kilometr 2 na Brno u Modřic, střed nákladního osobního auta. Tak to je jedno místo, které vás může zpomalit na cestě, počítejte s ním. Na D8 na 69. kilometru směrem na Prahu. Pozor, v levém jízdním pruhu je tam nějaká dřevěná deska. Ti, kteří desku odstraní, tak už jsou na cestě, ale v tuhle chvíli je deska to, co vám může celkem pokazit odpoledne. Projíždějte velmi opatrně. Hradecká dálnice, kilometr 43 směr Hradec, tady zase jsou popadané nějaké kusy kovu, takže i tady s opatrností kolem, dívejte se daleko před sebe a projíždějte s obrovskou opatrností. No a co hlásíte dál, je třeba 201, příjezd do Bratronic, odkladná nehoda dvou osobních aut, probíhají záchranné a vyprošťovací práce, takže tahle ta nehoda se asi bohužel bez zranění neobešla z tohoto popisu, tak jakože soudím. Co se týká špuntů na tradičních místech, tak zatím můžu být tak trošku optimista, že oproti včerejšku je o něco řidší, ale je tam pořád ten špunt na D5 od Rudné na Chráštany, na Okruh a na Ořech. Počítejte se zpožděním. Z druhé strany přes tunely nám vázne průjezd od Zbraslavy a jedete-li z Prahy pryč, tak zase výjezd na D1 od Velkých Popovic až někam za sjezd na Benešovskou trojku je jedna taková pomalu jedoucí kolona způsobená dopravním omezením. Dál na dálnici D1 na chvilku zpomalíte u Velké Bíteše, tam projíždíte kolem dopravní nehody, za Bíteší se rozjedete a u Říčan a Rosic zpomalíte znovu a to už vám vydrží až k Brnu. Tahle ta tradiční odpolední kolona je tam i dnes, počítejte s ní.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Bíťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude většinou polojasno, na východě až jasno. V západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost. Na západě a severozápadě se mohou objevit slabé přehánky. K večeru začne oblačnost ubývat. Maximální teploty dosáhnou 24 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Matyáš Vacek nebude startovat na nadcházejícím mistrovství Evropy silničních cyklistů v Lublani. Důvodem je zlomenina nosu, kterou si přivodil při pádu v neděli během silničního závodu mistrovství světa v Montrealu. Svaz o tom informoval na webu. Prezident Petr Pavel ocenil stopu, kterou jeho předchůdce Václav Havel zanechal na Pražském hradě. Inspirativní je v této souvislosti podle něj Havlova snaha přicházet s novými, často neotřelými nápady. Pavel to řekl v jízdálně Pražského hradu při prohlídce výstav Design pro Václava Havla a Highcraft nadcházejícího 28. ročníku festivalu Design Block. Výstava, kterou budeme mít možnost vidět od 7. října do 17. ledna příštího roku, obsahuje práce designérů pro Havla i současných tvůrců. Drogy nebo zařízení na jejich výrobu celkem za asi 330 milionů korun zadrželi policisté při sérii operací pod názvem Korund, zaměřených hlavně na kanabinoidy. Jako výnos z trestné činnosti zadrželi hotovost, kryptoměnu i drahé kovy za zhruba 60 milionů. Při operacích také zadrželi a obvinili 3 cizince a stíhají i 3 právnické osoby. Francouzský premiér Le Corne svolal na dnešek mimořádné jednání kvůli situaci na školách. Protesty francouzských studentů se v posledních dnech zvrhly v čiré násilí. Demonstrující brutálně napadají učitele a policisty a na ulicích hoří barikády. Okupace středních škol se rozšířila i na mnohé univerzity a další typy vysokých škol. Současná vlna nepokojů vznikla původně jako protest kvůli špatným podmínkám na francouzských středních školách a plánovaným vládním škrtům v rozpočtu na rok 2027. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další rokovou pecku na Rádiu Beat.

0: Pozor, kontrolní otázka. Co mají společného Sting a Tommy Lee?
1: No co? Police.
0: Jo, jak to?

0: No, jeden v polís hrál a druhý měl polís každou chvíli za zády.
1: No, něco pravdy na tom je.
2: To jo.
1: Ale pojďme najít ještě nějaké jiné pojítko. Třeba muzika? Nebo oslava? To je ono. Připravte se, bude to pecka. Sting a Mötley Crüe po celý nadcházející víkend na Rádiu Beat.

Jak jsem říkal, blíží se to a blíží se to kvapem. 29. říjen v Ostravě, 30. říjen v pražském autu Univerzu Jurea Hýb naživo, ale s velkou pravděpodobností, že je to poslední šance, protože rozhodně je to poslední turné. The Magician's Farewell, tak se jmenuje. Jurea Hýb si sebou vezou speciálního hosta kapelu Heavy Petin. No a říkají, že až tohleto turné skončí, tak skončí všechna další turné kapely Jurea Hýb. Není to tak, že by se kluci úplně rozpadli a šli do rokového důchodu. Nevylučuje se možnost nějakých vystoupení, ale v podobě koncertů jednotlivých už to opravdu nebude tak, že by si vlezli všichni do turbasu a strávili půl roku někde na cestách. No a těch koncertů asi nebude úplně mnoho, takže pokud jste fandové Jurea Hýb, tak byste na Beat Live, tedy Jurea Hýb v Praze a v Ostravě, měli rozhodně dorazit. Tady fandové, mám pro vás i další dobré zprávy, třeba že budeme mít lístky, nebo třeba že si tady na Beatu už zanedlouho pokecáme s Mikem Boxem.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

to the Hills. Iron Maiden máme za sebou, je přesně 16.39. Co jsme si ještě dneska neříkali, že takhle 1. října můžete oslavovat, pakliže se jmenujete Igor, protože Igor je v kalendáři. To je jedno z těch jmen. Pak je spousta dalších, kteří mají narozeniny, tak ty já v kalendáři nemám, ale oni vědí, tak těm rovnou popřeju taky všechno nejlepší. A přihodím tady zprávy o tom, že dneska je světový den vegetariánství, světový den cyklistiky, takže Šimimu přeju všechno dobré. Mezinárodní den lékařů, taky hudby, seniorů a kávy. To jsou všechno věci, které můžete oslavovat. Poezii můžete oslavovat, to by se taky dalo najít v některých kalendářích připsáno k dnešnímu dni. Můžete oslavovat svoje vlasy a jít někam ke kadeřníkovi, protože i to je v kalendářích mezinárodní dní 1. října. Můžete si upéct, řekněme, sušenky nebo koláčky, nebo to, čemu se říká cookies, ale musíte si je upéct. Když si je koupíte v krámu, tak to neplatí. Platí to jenom pro ty ručně doma vyráběné. No a zatímco včera byl mezinárodní den smutných psů, kteří sedí opuštění doma a zírají z okna, tak dneska je mezinárodní den veselých psů. Ale pozor, jenom těch černých, jiný barvy dneska neslaví.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Classic Rock.

Citář pop muzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové objevy, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář pop muzea. Dnes od 7 večer na Rádiu Beat. Hey.

0: To byly SP25 tady na Rádiu Beat a nakonec hodiny je 16.55, slipme si Stony, Radima Hladíka, Black Sabbat i Pepu Lábuse.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Ti všichni už za chvíli, mezi tím si řekneme, jak vypadá doprava, protože teď je takový ten čas, kdy to houstnej počet zpráv, které mi sem dorazily. Třeba z D0, kilometr 11, směr Ruzině D7, tedy u Zbraslavy, to je to, co už jsme si říkali, před tunely nehoda nákladního osobního auta v pravém jízdním pruhu, takže tam se nám to zpomaluje. Taktéž na D1, na kilometru 195, směr Brno, no vlastně před Brnem těsně. Stejná situace, je tam v sobě nákladák s osobákem, jsou v odstavném pruhu, takže v pruzích nepřekážejí, ale lec, kdo se podívá, doprava zpomaluje. Ona by konec konců před tím Brnem zpomalila i tak. Na D8 hlásíte 54. kilometr směr Ústí, porouchaná dodávka, jděte kolem ní opatrně, na Hradecké dálnici směrem z Prahy pryč je asi 5-kilometrová kolona za nehodou nákladního auta, který je, pokud se nemýlím, na 21., takže od 16. počítejte, že to bude váznout. No a D46 na 26. kilometru směr Olomouc, i tady porouchaná dodávka. Jedna nehoda se řeší taky na 37. na úrovni Chousníkova Hradiště na Trutnovsku, střed nákladního osobního auta. V Brně máme ťukanec v Hanácké, to je jedna zpráva z Brna, která přišla. Tam se řeší střed osobního s autobusem a v Nádražní to vypadá tak, že osobní auto srazilo chodce. I tady se vyšetřuje, i tady probíhají nějaké práce. Okolo toho projíždějte opatrně, nebo lépe projíždějte jinudy, abyste tam nechali všechny ty složky IZT zpracovat a nemotali se tam autem. Jezděte opatrně i v Ostravě. Na 650 se příjezdu do Vítkovic je nehoda dvou osobních aut, to mi hlásíte, a taky silnici 326 u Nového Bydžova, kde se řeší nehoda dvou osobáků. Jeden jízdní pruh je neprůjezdný.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Terran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherrymotor.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
9: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude většinou polojasno, na východě až jasno. V západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost. Na západě a severozápadě se mohou objevit slabé přehánky. K večeru začne oblačnost ubývat. Maximální teploty dosáhnou 24 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy... už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
9: Anna Šindelářová obsadila 6. místo ve skýtu na mistrovství Evropy ve sportovní střelbě v brokových disciplínách v Aténách. Společně s reprezentačními kolegyněmi Barborou Šumovou a Martinou Kučerovou získala bronz v týmové soutěži. Do osmičlenného finále postoupila ze 4. místa. V kvalifikaci minula 5 ze 125 terčů. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo cenové stropy na pohonné hmoty, které budou v platnosti zítra. V případech benzínu i nafty se snižují. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 45,92 a nafta za 48,58 za litr. Nejvyšší ceny paliv stanovené státem na dnešek činily 46,14 za litr benzínu a 48,72 za litr nafty. Na sněžce dnes ráno naměřili náraz větru o rychlosti skoro 130 km za hodinu. Vítr tak dosáhl síly orkánu. Kvůli němu byl přerušen provoz horního úseku lanovky. Silný nárazový vítr zaznamenala i další místa na severu České republiky a na Vysočině. V Bělehradu ve věku 96 let zemřela bývalá prezidentka Republiky Srbské Biljana Plavšičová. Tato nacionalistka byla v první polovině 90. let jedním z významných aktérů války v Bosně. Za válečné zločiny v tomto krvavém konfliktu ji později Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii odsoudil na 11 let vězení. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.

Jak jsem slíbil, tak jsem pustil tu poslední skladbu, která nám tady zbyla po Radimu Hladíkovi. Respektive zbyla, byla dodělána a byla vydána před nějakým časem. Pracoval na ní Radim Hladík mladší, ten, který se tady před nějakým časem ve studiu objevil, no a který říkal, že chystá o tátovi dokument a že sbírá všechny možné materiály, který by fanoušci, tedy býťáci, mohli mít někde doma, třeba ve starých mobilech, nebo i ve starých kamerách, nebo možná na nějakých VHS-kách, možná na nějakých 8 mm a podobně. Tyhle ty materiály se pozbíraly, na dokumentu se pracuje a když se podíváte na web Rádia Beat, tak tam najdete mimo jiné i článek, který už tam je asi 14 dní, který obsahuje informace o tom, jak jde ten dokument a ty práce na něm, a jsou tam i nějaké náhledy, nějaká videa, tak trošku zákulisí toho, co jednou a už velmi brzy bude oficiálně venku a na co se budeme moci jít podívat.

0: Prešinové sporty na rádiu Beat.
1: Kramolíně u Nepomuku se odjelo finále domácího mistráku v motokrosu. Podrobnosti Petr Kovář.
2: Závody to byly jako řemen. Především to platí pro slabší třídu MX2, kde soupeřili o prvenství celou sezonu Tomáš Pikard a Petr Radouský. V Kramolíně sice vyhrál Radhouský, ovšem titul bere jezdec týmu HT Group Racing Picard, kterému stačilo třetí místo na stupních vítězů. Mistrem hlavní kubatury MX1 se stal slovenský rychlík Pavol Repčák, který dominoval jasně i v posledním klání a pro svůj tým Orion Litomyšl vybojoval prvenství jak na Slovensku, tak i v Česku. Nyní se motokrosaři přesouvají do Francie, kde o víkendu bude naše trio reprezentantů v sestavě David Biderville, Petr Radhouský, Vaše Kovář bojovat v tvrdé světové konkurenci o postup do hlavní soutěže o trofej národů.
1: Triatlonistka Heidi Juránková obsadila na mistrovství světa ve španělské Pontevedře 15. místo. Při své premiérové sezóně mezi elitou tak dosáhla nejlepšího českého výsledku v individuálních závodech. Česká smíšená štafeta tam obsadila 14. místo. Přikrylová, Procházka, Pozlerová a Korous zvládly závod v čase 1:10:31. Od první desítky je dělilo 15 sekund. Zvítězila Francie před Maďarskem a Španělskem. Crossmintonista Daniel Knoflíček vyhrál mezinárodní Czech Open v Brně. Ve finále porazil klubového spoluhráče Adama Kakulu, třetí skončil Patrik Turňa. Kakula s Turňou pak společně ovládli 4 hru. Flat trackový šampionát pokračoval závodem na ploché dráze v Březolupech. Němec Altus tam obhájil titul v kategorii klasiků. Druhý celkově skončil Lukáš Pokorný. Kategorii FT1 ovládl Ervin Krajčevič. V sobotu od 14 hodin pokračuje v Pardubicích seriál mistrovství světa, v němž Česko zastoupí Krajčevič, Svědík a divokou kartu dostal Mandis. Národní házenkáři Příchovic zůstávají po 6. kole první ligy bez porážky. Vedoucí tým porazil Nezvěstice 23-20, na druhé místo se posunul neporažený Krčín po výhře nad Ostopovicemi 25-17. Nováček z Čakovic zdolal loňského finalistu ze Svinova 20-18. Extraliga pozemního hokeje nabídla další kolo nejvyšší soutěže. Muži Slavie rozdrtili Kadaň 9-1, Rakovník porazil Bohemians 3-2 a Mnichovice s Prezidentem remizovali 2-2. Mezi ženami vyhráli Praga nad Mnichovicemi 7-0 a Slavie v Hradci Králové 3-0. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.
0: Rádio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Kreuzberry, nebo německý Kreuzberry, ale v každém případě vlakem na Kolín. 17.42 je přesný čas, kdy dohrála přesně tahle ta muzika tady u nás na beatu, kdy se to tak jako pomalu začíná překulovat k tomu dnešnímu večeru. Pomalu, zatím máme ještě čas, ještě spolu strávíme spoustu chvíl a muziky, ale už teď vás pozvu na Radka Dieslera, jeho depozitář pop muzea, který tady bude po 19. hodině. Na Otu Semana, který to tady zabírá od 8 do 11 a téma uvidíme, nějaké vymyslíme a budeme se mu věnovat celý ten dnešní večer, včetně muziky. Zajímavostí může být pro dnešek třeba Blues Alive, tedy téma pořadu Bluescast s Markem Hlavicou, toho, který se blues jako takovému věnuje pravidelně vždycky první čtvrtek v měsíci, tady na beatu po 11. Ovšem teď je svázán s tím, co bylo i co bude, tedy co bylo, myslím tím soutěže o lupeny na Blues Alive, které jsme rozdávali minulý týden, nebo rockerovo ráno se Štěpánem Suchochlebem, které bude zítra po 9. nebo samotný festival, který tady bude už zanedlouho v Šumperku. Pokud máte rádi takové ty zákulisní informace o muzikantech s muzikanty, o festivalu a podobně, neměli byste si dneska Bluescast nechat ujít. No a na závěr večera něco, co není blues, ale je to art rock, jak z učebnice Collegium Musicum a jejich Continuo z roku 1976.

0: Vodáci na čtyřech kolech.
1: Zpět k dopravě, ještě než sem pustíme Pepu, i když je takhle v podstatě už bych řekl pokročilé odpoledne, mám pocit, že těch dopravních zpráv přichází víc a ne méně. To teda úplně opačně, než bych čekal. Inu, pojďme je vzít postupně. D1, 194. směr Brno, pořád ještě. Tam před sebou máte dořešování nehody nákladního auta. D8 na 86. směr Ústí, tam je hlášena kolona. Počítejte tedy se zpožděním. Na Hradecké je to 54. kilometr na Jaroměř, v pravém jízdním pruhu, někde je přibližně 3-kilometrová kolona, 52. až 55. kilometr. Ozýváte se z D35 ve směru na Hradec, kilometr 118, tak tady je nějaká překážka. Jestli je to předmět nebo nehoda, jste zprávy nevyčtu, ale v cestě to máte, projíždějte opatrně. D48 na Frýdek, 27. kilometr, tam zase překáží porouchaný kamion. Na silnici první třídy číslo 8 na úrovni Dubí na Teplicku střed dvou motocyklů probíhající vyšetřování, modré majáky na místě, tak s tím počítejte. Na Praze 5 hlásíte havárii dvou osobních aut v levém jízdním pruhu přímo ve Strahovském tunelu směrem na Břevnov. Na sedmičce Praze je to veletržní střed autobusu s osobním autem, což také překáží v rámci vyšetřování. Děčín Podmokelská, nehoda osobního s motocyklem. Plzeň Břeňkova ulice, nehoda dvou osobák a probíhající vyšetřování. Jezděte opatrně, býťáci.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio B. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude většinou polojasno, na východě až jasno. V západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost. Na západě a severozápadě se mohou objevit slabé přehánky. K večeru začne oblačnost ubývat. Maximální teploty dosáhnou 24 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Tenista Jakub Menšík v prvním kole v Pekingu porazil 6-4, 7-6 Alexandra Bublika z Kazachstánu. Úvodní zápas dvouhry zvládla i deblová světová jednička Kateřina Siňaková, která porazila polskou tenistku Magdu Linetejovou 6-4, 6-3. Naopak Tomáš Macháč prohrál 3-6, 2-6 se Slovákem Alexem Molčanem. Září bylo podle zprávy Českého hydrometeorologického ústavu stejně jako předchozí měsíce teplotně nadnormální. Od roku 1961 se letošní září zařadilo jako 13. až 14. nejteplejší. Srážkově se uplynulý měsíc ještě vejde do normálu, přestože spadlo 73% obvyklého množství pro tento měsíc. Průměrná zářivá teplota vzduchu pro Českou republiku byla 14,2 stupně, což je o 1,2 víc než klimatologický normál z let 1991 až 2020. Prezident Pavel dnes na Pražském hradě ocenil seniory, kteří se věnují dobrovolnickým aktivitám, komunitnímu životu nebo mezigenerační spolupráci a přispívají k aktivnímu stárnutí. Poděkoval jim za to, že pomáhají ostatním a zároveň dělají to, co je baví a dává smysl jejich životu. Setkání se zúčastnilo 25 seniorů. Uskutečnilo se u příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Z Floridy dnes odstartovala raketa společnosti SpaceX se dvěma americkými astronauty, jedním kanadským a ruským kosmonautem. V rámci mise Crew 13 stráví 6 měsíců na mezinárodní vesmírné stanici. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu zlatých 60. na Rádiu Beat.
0: Six o'clock rock na Rádiu Beat.

Říkali jsme, že některé věci se tady na Beatu mohou měnit a jedno z nich je třeba půl kilovka roku, která ode dnešního dne po celý říjen tady na Beatu vždycky udeří úderem 14. a přinese jednu desku z kategorie těch půlkilových 50letých. Tu z roku 76. Dneska to byly Kiss, zítra to bude něco nebo někdo úplně jiný. Tak to se trošku změnilo. To je vlastně takový update, řekl by se americky, v našem beatovém webu. Co naopak zůstalo na svém místě i s příchodem října je tento moment, protože teď je 8 minut po 18. a jak dobře víte, po 18. se tady na beatu hrajou takzvaně starobě, ale myslím to teda jenom v dobrém, když o tom takhle mluvím. Jdeme do let 60. a vzpomínáme na staré dobré časy. Z těch v úzovkách starob beatového archivu jsem vybral třeba Animals, toho času s Rickem Barnem, podepsaným takhle, a San Francisco Nights, dali jsme si Doors a Strange Days, takže jsme sáhli po opravdu velkých a osvědčených hitech a tohle pravidlo už v tom zbytku dnešního Six O'Clock roku nebudeme měnit. Tady je Wanda Jackson.

0: Pozor, kontrolní otázka. Co mají společného Sting a Tommy Lee?
1: No co, Polis?
0: Jo, jak to?
1: No, jeden v Polis hrál a druhý měl Polis každou chvíli za zády.
2: No, něco pravdy na tom je.
3: To jo.
2: Ale pojďme najít ještě nějaké jiné pojítko. Třeba muzika? Nebo oslava? To je ono. Připravte se, bude to pecka. Sting a Mötley Crüe po celý nadcházející víkend na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: To byly Slade na rádiu Beatech, My Oh My. Muzika právě teď dohrála, hrát bude další povítesku, podáme si o to Petřinu, taky kapelu Whitesnake. Řekneme si, a to můžeme klidně hned, že před Brnem se nám situace na D1 nějak extra nevyvíjí, od Říčan, Ostrovačic počítejte s hustším provozem a v tuhle chvíli se tady úplně kolona neskracuje. Zkracuje se ta, která je na D1 za Prahou, ve směru na Brno, a to znamená někde od Velkých Popovic dolů z kopce, tam to pořád ještě vázne ke šmejkalce, no ale je to lepší, než to bylo. Tak to si pojďme říct, ať nějakou dobrou zprávu přihodíme takhle do éteru, no a na D5 se počítejte od Rudné, že je stále ještě hustší provoz.
1: Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
2: Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
3: Hezký den vám u Beatoskopu přeje Pepa Lábus. Úvodem nám kolega Luboš Dvořák popíše způsobem sobě vlastním jednu skrytou elektronickou hrozbu.
4: Televizor k výslechu by mohlo zaznít na chodbě kriminální policie v nejznámější Bartolomějské. Když tam rozmluvili odpůrce režimu, tak mohou prověřit současné elektronické špiony. Jde o kauzu chytrých televizorů s odposlechem uživatelů. Výzkumníci upozorní, že zachycený hlas se dokázali televizory převádět do textu a ukládat do svých systémů. Útočníci se takto nezabezpečených dat mohou snadno zmocnit. Tady nejde o to, jak se kdo doma hádá a křičí, ale přístroje jsou běžně vybaveny za sedačky firem, kde se konají porady za zavřenými dveřmi. Vracíme se tak k otřepanému heslu. Pozor, nepřítel naslouchá. Dnes je to asijská konkurence.
2: Beatoskop.
3: Společnost Radia vyvíjí obří nákladní letoun Windrunner, který svou délkou překoná všechna dosavadní letadla. Má být 109 metrů dlouhý a jeho nákladový prostor dosáhne 6800 metrů krychlových. Do jeho útrop se tak například vejde 6 vrtulníků Chinook nebo 4 stíhačky F-35, kterým se asi nebudou muset odmontovat křídla. Projedí se i se 105 metrů dlouhými lopatkami větrné turbíny, pro které je ostatně i vyvíjený. Windrunner má momentálně za sebou testování v aerodynamickém tunelu. První vzlet je plánován na rok 2029 a nasazení do komerčního provozu v roce 2030. Tolik z Beatoskopu. Po něm přichází další rocková pecka. Na rádiu Beat.

Na konec hodiny, ale můj rozloučenou ještě trocha té české muziky, moravské muziky, než kvůli brněnské muziky, Lidopopejich Bonneville, ta je právě teď za námi, moje vysílání také, protože když se podíváte na hodiny, tak toho času už mi moc nezbylo do té sedmé, takže je čas si předávat kormidlo, no a slíbit si Radka Rieslera s depozitářem Otuse Mana s večerem u repráků, potom taky Bluescast Marka Hlavici a na závěr Continuo v půlnočním albu. Myslím, že program je na dnešek tady nabitý velmi, velmi nabitý. Užijte si ho, býťáci, naslyšenou třeba zase zítra.

0: Radio Beat. Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
1: Více na cherrymotor.cz.
5: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Depozitář Pop Muzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Na rádiu Beat.
8: Dobrý večer a dobrou chuť, pokud právě večeříte. A pokud opravdu právě večeříte, tak to koukejte rychle dojíst, neboť začíná Depozitář Pop Muzea. Hodina pokleslé hudby a plytkého průvodního slova. Dnes asi potěším ty posluchače, kteří v depozitáři prahnou po větším zastoupení metalu. Dnešní díl je z tohoto vrhu a navíc nabídne tučnou porci globální metalové klasiky, servírovanou ovšem domácími kuchaři a na domácí způsob. Představíme si pravděpodobně první ryze metalové tribute album, které kdy v českých zemích vyšlo. Znalci se možná chytí po původní ukázce, pokud ne, odhalím své karty hned poté.

0: archeologie v přímém přenosu na Rádiu Beat.
1: Ta deska, o níž dnes bude řeč, se jmenovala Ten Years After, a Tribute to Cliff Burton, a 14 českých a slovenských metalových smeček, abych zachoval dobovou terminologii, na ní skládalo poctu předčasně zesnulému basákovi Metallicy, který zanechal svůj otisk na jejich prvních třech albech. Stála za ním firma Taga Records, kterou jsme si loni představovali v jednom z depozitářů v rámci volného, poslední dobou až příliš volného, cyklu, který se jmenuje Zapomenuté labely. Byl to jeden z posledních počinů tohoto vydavatelství, které sice fungovalo krátce, ale v české metalové oranici zanechalo slušnou líhu. V onom depozitáři jsem tenhle příspěvek k historii českých tribut alb vynechal. Dnes už mi není příliš jasné, proč. Možná jsem byl prozíravý a myslel na zadní kolečka. Teď se mi to hodí, neboť letos na podzim je to 30 let, co tato pozoruhodná kolekce vyšla a my ji můžeme v depozitáři představit a proklepat ze všech stran hladce obrace. První podání máme za sebou. Obstaral ho Vitacit, jediná zúčastněná kapela, která Metallicu s Burtonem pamatovala. Naopak litoměřický anarchus, který se chopí následující kompozice, měl úplně jiný rodokmen a background, plně ukotvený v tom, co do metalu první půlky 90. let přinášela Pantera a podobná zběř.

0: depozitář pop muzea na rádiu Beat.
1: Album Ten Years After, tribute to Cliff Burton, bylo českou poctou předčasně odšedšímu Vasákovi, ale jedna kapela mu dávala federální rozměr. Byl to editor ze Slovenska, etablovaný především na české HC punkové scéně o něch let a kapela ochotná ke každé špatnosti. Ti si vypůjčili skladbu Escapes alba Ride the Lightning.

0: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
1: Nyní vstupuje na scénu Spiritus Agens celé akce. Mirka Kováře jsme si loni představili jako šéfa trutnovské metalové kapely DAI, nájemce baru v trutnovském klubu End a hlavu firmy Taga Records. DAI nebo DAI už to v té době měli za sebou, ale pan šéf zbubnoval pro potřeby projektu jednorázovou sešlost Mirek Kovář and the Right Tribe a zobrábil jeden z velkých fláků alba Master of Puppets. Unikátní na něm byl český text, jímž jej opatřil Aleš Brichta. Dnes už není zcela jasné, jestli se jednalo o nějaký odpad z jeho solových projektů nebo arakajnovských legend. Každopádně je to zajímavý moment, stejně jako fakt, že v Kovářově sešlosti jako solový kytarista zahostoval sám Dodo Doležal.

0: Depozitář popmuzea na Rádiu Beat.
1: Za ještě větší pikošku byl svého času považován příspěvek, který se právě rozcvičuje za postranní čarou. Volkšok Eyes mezi všemi těmi metlami vůkol trčeli jako vidle z hnoje a jejich příspěvek mírně stříknutý funky byl považován za nejodvážnější zpracování tématu na celém albu. Dnes už to tak upřímně řečeno nevyzní, ale je třeba mít na vědomí, že Volkšok Eyes se krátce předtím topili v regulérním jazz roku, takže jejich angažmá na téhle desce mohlo působit celkem šokantně. Dnes už spíš doceníme jemné vtípky s citací pozdějšího velehitu Metallica, který nacpali do jejich raného opusu Seek and Destroy.

0: archeologie v přímém přenosu na Rádiu Beat.
1: Album je dlouhé a do hodiny by se nám nevešlo, tudíž je potřeba trochu škrtat. Padlo to na Kryptor a popravdě řečeno, jejich příspěvek je z rodu těch zbytných. Naopak Tortery, pilíř katalogu firmy, patří dle mého skromného názoru k povedenějším položkám desky, neboť dokázali, že death metalové prvky vyzrálému trashi z pána Loutek vyloženě svědčí.

0: Beatová archeologie v přímém přenosu na Rádiu Beat.
1: Jestliže některá kapela zvolenou předlohu modernizovala, tak to byly Vyškovští Dark. I když to tak s odstupem času opět možná nevypadá, ale Dark se nebáli narazit na kopyto originálu samply, což tehdy nebylo úplně obvyklé, a flét na jejich zobrábění profláklé Creeping Dead ještě dorazila.

0: depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
1: Mezi radikální obraběče řadili tehdejší recenzenti i Melancholy Pessimism z Uherského Hradiště ozdobu tehdejšího deadgrindového křídla české metalové letky. Bohouš Němec, který o albu referoval v týdeníku Big Bang, napsal, že ze songu Battery vyrobili normální grindcoreová jatka. A jak uslyšíme, nepřehánil.

0: Depozitář popmuzea na Rádiu Beat.
1: Jeden z klenotů alba obstaralo těleso všemi mastmi mazané a metlami šlehané a ze všech zde schromážděných smeček toho času nejproslulejší za hranicemi České republiky. Root, či spíše jeho lídr Big Boss, si za svou verzi Fade to Black vysloužil i líbezbrief manželů Burtonových otištěný v bukletu alba. Zase, dnes už ta kompozice tak ortodoxně nepůsobí, ale je třeba vnímat věci v dobovém kontextu.
2: Margaret Sams will fade away, drifting farther every day.

0: depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
1: Chybí nám už jenom jedna položka. Vynechal jsem příspěvek libereckých VAR Hidden Lights s českým textem Cripple. Je totiž skutečné nomen omen a ani hudebně to není nic úchvatného. A pak také CD bonus od tehdy již umrtvených Ostravanů Denet, kteří z nějakého dnes už nejasného důvodu nahráli kompozici Sad But True, což je, jak říkáme my odchovanci profesora Hlaváčka z katedry pomocných věd historických na FFUK, falzum hlásící se do doby starší. A tak nám vzpomínku na nejspíš první české metalové tribute album zakončí bzenečtí Sharks jejich úchopem klasického kusu Whiplash. Stejnojmenný fanzin měl ostatně v projektu Prst až prsty. Je to taková tradicionalistická tečka za tím naším dnešním posloucháním a povídáním.

0: technologie v přímém přenosu na Rádiu Beat.
1: A to je pro dnešek všechno. Mějte se, jak uznáte za vhodné, a za 14 dní opět na značkách.

0: večeri u repráku.
1: Na Rádiu B. No a ten dnešní večer, tak ten je čtvrteční. Máme 1. října, býťáci, svátek má Igor. Abyste nezapomněli, znáte-li Igora, tak nezapomeňte mu potřást tou tlapou, kterou má, co by pravici. No a gratulace letí samozřejmě i ode mě tady z rádia. Já jsem Ota Seman a budu tady s vámi do 23. hodiny, protože nás čeká další večer u repráku. No, možná jste si toho nevšimli, ale začal nám podzim. On už teda jako nějakou chvíli běží, ale tak nějak mám pocit, že to na mě, nevím jestli na vás, tak já na mě to tak nějak jako víc podzimně dopadá. Máte rádi podzim? Já musím říct, že z hlediska fotografa, tak jo, to je barevný, to samozřejmě je hodně zajímavý. Jsem z Karlových Varů původně, to znamená, že tam hodně mluví o tom, že v Karlových Varech je podzim nádherný, protože ty lesy okolo se zbarví vždycky. Můžu potvrdit, že to tak skutečně je, ale věřím tomu, že je spousta dalších míst, kde se to krásně barví a kde ten podzim skutečně kreslí hezky. Takže bychom třeba dnes mohli ztratit nějaký to slovo i o tom, jak ten podzim vnímáte, jestli ho máte rádi nebo nemáte rádi a proč, tedy ať už jednu nebo druhou verzi. Je taky dneska Mezinárodní den kávy, což by možná stálo za to si třeba říct o tom, jestli máte rádi kávu třeba odpoledne, ráno, to předpokládám, že hodně, ale jestli třeba si ji dáváte i večer. Musím říct, že dřív za mlada jsem si ji dával klidně večer a neměl jsem problém za hodinu jít spát. Teď už s tím mám problém, protože pokud bych si ji dal pozdě odpoledne nebo k večeru, tak už prostě neusnu. Ale to se asi tak nějak jako děje, no, u některých lidí. Tak třeba i o tom můžeme klidně ztratit nějaký to slovo. Zkrátka večer u repráku je na volné téma, o čem budete chtít mluvit, o tom dáme řeč a případně potom třeba i společně vybereme nějakou muziku. Teď si pustíme Hooters, ale ještě předtím vám prozradím, že mi můžete do studia volat na 210 32 33 34 a nebo mi nechávat vzkazy přes SMS bránu 720 001 222, to je písemný z mobilu, nebo přes býťáckou apku, taky písemně nebo zvukově, tam je i nahrávátko, no a nebo maily studio@radiobeat.cz. Teď jsem tady zavadil kabel, ale už je všechno v pohodě a dáme si Hooters.

0: I certainly was in the right.
1: Večery u Repráku na Rádiu Beat.
2: Hezký večer, to je Petr.
3: Nazdar Petře, čau. Jak seš na tom s podzimem? Máš rád podzim?
2: No, tak celkem jo.
3: Jo. A i podzim života.
2: Mě se,
3: života.
2: Barvený ty stromy, no.
3: Že jo, to je pěkný. A i podzim života máš rád? To už jako tolik ne, vědí, jaro by bylo lepší. Nic by nás nebolelo.
2: No.
3: Jo, takže tak. No, hele, a co děláš takhle teď ve čtvrtek večer, prosím tě, Petře?
2: No, zase mám puštěnej u Repráku, jak jsi říkal.
3: Jo, jo, pustil jsi z rádio a máš zatopeno krb třeba nebo něco takového. Hele, praskání ohně v krbu, dobrý docela, člověče.
2: No, krb nemám, takže...
3: To je blbý. Postav si nějaký. No. To je docela fajn. Já taky nemám, ale radím, jo, dobře se radí. Ale vím, že třeba na chalupě u našich tam byl krp a když se takhle jako zatopilo večer, když přišly tyhle ty podzimní večery, dopoledne, jo. Ráno se šlo vždycky na houby ještě za mlhy. No a pak to bylo takový fajn, to bylo příjemný vždycky. Jo, praskání dřeva v tom ohni, tak to je takový fajn.
2: To
3: je to lepší, než čumět na televizi, to ti řeknu na rovinu.
2: Přesně tak.
3: Do ohně se dobře kouká.
2: No.
3: Co si chceš nechat zahrát, prosím tě, Petře?
2: Tak dneska bych kabát Valkýra.
3: Valkýru, kabáty? No. No, tak jo. A proč? Máš k tomu nějak jako vztah vyloženě k té Valkýře, jakože...
2: No, jsem to dlouho neslyšel.
3: Jenom, že jsi to dlouho neslyšel. A máš rád kabáty?
2: No, kabáty
3: teda?
2: Mám rád, no.
3: No, tak jo. Tak si dáme Pepika, Vojtka. No.
2: Jo?
3: Dobrý, tak,
2: tak jo, tak děkuju a hezký večer.
3: Čau, čau.
2: Taky, ahoj, ahoj.
4: To není krev má milá, to kvete vlčí mák, ta rudá barva zbyla na polích po bitvách. Tančilo se pilo, když voják sundal zbroj, malou cenu měl život. To není krev má milá, to jen rozkvetly ty stráně. Silou černý hlíny je lepší složit zbraně, než

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večery u Repráku. Na Rádiu B.
1: Když jsem se tak podíval do kalendáře, co je vlastně dneska za den, no, že máme 1. října, tak to není žádný tajemství, ale díval jsem se i tak nějak jako do těch historických análů týkajících se hudby a musím říct, že třeba v roce 2004, 1. října, starosta města Melbourne v Austrálii, to víte, že to je, že jo, tak oficiálně otevřel ulici kapely AC/DC. Ulice AC/DC prostě dostala tenhle název, starosta tam tenkrát tu ceduli přidělával za zvuků dud, který hráli, no na dudy tam hráli tenkrát píseň Long Way to the Top. No a město Melbourne v té době nechalo vyrobit dokonce několik desítek těch cedulí, protože očekávali, že fanoušci budou krást. Jak to dopadlo, kolik se jich skutečně ukradlo, to nevím, jo? Ale docela by mě zajímalo, možná bychom mohli dát řeč třeba dneska i o tom, jestli se mezi váma najdou takový ty býťáci, který jezdějí na místa spojený s rockovýma kapelama, protože víme, že samozřejmě se staví sochy, pojmenovávají se ulice, jsou prostě takový ty, řekněme, legendární místa, který je fajn navštívit, když je člověk fanouškem nějaký kapely anebo celkově rockový muziky. Samozřejmě každý fanda Brouků musí do Liverpoolu a podobně. Tak jestli tohle máte, jestli jste tímhletím postižený, tak klidně o tom můžeme třeba dneska dát řeč. Čekám na vaše telefonáty, případně nějaký písemný projevy a ty AC/DC si teď můžeme rovnou pustit. It's a long way to the top.

0: Pozor, kontrolní otázka. Co mají společného Sting a Tommy Lee?
1: No co, Police.
0: Jo, jak to?
1: No, jeden v Police hrál a druhý měl Police každou chvíli za zády.
2: No, něco pravdy na tom je.
3: To jo.
2: Ale pojďme najít ještě nějaké jiné pojítko. Třeba muzika? Nebo oslava? To je ono. Připravte se, bude to pecka. Sting a Mötley Crüe po celý nadcházející víkend na Rádiu Beat.

0: Ahoj, to je Roman, Český Budějovice.
1: Čau, Romane, čau, zdravím tě. Jak se vede dneska ve čtvrtek večer?
0: Hele, vede se tak nějak přiměřeně, pořád stejně, to je pořád stejný. Ale jak ty jsi říkal o tom podzimu, mě se taky hrozně líbí, že takový pěkně barev day, a to je jeden důvod, proč se mi líbí, a druhý, já jsem docela takový, že mi nevyhovuje moc horka, takže jsem docela rád, že se ochlazuje taky trošku při tom podzimku, že jo.
1: Nemáš rád vedra, jo, vyloženě?
0: Ne, vyloženě ne, skoro bych řekl, že nestáším jako to, protože když byly ty v letě ty horka, tak jsem s tím měl docela problémy, jako to málem se mi skolaboval a takový výstup.
1: Takže nepatříš mezi ty, který by odjížděli do teplých krajin?
0: Ne, třeba. Ne, vůbec ne. Naopak jsem kolikrát si přemýšlel, že bych chodil někam úplně na druhou stranu, jako, ale to jsem nikde zrealizoval, takže tak.
1: Na sever, do Norska, na fjordy, hele, to mě no, taky láká, tam to musí být nádherný, no. Mám to v plánu, ale já mám v plánu tolik věcí, že mám pocit, že
0: to stihnu, no.
1: No, ne všechno se dá úplně stihnout, jo? Já jsem kolikrát pak rád, když stihnu ranní tramvaj, takže některé věci člověk plánuje a ono to pak vyjde úplně jinak všechno, no tak známe to. Takže ty a chodíš na houby takhle na podzim?
0: Hele, já ti špatně vidím po pěně, takže já skoro nic nenajdu.
1: Tak zkusit pohmatu, hele, pohmatu.
0: No, to by bylo dobré, to bych tohle celé s pokolenou a hmatat, jako si na Rusy nešel něco a něco a pak...
1: Pozor, v lese bys mohl najít i něco jiného, než jenom houby a to bych pohmatu nechtěl
0: přesně,
1: hledat.
0: To bych přesně tak říkal, ano, přesně tak.
1: Jasně, co ti zahraju, prosím tě?
0: Hele, jestli můžu od Deep Purple, to je Storm Around, jestli to je možný, nebo...
1: To je, no, to je 75. že jo, myslím, polovina 70. let,
0: tak nějak. Já bych to tak viděl, že už
1: bylo pár let. Jo. No, tak jo, tak si ji dáme, jo?
0: Jo.
1: Tak díky za zavolání a přeju pěkný večer. Měj se, čau, ahoj.

0: Večery u repráku. Na rádiu B.
1: No ahoj, tady je Ota.
2: Čau, čau, Menovče.
1: Ota z Vrchoslavic.
2: Ahoj.
1: Poslouchej, teďka máte nějaký téma večer u repráku, že?
2: No, večer u repráku je víceméně volný téma, jo? Což znamená, že no, můžeš zapojit, téma. Můžeš přijít i třeba se svým vlastním tématem, to není žádný problém. Nicméně já jsem nadhodil několik možností, jednak podzim, teď jsme se bavili dokonce i o těch AC/DC před chvílí, že jo? Takže o tom, že tam udělali uličku a že třeba jako jsou, a věřím tomu, že těch býťáků bude hodně, který jezdějí na různý místa spojený s kapelama a že tam třeba i případně si odtamtud vozí nějaký suvenýry, což jako k tomu patří, že jo?
1: Jasně, jasně. Hele, já jediný suvenýr mám už je to XXL let od katapultů a to je podpis Ježíšmarja.
2: Teď jsem čekal koho, jestli dětka nebo Oldy?
1: No ne, dětka ne.
2: A Toli je Kohouta? Nebo koho?
1: Ne.
2: Tak teď nevím. A dětka Šindeláře?
1: Dětka samozřejmě si, dětka Šindeláře taky, hele, já mám vlastně...
2: No ne, tak od všech, koho podpis od těch katapultů ještě máš teda, to by mě zajímalo.
1: No, od všech. Kompletně, od všech. Když tam byli, já nevím, v kterým roce, to jsem ještě mladej a to bylo 70, já nevím, v hlavě, jo, rozumíš?
2: Jo.
1: To není to podstatný. Takže od těch katapultů, bych si dal, já nevím, jo. To je jedno, prostě něco tam dej.
2: Něco od Kaťáků by si chtěl slyšet, něco, no tak jo, tak si je dáme, jo. To víš, jo. Dáme je tam, jo, měj se, čau, ahoj.
1: Tak se opatruj, ahoj.

0: večeri u Repráku.
1: Navíto posloucháte večer u Repráku, já jsem Ota Semana, už jsme minuli 21. hodinu. Rozpovídali jsme se tady jednak tedy o tom podzimu a pak tady už padlo i něco o takových těch návštěvách míst spojených s kapelami. Jestli třeba jste nějakým způsobem zcestovali a navštěvujete tam místa, která jsou spojená, jsou legendární a jsou spojená, jak říkám, s těmi vašimi oblíbenci, tak i o tom můžeme dál pokračovat v hovorech. Můžeme se bavit i o tom kafi, který jsem tady nastínil, pak jsme se k tomu ještě nedostali v té minulý hodině. Zkrátka je to otevřený večer u Repráku, pokračuje na beatu a dáme řeč a potom třeba společně vybereme i nějakou muziku. Celý to můžeme odbavovat jednak telefonicky na 210 32 33 34, když mi zavoláte sem do studia, můžete mi psát na SMS bránu 720 001 222. Můžete mi psát i přes beatiáckou apku, kam můžete i případně nahrávat vzkazy zvukový a pak je taky možnost psát na mail, a to na studio@radiobeat.cz. Všechny tyhle ty cesty jsou otevřený, takže je to na vás, jakým způsobem se budete chtít spojit se studiem. No a my si teď můžeme poslechnout něco od Mr. Big.

0: Ureď Práku na Rádiu Beat.
1: No ahoj Oto, tady šaman z Libišan.
2: Čau šamané, zdravím tě, ahoj. Jak se ti vede dneska?
1: Hele, vede se docela dobře, jo? No.
2: Konec týdne se blíží, zítra už je pátek. Máš to tak, že to máš rozdělený týden na pátek, anebo makáš i o víkendech?
1: Tak. Já mám rád to víkendy, takže o víkendech nemakám.
2: Jo, to si dáváš vyloženě relax, jo, víkendovej. Ani v domácím
1: úplně,
2: prostředí
1: úplně
2: třeba,
1: relax, ne,
2: že
1: no.
2: Bys makal jako na chalupě, na zahradě nebo někde kolem domu?
1: Ne, tak na zahradě, okolo zvířat, okolo zeleniny a okolo stromů, to je normální, tomu neříkám práce.
2: Jo. A ty říkáš okolo zvířat, jaký máš zvířata doma?
1: Husy, kachny, kočky, psy.
2: Prostě bez vás zvěřenec. Ty máš vlastně takovou malou zoo.
1: No.
2: Dá se to tak říct, no. To je fajn. Tak třeba přijde nějaká exkurze, když tě teď slyšej, hele, přijdou se tam podívat, jak to tam vedeš, ty zvířata. Takže máš rád podzim?
1: Tak podzim patří k jarnu, nebo takhle, tomu koloběhu, takže podzim je krásný.
2: Hele, to zřek hezky, málo se to ví, že podzim patří k tomu koloběhu, že do toho roku zapadá, protože kdyby tam nebyl, tak bychom to možná poznali, jo? Že by najednou třeba po létě přišla zima a to by nám ten podzim pak chyběl. Jo? To zřek moc hezky.
1: Se takový kraviny dějou, no.
2: Šamané, co chceš zahrát?
1: Hele, bylo by možný Iron Maiden.
2: To by asi bylo možný, no, Iron Maiden. A co od nich?
1: Takže bych si dal, jestli by bylo možný Dance

0: of Dead.
1: Jo, tak budeme trošku tančit s tou smrtí. Dobře, tak jo, nechystáš se na to, na ten letanec ještě?
0: Doufám, že ne.
1: Jo, dáme si ještě oraz chvíli, ne? Co, ještě se nám to bude líbit, tak to vydržíme chvíli, než na to dojde.
0: Kdyby nějaký koncert chtěl jet, no.
1: Jo, jo, jo. A byl jsi už na Maidenech?
0: No, byl samozřejmě.
1: Jo, tak to je dobře. To je dobře. Tak šamane, hele, dáme si tuhletu parádní záležitost od Maidenů právě teď, jo? Čau, ahoj.
0: Super, děkuju moc, měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: večery u repráku. Na rádiu Beat.
1: Haló, tady Jana Veverka z Michle.
2: Ahoj. Jana Veverka z Michle. Máš dostatek oříšků na zimu při nastřádaných?
1: Ne, to už leta ne, protože mám státní zuby.
2: Hele, podzim, Veverky normálně na podzim si, ale normálně schraňujou si, dělají si velký zásoby oříšků, jo? Lískovejch zejména, ale pozor, já jsem někde čet, a to na to opatrně, čet jsem, že Veverky, a to jako tím se tě nechci nějak dotknul, ale jsou natolik blbí, že zapomenou, kam si je schovali, ty oříšky.
1: No tak, to se mi stávalo s penězma, já jsem přišla domů, dala jsem si je do zadního rádia a půl roku jsem je hledala.
2: To znám, jo, ale ono je pak zase příjemný, když je najdeš ve chvíli, kdy už jako s nima nepočítáš.
1: Jasně.
2: Tak to je fajn.
1: Tak já mám nejradši teda jaro a podzim. Letos, no fakt, fuj.
2: Byla to výheň a to tě nebralo, jo, moc teda.
1: Ne. Mm-hmm. Tak já už jsem staršího věku.
2: Jo, takže se stydíš do plavek.
1: No to už jsem nebyl asi 20 let.
2: To je, a není to škoda, hele, ne, je to jedno, ne?
1: Ne, škoda to
2: není. Vitamin D, to sluníčko.
1: To já používám kapičky.
2: Jo.
1: Tak to já jsem estet trošku, jako moje tělo bylo, jaký bylo, že jo.
2: A tak každý máme nějaký, zase nemá cenu toto, a hele, vitamin P to prej vylepšuje pak, jako u chlapů hlavně, jo, vitamin P jako pivo.
1: To mě právě vůbec už nezajímá, co chlapy podporuje.
2: Jo. Takže máš
1: teda
2: písničku, chceš nějakou, jakou?
1: No, třeba od Prince, Rain.
2: Purple Rain, no.
1: Purple Rain.
2: No jasně, purpurový déšť, to víš, jo. No, tam hraje fantasticky na kytaru. Hele, věděla jsi, Prince ve 14 letech ovládal hru na 24 hudebních nástrojů. Ten člověk byl neskutečně geniální, co se týče muziky, tak opravdu ovládal toho strašně moc.
1: Jak byl malinký, tak v sobě toho měl hodně.
2: No, jak byl malinký, tak prostě třeba na harfu by nehrál, ta je velká, ale jinak jako hrál na skoro na všechno. A jako, jo, opravdu, on byl na tohleto neskutečný talent, no. Takže my si ten purpurový déšť klidně takhle pustíme.
1: Jasně. Ještě ty vole, pardon, ale mě baví vás poslouchat celý rádio Beatu 24 let.
2: Tak to je dobře.
1: Že vy kluci o těch skupinách víte od A do Z, kdo kam přestoupil, kdo kde ne.
2: To my děláme to chytrý fakt, kolikrát, víš, my kolikrát ne, děláme chytrý.
1: To není pravda. Víš, já mám ráda chytrý lidi.
2: Jo.
1: Tak písničku.
2: Měj se a díky za zavolání. Čau, ahoj.
1: Taky, ahoj.
2: A nezapomeň, kam zdala ty oříšky.

0: nejenom černá, nejenom bílá, ale všechny barvy roku. Radio Beat. Classic Rock.
1: Tohle je únor.
2: Bude vzdaný hlas. Neznat se neptat, nevolat si více. Je to jen vzduch, co ještě vstoupí mezi nás, když marně pálí svíce. Tohle je úžas, nečekaný čas, nemít se neptat, nedohledat cíl. Je to jen strach, co ještě vstoupí mezi nás, až tiše skončí chvíle.

0: u repráku. Na rádiu B.
1: Mám tady přes býťáckou apku jeden písemný vzkaz od býťáka Mirka. Píše: ahoj, oťas, poslouchám večer u repráku a měl si tam hovor o praskání dřeva v kamnech. Já se věnuji už dlouho kamnářství, což je tedy bohu líbí. A nechci nikoho přesvědčovat, aby si něco jako kamna nebo krb kupoval, jestli si to mají koupit, ale 16.10., to je říjen, 10. to vím, tak je den kamen. V České republice je docela dost firem, které mají showroomy a v tento den dělají různé akce. Toto řemeslo bylo zcela v zapomnění, ale dostává se do podvědomí lidí. Určitě je to velká příležitost pro veřejnost zjistit sílu našeho řemesla. Tak se třeba někdo půjde kouknout na díla, které vytváří kamnáři. Tohle jsem nevěděl a musím říct, že jako to je docela fajn tip. 16.10. Kdybych se teď podíval třeba do kalendáře, což můžu klidně udělat, jako jo, že se třeba mrknu do kalendáře 16. abych vám řekl, co je to za den, jo? Abyste byli v obraze, tak vězte, že to je pátek, což je taky fajn. Takže 16. října je docela dobrý, že byste si podívali třeba ve vašem okolí nějakou kamnářskou, krbařskou firmu nebo něco takového, protože když bude den kamen, tak oni budou mít třeba nějaký jako ukázky toho, co dělají a tak. Stojí za to se třeba tomu pověnovat a případně něco takového navštívit. Dobrý tip, díky za to, Mirku. No a Mirek píše dál: už mám po práci a sedím v dílně jako každý večer a poslouchám Beat. Vlastně Beat poslouchám od 5. ráno až doteď. Tak kdyby si měl mě a všem beatňákům pustil něco od ZZ Top, tak by to bylo skvělý, píše Mirek. A tohle přání já samozřejmě taky plním. A dáme si píseň, která, alespoň já to tak vnímám, nás provázela v mládí poměrně dost. Byť je taková, no řekněme, trošku jiná, než je celá ta tvorba ZZ Top, i když ona je vlastně pestrá, oni dělají bluesovky, dělají všechno možný, ale Rough Boy byla skutečně taková trošku zvláštní, specifická a provázela nás naším mládím, alespoň já to tak vnímám a dáme si ji právě teď.

0: Večery u repráku. Na Rádiu B.
1: Svojí troškou do mlýna dnešní debaty tady v rámci Večera u repráku přispívá taky býťák Kamil. A to přes naší SMS bránu. Napsal mi SMSku celkem jednoduchou, jasnou. O to, dnes je Mezinárodní den hudby. A to má pravdu. Kamil má pravdu. Já jsem tady sice načal to, že mluvíme tedy o podzimu, mluvíme taky a zmiňoval jsem to tady, že je Mezinárodní den kávy. Ale v německy mluvící zemích a taky v Anglii je dnes Mezinárodní den hudby a myslím, že i u nás si tuhletu událost můžeme celkem snadno připomenout. Kamil navrhuje, že bychom si to mohli připomenout písničkou Beatová Liduška od Petry Janů. Tak já si myslím, že to není úplně špatný výběr, naopak, že je to výběr velmi dobrý, už zejména i k tomu názvu té písně Beatová Liduška, tak to si myslím, že sedí naprosto přesně, no a Radio Beat, že je s hudbou zpětý, tak o tom žádná, že jo? To si nemusíme vůbec nic vykládat. Takže si teď poslechneme Petru Janu.

0: Večery u Repráku.
1: Na Rádiu Beat.
2: Nabito máme krátce po 22. hodině, a to znamená, že dnešní, ten čtvrteční večer u Repráku s datem 1. října 2026, kdybyste nebyli v obraze, co se týče roku, tak ten vstupuje do poslední třetiny svého, tedy vyměřeného času pro ten dnešní večer. Vy můžete do něj přispívat svými telefonáty, svými nápady, názory, o čem bychom mohli dát řeč. Stačí mi zavolat na 210 32 33 34 nebo nechat vzkaz přes naši býťáckou apku, nejlépe hlasovou zprávu. Můžete taky psát přes apku, anebo můžete psát SMSky na 720 001 222. A než si rozmyslíte, o čem dáme řeč, no tak já vám zatím můžu teď pustit něco od Supertramp. Goodbye, stranger.

0: Zdravím, pane moderátor, tady je Jokus Uhelný.
1: Nazdar, Jokus Uhelný, tak povídej, co máš pro nás dneska zajímavého?
0: No právě, jsem realistický malíř, jo?
1: To už jsme tady minule probírali, dostali jsme se poměrně dost hluboko teda, co se týče toho tvýho bádání.
0: Ano, a právě já někdy musím sáhnout, co se týče jako motivu nebo námětu pro obraz jako do středověku.
1: Aha, až takhle, jo?
0: No právě, a dneska téma je podzim, tak jsem ti chtěl trošku píchnout, nebo i všem byťákům jako, jo, ale chtěl bych to zase odlehčit. Až bude v listopadu a prosinci, až budou prískanice a budou muset jako jít, já nevím, dejme tomu jako něco nakoupit, nebo třeba kdy něco zapomněli koupit a skočit někam do obchodňáku. Tak teď si vím, že vlastně v tom středověku, jako to byli borci a to byly ženské, které vlastně jako na podzim museli makat, makat a makat, protože jejich jediný obchodňák byl stodola a sklep, a to na 5 měsíců.
1: No.
0: To je co?
1: To byl život, viď? To byl život, no jasně.
0: No, jak někteří říkají, je, v tom středověku to muselo být krásné, jako čistá příroda, čistý vzduch, žádné letadla, žádné vlaky.
1: Jasně, no, žádný chemtrails. Hele, poslouchej, to já si myslím naopak, že to muselo hrozně smrdět, zejména v těch městech, teda, protože kanalizace nebyla úplně na nejvyšší úrovni a odpadky se házely prostě z oken, takže ono to fakt muselo být docela jako zajímavý, co se týče tedy tohle toho věmu čichovýho, jo. To věřím tomu, že to nebylo nic moc, no. Navíc jako potkat člověka, který se, já nevím, půl roku nemil, to taky nebylo úplně jako, že asi košer, jo.
0: Ty, ale v každém případě máš pravdu. A neštěstí je to, že já se jako ve svých, jako když už jako ve svých motivech se vyhýbám, nebo ne, že se vyhýbám, ale jako nepotřebuji jako obrazy z městských prostředí. Nebo detaily, nebo záběry. Já se věnuji vlastně jako párům, víš, jako jak v tu dobu jako ten muž s tou ženou fungoval.
1: No, no, ale tak takhle, hygienický to úplně nebylo tenkrát, to si řekněme na rovinu asi, ne, v tom středověku.
0: Jo, já když jsem to chtěl fakt jenom tak odlehčit, když se někomu nebude chtít jako do obchodňáku, jako jo, že jo, ty, jo. Já musím do obchodňáku pro chleba.
1: Hele, já když jezdím...
0: A já tam musím jít pro kus kabanosu, jako jo.
1: Já když jezdím po hradech, zámcích, tak si říkám, tam opravdu to jako nebyl, byl to drsnej život. No, ale tak jako co, tak ty lidi zase na druhou stranu dokázali se taky zabavit, dokázali se mít rádi. Ty mi řekni, co budeš chtít zahrát dneska.
0: No, teďka jsi mě úplně prostě normálně z něj dostal.
1: Že jo, to já tě vždycky jakhle rád dostanu, no. Že...
0: Jo, takže kdyby jsme mohli skočit, já nevím, tak, ale fakt to bude úplně na tobě.
1: No.
0: Ale něco před 20 lety, nebo před 25 lety od Metallica.
1: Něco od Metallica.
0: Takové to období, kdy jsem nerad poslouchal.
1: Jo, jo, jo. Takže 25, takže přelom 80. 90. let, že bychom zalovili, jo. No tak jo. Já takhle z voleje ti neřeknu, co vyberu, ale něco určitě vyberu a pustíme si to, jo?
0: Něco rychlejšího, jako.
1: Jasně, to víš, jo, svížnou věc nějakou, no.
0: Pane Oto, můžu si ještě trošku zarýpat?
1: Zkus si rýpnout, to víš, jo.
0: A právě jako tím, že maluji vlastně jako ty realistické věci, jo, tak se celkem dost někdy zamýšlím nad tím, jak vlastně, jak oni je nazývají, primitivní neandertálci.
1: Jo.
0: Jak se tím primitivním neandertálcům podařilo přežít zimu. S těmi kamennými nástroji, to muselo být úplně všichni.

0: šílené. Jako.
1: No byli chlupatější, než jsme my, no, to je jednoduchý.
0: Hele, máš odpověď úplně na všechno, jako. Je vidět, že prostě jako i moderátor prostě jako sebou musí nosit nějaký IQ taštvo.
1: Tak se měj hezky a pěkný večer přeju, jo? Čau, ahoj.
0: Já tebe taky díky a čau.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u repráku. Na rádiu Beat.
1: Píše mi Bíťák Zbyšek na to téma podzimu. Píše, že má podzim moc rád, že je to zejména období, kdy rád chodí na houby, a protože už má dost času v důchodu na to, aby si prošel lesy v okolí, nenapsal v jakým okolí, nicméně předpokládám, že tedy bude bydlet někde v nějaký zalesněné oblasti, tak, že ho to moc baví a nejradši má ty listnatý, když se krásně na podzim zbarví. A pokud vychází počasí, jako vychází právě v těchto dnech, tak to doslova miluju. Tak takhle mi to tady napsal, no a já mu to pochopitelně věřím, protože ono to opravdu má svoje obrovské kouzlo. Co napsal dál ohledně muziky, tak píše, že už strašně dlouho neslyšel klasiku od Meat Loafa, a to Bat Out of Hell, takovou tu jedničku. Tak tu bychom si mohli pustit a připomenout si tu tvorbu Meat Loafa v podstatě ze 70. let, nebo z té druhé poloviny 70. let. Tady je Meat Loaf, Bat Out of Hell.

0: Pozor, kontrolní otázka. Co mají společného Sting a Tommy Lee?
1: No co, Police.
0: Jo, jak to?
1: No, jeden v Police hrál a druhý měl Police každou chvíli za zády.
2: No, něco pravdy na tom je.
3: To jo.
2: Ale pojďme najít ještě nějaké jiné pojítko. Třeba muzika? Nebo oslava? To je ono. Připravte se, bude to pecka. Sting a Mötley Crüe po celý nadcházející víkend

0: Ahoj, tady je Rostia ze Znojma.
1: Nazdar, Rostio ze Znojma. Jak máte ve Znojmě? Teplo je dneska? Bylo teplo přes den? Bylo, viď?
0: Ale já nevím, já jsem byl v práci, konečně mám po 12, jsou na chatě.
1: Aha.
0: Užívám si večera.
1: 12 kusy dělal. Co děláš za práci tak zajímavou, hele?
0: Ani se neptej, je to dřina, 20 kilometrů každou směnu v nohách a 13 tun v rukách, takže...
1: 20 kilometrů a 13 tun v rukách, to neneseš najednou těch 13 tun asi, ne?
0: Ne, je to rozdělení samozřejmě na celou směnu, ale máš toho jako plný zuby, jo? Na to, že jim už 57, tak jako už toho mám taky plný zuby.
1: To je ještě mladý kluk, člověče, 57, to já bych bral, hele, 57. Každopádně, tak šichta teda jako v pohodě, máš jí za sebou a teď máš před sebou co, prodloužený víkend nebo jenom normální víkend?
0: Ne, dneska jsem právě začínal, teď mám před sebou večeřu a mám před sebou otevřený pivo.
1: Jo.
0: A poslouchám rádio Beat.
1: To máš dobře.
0: Neposlouchám.
1: To máš dobře nastavený všechno, teda máš to všechno před sebou naprosto skvěle a zítra teda jdeš zase na 12, ne?
0: No, zítra mám noční, bohužel, zítra mám noční. Víc noční. Máme ráno, noc, ráno, noc a 3 dny volna.
1: Aha, no, tak ale
0: je
1: pak...
0: Je to takový mazec.
1: Jo. A když máš ty dny volna a užíváš si podzim, na Znojemsku je pěkný podzim taky, že jo? Tam jsou ty lesy okolo.
0: Vlastně, mám zahradu, užívám si podzim, ze vším všudy, nemám to tady na dřinu, mám tady malý záhonek.
1: Tak
0: jo,
1: super.
0: Takže... Jsme tady s vnoučatama, jo, takže jako dobrý.
1: Jo, byl jsem ve Znojmě...
0: Jak jaro, léto, podzim a samozřejmě i v zimě tady jsou, když udím a tak dále.
1: Jo, byl jsem ve Znojmě před pár lety, říkal jsem si, projedu si to tam na kole, ne, že bych to neprojel, ale máte tam taky pěkný kopce, čověče, okolo.
0: Jo, něco tady je, no, je to fakt,
1: no. Prosím tě, co ti zahraju?
0: Hele, já bych tam teda tu blatanku o velké školední.
1: To je rok 87 a mám ji tady, takže si ji můžeme pustit. Jo?
0: Tak děkuji za to.
1: Jdeme na to.
0: Všichni byťáky, zdravím.
1: Fajn, tak ahoj.

0: Večery u Repráku na Rádiu B.
1: Víťáci, dnešní večer u Repráku utekl jako voda. Blíží se 23. hodina, to znamená, že nás čeká Bluescast a taky půlnoční album, na který se určitě mnozí z vás těšíte. Taky jste si ho sami konec konců vybrali, tak buď byste se netěšili. To dnešní půlnoční album bude patřit Kolegiu Muziku. Continuo je deska z roku 1978, poslechnete si ji celou od začátku až do konce. Ode mě je to pro dnešek vše, takže vám přeju dobrou noc, víťáci. We'll be right back.

0: kořenech, na kterých vyrostl rok a stále jimi proudí čerstvá míza. Bluescast na Rádiu Beat.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Další díl pořadu Bluescast je před vámi a dneska nebudu to zapírat. Se budeme zabývat jediným tématem a to je 30. výročí festivalu Blues Alive v Šumperku, který vypukne za měsíc a kousek. Proto je mým hostem dneska ředitel tohoto festivalu a nebudu nic zatajovat, budeme si pouštět jenom muziku, která tam letos zazní naživo. Štěpán Suchochleb, ahoj Štěpáne.
2: Ahoj, dobrý večer.
1: Zásadní otázka na začátek, když už budeme mluvit o festivalu, jsou ještě vůbec nějaký lístky?
2: Kdyby ses mě takhle zeptal loni touhle dobou, řekl bych, že je vyprodáno, ale protože jsme zase o něco navýšili kapacitu, tak lístky ještě jsou. Není jich moc, ale jsou. A v prodeji od 1. září jsou i vstupenky na doprovodné programy, takže
1: aha,
2: všechno je.
1: A tak na to se rovnou zeptám, doprovodný programy, budeme o tom mluvit, ale znamená to, že nemusím mít lístek na festival a můžu si koupit lístek na nějakou záležitost?
2: Ano, někteří obyvatelé Šumperka například si koupí jenom do knihovny lístek na nějakou besedu nebo na poslechový pořad a na festival vlastně lístek mít nemusí.
1: No vida, no tak jestli nás poslouchají šumperští, tak je to pro ně validní informace. V každém případě budeme si hrát to, co na festivalu zazní, takže třeba tohle.

0: Bluescast na rádiu Beat.
1: Tak Štěpáne, řediteli festivalu Blues Alive 2026, prosím tě, co jsme to slyšeli?
2: Hele, tohle je takovej důkaz toho, že nejsme žádný bluesový puritáni a že tam hrajou mladí kluci, který to blues pojímají velmi zeširoka. Takže tohle byla kapela Canyon Lights. Takový základ, dva z těch tří členů, tak jsou bývalí členové GA20, což je docela už dneska slavná kapela.
1: A ta hrála na festivalu?
2: Ta hrála na festivalu, ale až v pozměněné sestavě. To znamená, že tohle, ty Canyon Lights jsou takový pohrobci, ale dneska vlastně už trochu i slavnější a navazují na Thin Lizzy nebo James Gang a je to takový pěkný odvázaný big beat, samozřejmě s bluesovým základem, ale nejsou to černí staříci, kde je prostě
1: z bavlníkových plantáží. Ne, tak jak to máme rádi.
2: Je to blues v dnešní podobě. No.
1: No, ale to jsem rád, že to říkáš, protože přesně mnohý posluchač může mít představu, že blues jsou přesně, to jsou ty svrasklí černoši, co bědují nad svým strašlivým životem a že na festivalu Blues Alive prostě nemůžou potkat roštěnku v minisukních. Můžou, že jo?
2: Můžou. Ta cílová skupina se obměňuje a dneska ta generace, která začínala před 30 lety jezdit na Blues Alive, tak pomalu odchází, ale doplňují vlastně mladí posluchači. A pro ně ten festival vlastně děláme.
1: A pro ně ty roštěnky jsou samozřejmě určující, ale jsou. I pro nás, pro starší konec konců. No, nic, nebuďme nekorektní. Zeptám se, už jsme se dotkli toho programu nad rámec koncertu, tak co to všecko znamená, kde všechno se co v Šumperku děje, když festival ovládne celé město?
2: No, festival vlastně za těch 30 let vyrostl v takovou třídenní jako multižánrovou akci, kde ty žánry nejsou jenom hudební, ale zároveň i formáty, jo? Takže jsou tam poslechové pořady, debaty, je tam kino, je tam koncert v kostele a vycházíme z toho, že vlastně toho člověka nemůžeme ubít tou muzikou a musíme mu dát i jistou jako potravu jako pro duši, aby přemýšlel, nahodíme mu nějaký témata v těch poslechových pořadech. A ty lidi, když jsme s tím začínali před nějakýma 5 lety, tak vlastně hned se chytli a dneska ty poslechové pořady jsou vesměs vyprodaný. Takže třeba novinka pro letošní rok je to, že už to děláme částečně i v angličtině a přijede třeba Greg Johnson, což je profesor z University of Mississippi, což je největší světový archiv bluesových věcí, který vychází vlastně z dědictví B.B. Kinga a ten nám vlastně bude prezentovat, bude mít přednášku o tom, o stylech Mississippi v deltě. Takovýhle věci těm lidem tam nabízíme hrozně je to baví.
1: To jsou lahůdky, no to musím říct, že sám bych se zúčastnil. Tak uvidíme, jestli seženu lístek ještě. No, prosím tě, kromě těch zážitků jaksi pro ucho, jsou tam i zážitky jiný, to znamená gastronomický. Šumperk má co nabídnout, ale co festival v tomhletom ohledu?
2: My se každoročně lidí ptáme, co zlepšit a loni jsme si vzali taková dvě ponaučení největší a to bylo za prvé vylepšit nabídku gastronomickou na festivalu a potom poskytnout lidem prostor pro odpočinek, takže oba dva ty body jsme si vzali k srdci a skutečně navyšujeme počet stánků, oni to nejsou stánky, to jsou takový jako mini outlety vlastně s jídlem, takže toho jídla tam bude letos víc a hlavně to bude rozrůzněnější, bude jako zajímavější ta nabídka a stavíme, teď už můžu prozradit, protože už to máme i narozpočtovaný, tak stavíme jeden chilloutový stan, tomu říkáme, což bude místo, kde si lidi budou moct spočinout, dát si něco dobrýho, prostě bude tam kafe, čaj, větší nabídka nealko nápojů k tomu baru, který tam je už jako velmi bohatý, ale bude to taková jako, napadá mě odpočívárna, prostě takový místo na spočinutí prostě.
1: To mě vede ještě k jednomu praktickému dotazu, na tom festivalu se povětšinou stojí nebo sedí, nebo jak je tohleto vyřešený?
2: Stojí i sedí a letos zase novinka, jsme udělali místenky, to znamená, že když si člověk opravdu chce rezervovat to svoje místo a být si jistý tím, že mu ho nikdo nezasedne, tak si může za pár korun koupit místenku, která se prodává jednak do obou.

0: Bluescast na rádiu Beat.
1: Tak, to byla Danielle Nicole. Kdo je Danielle Nicole, na kterou bude možné se pohupovat v sále Šumperského kulturního domu?
2: Danielle Nicole je takový příklad toho, jak se festival za těch posledních 30 let vyvinul. Když jsme začínali přivážet americké umělce, tak jsme vždycky čekali, kdo pojede Evropou, a tak jako když někdo jel a bylo to za dobrou korunu, tak jsme to vzali. Ale Danielle Nicole je důkaz toho, že my dneska vlastně už bereme to nejlepší, co ta sezóna vlastně bluesová v celosvětovém kontextu nabízí, protože tohle je dáma, která získala na posledních Blues Music Awards hned dvě. Ona už v minulosti získala za nejlepší baskytaristku a další ceny, ale letos získala za Best Female Artist a ještě za písničku. Takže my jsme to vlastně viděli, oči viděli v Memphisu, když vlastně ty ceny jako získala, a je to neskutečný zážitek a ten koncert je skvělej, opravdu. Takže to je Danielle Nicole. Trio, energický, ona hraje na basu, nestojí před tou kapelou jako nějaká frontmanka, ale je to jedna z toho tria a je to naprosto skvělý.
1: Tak nedivím se, že přijede do Šumperka, když Šumperk je držitelem ocenění pro festivaly Keeping Blues Alive, to znamená takových festivalů je pár jako na světě, který tohleto ocenění mají, ale je možný, že třeba i tahle ta hvězda, která asi patří těm největším letos, teda jak jsem tě poslouchal, tak,
2: je
1: nebo
2: to
1: mezi,
2: jedna z headlinerek, no.
1: Že se prostě objeví potom na tom pódiu jam sessionovým, který se rozjíždí, jakmile skončí koncert v hlavním sále, tak tam pak jako se do rána střídají muzikanti, chodí tam i takovýhle jako Esa, s kterým pak si může zahrát prakticky kdokoliv z publika?
2: Chodí. Jammy začínají hned po půlnoci a končí. Ty jsi říkal ráno, tak my jsme to omezili 3. hodinou, protože oni by opravdu kolikrát hráli do rána a pak už je člověk vyčerpaný, už to prostě nedává. Takže do 3, já myslím, že to stačí.

0: A na ty džemy skutečně chodí úplně všichni. Je to tak, že my jsme před pár lety začali dělat jam band speciální, který letos povede Jimmy Carpenter.
1: To jsou ty rozjížděči takový, který jako to...
0: Rozjížděči, který to držej pohromadě a zůstane tam potom třeba jeden, dva z nich, anebo taky žádnej, třeba jenom se stáhnou z toho pódia, když je tam prostě co poslouchat a hraje někdo úplně jiný. Ale přeci jenom je potřeba, aby to někdo jako rozjel a dal tomu nějaký formát pak se začnou ostatní připojovat. Takže ano, Daniel, Nikol a všichni tyhle ty lidi tak tam chodí. A tam vznikají skutečně jako unikátní spojení těch muzikantů, protože oni kolikrát na sebe kejvnou a ježíš, já jsem tě 5 let neviděl, jako tak jdeme. Jako, a teďka dají prostě 2 pecky a je to jako ve světě neviděné vlastně. Jo?
1: Ve světě neviděné, ale v Šumperku běžné, dalo by se říct. Tak to je zase další jako... velký magnet pro to, aby se někdo vydal do tohohle toho podhorského městečka. Prosím tě, když už říkáme podhorské městečko, tak pod kterýma horama to je, jenom aby jsme se upřesnili. A jak je to s dopravou? Protože ono to není teda jako úplně po cestě někam. Tam se člověk musí vydat do toho Šumperka.
0: No ale není to tak strašný, jako to může na první pohled vypadat. Je to pod Jeseníkama, ale doprava je naprosto jednoduchá ze 2 důvodů. Jednak protože vlaky dneska už jezdí jako velmi pěkně a klíčové středisko nebo klíčový úzel železniční Zábřeh na Moravě, tam se dostanete jako z Prahy, z Brna, prostě z Olomouce úplně na pohodu. Třeba z Prahy tam jede 2,5 hodiny vlak s jedním přestupem, je to prostě úplně krásná cesta do toho Šumperka. A plus další tak je dálnice vlastně, dodělává se pořád jako kilometr po kilometru přidávají chlapci tu D11 se tomu říká, prostě alternativa k D1 prostě severní, už je k Vysokýmu Mýtu, nebo skoro k Litomyšli, takže prostě z Prahy třeba jako autem 2,5, 2 a 3/4 hodiny prostě tam jede člověk.
1: Já bych řík, že ta železnice je bluesově stylová.
0: Určitě, jako, já jezdím vlakem.
1: To bych doporučoval.
0: Jasně,
1: bych
0: doporučoval. Jídelní vůz a je to v pohodě.
1: Pak je tam ten zbytkáč taky, má to výhody. No tak pojďme si poslechnout další pecku z letošního bluesového festivalu, který, jak jsem říkal, již za měsíc a kousek vypukne v Šumperku.

0: Bluescast na rádiu Beat.
1: No, tak to bychom měli ukázku a pojďme si říct, kdo se nám ukázal.
2: No tak to je další vlastně mladá, ještě mladší než Daniel Nicole, další mladá hvězda, tohle byl DK Harrell. To je muzikant původem z Louisiany a je to taková tradice vlastně B.B. Kinga. Představte si, nebo posluchači, ať si představí prostě velkého jako černocha s krásnou kytarou prostě. A je to neuvěřitelný zážitek, protože většinou má k sobě vokalistky, má k sobě dechaře a je to takový tradiční vlastně ten B.B. Kingovský styl blues, kytara výrazná a podobně. A zase na těch Blues Music Awards v Memphisu, na těch posledních, tak bylo krásný pozorovat, získal dvě teda ceny, získal myslím za desku, nějaký dost hlavní prostě, jo. A bylo skvělý teda, že on je mladý, jemu ještě ani není 30, ale jeho všichni vlastně taková ta starší generace těch bluesmenů z toho Chicaga prostě hrozně si považujou a těší se teda veliký úctě. Je to takový jako vlastně do něj vkládají jako naděje, že to bude ten bluesový umělec. Takže to je jako velká pecka tohle.
1: Štěpáne, budeme se muset loučit, co se týče pozvánky na festival, a nemůžeme se rozloučit jinak než nějakou další ukázkou. Tak než se potkáme v Šumperku v polovině listopadu, tak prosím tě, koho si pustíme a proč si ho vybral?
2: Na závěr si pustíme takovou bluesovou špinavost, kterou máme hodně rádi. Je to J.D. Seymour a Luther Dickinson, což jsou představitelé North Mississippi Hill Country Music. A to je taková část státu Mississippi, kde není bavlna. A i ta hudba vlastně má v sobě jiný prvky než ta delta.
1: Než ta bavlněná.
2: A je to naprosto krásný, špinavý blues z východní části státu Mississippi.
1: No tak posuďte sami, a pokud jste se náhodou nezapamatovali všechna ta jména, která jsme vám dneska vyjmenovali, co tam všechno hraje, tak to vůbec nevadí, protože on ten festival nestojí na jménech, on stojí na atmosféře, která je od první vteřiny do poslední vteřiny naprosto skvělá. Těšíme se příště v dalším Bluescastu.

to tady. Den končí, všechno je hotové. Je čas se posadit a dát si nohy na stůl. No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu. Půlnoční album na Rádiu Beat.

0: Konečně Rádia Beat a Petr Koral.
1: Už Rádia Beat právě začínají téměř přesně úderem 7. hodiny. Od mikrofonu vás jako vždycky v tento čas zdraví Petr Koral. No a vítám mého dnešního hosta, kterým není nikdo jiný než Karel Šucha, baskytarista, kapelník skupiny Laura a její tygři. Ahoj Karle.
2: Ahoj, zdravím všechny, co posloucháte Rádio Beat.
1: Tak máme před sebou 10 písniček a nějaký bonusy, můžu prozradit už dopředu, tak jako vždycky. Tak já bych asi neotál až rovnou na tu první, co říkáš.
2: Pojďme.

0: Stále posloucháte Uši, mým hostem je Karel Šucha z Laury a jejich tygrů, za námi první píseň a co jsi se jí týkal?
1: Tak to je jedna z mých nejoblíbenějších písniček, protože z úplně mýho nejvíc nejoblíbenějšího, když mluvíme tady česky, z mýho úplně nejvíc nejoblíbenějšího alba Graceland od Paula Simona. A jenom veselá historka k tomu. Tady v 88. přijeli na Rockfest Černoši z Dade Krama, z Nigerici, a kluci z divadelní ústavu, myslím, že to byl Petr Dvořák, ale nejsem si už jistý, nás s nima dali dohromady, aby jsme s nima jeli šňuru, že na nás přijdou lidi a je pak uvidej. A já těm klukům říkal, ale kluci, mohli by se potom zahrát spolu? A oni, žádný takový, my se necháme vykořistěvat jako ty blbci z Jižní Afriky od Simona. A já říkal, kluci, já jsem vůbec to nějak že tě nenapadlo, že by vás to vykořistěvalo, když budete s náma hrát. Tak nic, nemusíte, ale hráli s náma, jo. A tak úžasně zrychlovali, to se nedalo udržet. Oni se to dopustili, tak normálně ani bubeník to nezabrzil. To rozjížděl se jak raketa. Tolik Graceland.
0: Tak jo, protože Laura a její tygři vždycky byli spojeni s dechovou sekcí a platí to pochopitelně do dneška, tak já jsem si to neodpustil a do toho výběru hudby jsem vybral více dechů než obvykle. Jedna taková píseň z dechy přichází právě teď.

0: vlastně česká kapela to byla, ono se tam moc jako konkrétních slov neobjevovalo, ale nás se zajímá, nebo mě zajímá, co tomu říká Karel Šucha.
1: Tak já tu kapelu samozřejmě moc dobře znám, to je Garáž. Ty měli ty dechy ještě před náma totiž, výrazně asi 3 roky možná, nebo určitě 2 roky dřív než Laura. A já tu kapelu mám rád, jednak jsem měl rád, nebo mám rád Ivoše Pospíšila stále a s Tonym taky jsme něco užili a popařili i popovídali si. Dobrý, nedávno jsme viděl na Starý Faře a tam měli teda famózní zvuk, ten zvukař byl výborný a moc se na koncert užil. A tohle ještě z toho období, netrvalo dlouho s těma dechama, jo?
0: Netrvalo dlouho.
1: To trvalo...
0: V podstatě jednu sezonu.
1: Jednu sezonu asi takhle a to se mi nejvíc líbilo, protože já ty dechy mám rád, no.
0: Tak tím bylo řečeno všechno. Tak zabloudíme zase někam jinam, ale zůstaneme v 80. letech teda. Well,

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Tak už tam máme správný jingle, to je pořádku a já předávám slovo Karlu Šuchovi z Aury a jejich tigrů, protože on je tady od toho, aby hodnotil, co slyšel. Nože,
2: co jsem slyšel, děláš mi radost, to zase hned třetí písnička a všechny tři se mi líbily a tohle je David Byrne, ještě z Talking Heads.
1: Je to tak.
2: Lemon in Lights, myslím, je toto album, nejsem si úplně jistý. A tu kapelu taky mám rád a zrovna toho Davida velice, protože on potom, když se osamostatnil, tak natočil řadu dalších ale skvělých LPček a každý jiný. Jo. Mm. Někdy latinu, někdy úplně něco jiného.
1: Takže to jeho chameleonství tě baví.
2: No naprosto. Mě třeba, jak je to Ray Momo, tak lepší latinu, já jsem ještě nikdy od někoho neslyšel, ani od těch latinos. Jo. Ty jsou zase pro mě moc latinos. On má takový americký latino, že? Takový z New Yorku všechny.
1: Tak co kdybychom si dali něco teď už opravdu nefalšovaně jednoznačně česky zpívaného?

0: hráče Rádia Beat a Petr Korál.
1: A se mnou dneska Karel Šucha, máš slovo.
2: Karel Šucha, naděje Beatu. No dobře, tohle jsem nepoznal, poznal jsem jenom ten riff, protože náš kytarista Ondra Fischer má strašně rád Michaela Jacksona a kdykoliv může, tak nám tohle až nás to štve. Ale do kapelu jsem nepoznal.
1: A nebyl ti povědomý zpěvák?
2: Hlas mi byl známý, já to nezařadím nikam, jo, protože nedokážu.
1: Tak já ti dám nápovědu, byl to jeden bývalý člen Laury a taky tam s vámi hrál na trombón Martin Pošta.
2: Fakt?
1: Jo.
2: Tak to bych ho teda vůbec nepoznal.
1: Skupina Poste Restante.
2: Poste Restante, to jsem úplně dělal to jméno. Ale to bych ho nepoznal možná na konci, ale víš co, tady změnil teda úplně charakter.
1: Nicméně já ho samozřejmě vybral záměrně, abychom udělali ten pomyslený oslý můstek k Lauře, protože Laura má něco nového na kontě, že?
2: Ano, my máme teď zaprvé máme novou desku, nový album po 22 letech vinyl.
1: Uh-huh.
2: A za druhé děláme, slavíme 40 let koncertování, vždycky říkám koncertování na planetě Zemi. A na tu oslavu jsme si pozvali i Martina právě. Martin tam s náma bude, bude tam s náma Ilona Čáková, Lenka Nová, Bouš Vytásek, vlastně takový ty, co se jako nejvíc entablovali. Bouš třeba jsem možná pro tolik posluchačů tolik neentabloval, ale u mě se entabloval hodně.
1: Kdy ty koncerty budou? Můžeš klidně jmenovat konkrétně?
2: Můžu, nádherně, děkuju. Takže 8. října zahajujeme ve Flédě, potom v 10.10. jsme v Mostě, Flédé, Brno, dámy a pánové, já jsem z těch Brňáků tak osilněnej, že si myslím, že to zná každý. Takže Brno, Fléda, 8.10. 10.10. Most, Arena Nový obzor, v Mostě my jsme vznikli, tak doufám, že přijdete všichni, co si to pamatujete ze začátku a přijďte i ty, co jste to nikdy neviděli, protože nikdy nevíte, třeba se vám to bude líbit. Potom jsme 30. října v Ostravě, Klub Garáž, 31. října v Olomouci, Bounty do Café a 1. listopadu v Lucerna Music Baru a to je Praha. Potom pokračujeme s jednodenní přestávkou 4 koncertama na Slovensku, ale ne pod názvem Inventura, protože tam jde s námi jenom Milena Šáková, takže doma zajímat se koukne na stránky, ale Inventura jako taková končí 7.11. v Žilině Klub Smer.
1: Budou na těch koncertech probíhat i nějaké křty toho nového alba?
2: Ne, to nebudeme křtít. Za prémě tuhle někdo vysvětoval, že mluvil s, myslím snad s panem Dominikem Dukou a ten říkal, že knihy ani desky se nekřtil, což ten by asi měl vědět, o čem mluví, ale to by mě možná ani tolik nepřesvědčilo, ale my jsme to vlastně křtili, už loni to album, jo. Tam se totiž stalo takový, dostal jsem za to hodně za uši, ale my jsme ohlásili křest toho alba a zároveň následně na to asi třeba měsíc později, ale to už je hodně doba, že jo, přišla nabídka, že to můžeme vydat na vinilu. A já jsem řekl, tak to nebudu vydávat, až s vinilem.
1: Mm-hmm.
2: Jo? A všichni mi říkali, no tak ty to křtíš, ale křest už byl ohlášený. Takže jsme to křtili a nevydali, tak je to nenarozený pokřtěný, takže to křtit už nebudeme.
1: To je hodně zvláštní.
2: Je to ale hodně zvláštní,
1: ne? Ale pořád ještě nezaznělo to podstatné, že to nové album se jmenuje prostě a jednoduše Most.
2: Ano.
1: A my si z něj také něco pustíme, ale to až na konci. Teď ti pustím něco, písničku notoricky známou, ale v úplně jiné verzi a taky tam bude docela dost dechů, nech se překvapí.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Ve studiu se mnou nadále naslouchá pouštěné hudbě baskytarista, kapelník Laury a jejich tigrů, tedy Karel Šucha. A já jsem velmi zvědav, zda tě tohle oslovilo nebo ne a případně proč.
2: Celkem mě to zajímalo. A poznal jsem, že to nějaký hard rock ze 70. let.
1: Ano, předělaný, jasně.
2: Ale co je zajímavé, je, jak ty deky použili, že většinou, když to takhle tyhle ty hardrockeři používají, jo, tak to netrefí. Jo. Ty deky jsou tam buď zbytečný, nebo navíc. Nebo oboje navíc a zbytečný. Ale tady třeba to bylo dobrý funkční, podle mě. Ty štěky, těch, že jsou hodně valu. A ten bariton, to mi bylo líto. Celou dobu hrát s tou unisonostou basou. To musí bavit pusa potom pořádně, když to skončí.
1: Tak já jenom pro tebe i pro posluchače, co to bylo, byla to skupina Brass Against, americký vlastně cover band, oni pokud vím, tak hrajou jenom převzatý věci, ale už mají 6 desek a pořád to hrnou téměř každý rok novou desku, nový písničky.
2: Mají z čeho vybírat.
1: A docela jim to šlo.
2: Brass Against, jo?
1: Brass Against.
2: Against.
1: Takže no, takhle. Tak co takhle teď zase změnit žánr a kapku blues, co ty na to?
2: Why not? Thank you.

0: Uši Rádia Beat a Petr Korál.
1: A také Karel Šucha a má opět slovo.
2: Tak já budu trošku hádat. Text byl zaručený Ivan Las. A ano. Podle nějakého náznaku zpěvík řekl Ivan Las ve výborné formě.
1: Je to tak. Jo?
2: To znamená, to bude nějaká odnož žlutýho psa, Navi Papaya nebo něco takového?
1: Tohle bylo takový zvláštní projekt, jakože to nebylo ani Navi Papaya, ani na hlas. To byl takový projekt deska Hans Paul City, kde se prostě sešli muzikanti,
2: co měli dvořákové, že jo, piano, bící, no samozřejmě. To je slyšet, jasně, no to... Dobrý. A je slyšet i, že to točil ještě do analogu, protože ten zvuk je prostě vždycky hezčí.
1: Rok 91 nebo 2. No, je to tak.
2: No, pěkný.
1: Jak vzpomínáš vlastně na spolupráci s Ivanem v projektu Alias?
2: Ale s Ivanem jako... Tady na rádiu Beat se může říct ledacos. Já jsem ho poznal, takže jsem se jednou rána probudil po nějakým putkým dlouhým mejdanu v posteli, ale ne nahatej a s klukem a vedle mě na rameni hlavu vlasatý kluk Ivan, rozumíš? A já jsem se nepamatoval, co bylo včera, on taky moc ne, ale hned jsme šli spolu na pivo a začali jsme se povídat a od té doby jsme, řekl bych, kamarádi. Moc se nevidíme teda, protože oba dva máme práci a na těch festiákách, když se potkáme, tak nazdar, nazdar, my už musíme jít, jo, čau, tak někdy, jo, asi takhle. A jak to bylo s tím Ivanem? No, tam to hlavně dělali Ivanové, jo, já jsem tam byl takový jenom předsmrdálek.
1: Druhý Ivan Král, že?
2: A druhý Ivan Král,
1: jasně.
2: Ano.
1: Tak teď ti pustím něco, co asi znát taky budeš, a jsem zvědav, jak to s tebou momentálně naloží, jaké to bude vzbuzovat emoce. Pojďme na to.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Zase jsme si dali něco v angličtině a od toho, aby to posoudil ze svého pohledu nebo spíš poslechu, je tady Karel Šucha.
2: Tak je to vlastně ušeslyšný, uchoslyšný, že to je Petr Gabriel. Ale já zrovna říkám, jako naše generace, jaký měla štěstí, že tyhle ty věci přicházely jako novinky. Jo, na to se čekalo, jo, všichni jsme byli vlastně zklamaný, když odešel, no, všichni jako kamarádi, nebo co jsme byli, taky to jsme se bavili, tak odešel od Genesis, všichni říkali, je to škoda, Genesis. A potom přišel s takovýma krásnýma věcma a dál to šlo, jo. A mně se strašně líbí, já mám, to je taky jeden z těch, co mám strašně rád, protože mu věřím každý slovo. A on navíc tyhle ty píničky udělal na jednom živáku, ten je taky na DVDčku, jo. A tam má famózní kapelu a zpívá, já hraju to skvěle, no mám ho moc rád a jsem rád, že jsem to zase slyšel.
1: No kapelu měl vždycky báječnou, jako tam, tam není kam šlápnout vedle, jako na jakýkoliv nahrávce, to je jasný. Tak vraťme se zase na chvíli na domácí scénu.

0: Uši Rádia Vít a Petr Korál.
1: Stále se mnou poslouchá ve studiu Karel Šucha z Laury a jejich tigrů. Nenechal se zmas, že ta zpěvačka se v úvodu tak pitvořila, pak začala zpívat normálně a kdo to byl a co tomu říká, to už se rozvíte od něj.
2: Tak jakmile jsem na vás uslyšel, tak celý, tak jsem poznal, že to Pavla Kapitánová. Trošku mi to rozesmutnilo, protože já tu holku měl docela rád, to byla fakt prima ženská. Zemřela pro ty, co to neví, na dálnici při nehodě. No. A my jsme s ní udělali, já, Pavel Koudelka z Dunaje a Jirka Janouk, co odhraje se konc Anouka. A ona, jsme měli kapelu, která se jmenovala Krutnava a natočili jsme album písničky Veselý o smutném životě. No, mě se docela líbí, když se občas poslechnu.
1: Mně taky.
2: Jo?
1: Mně taky. Do dneška. Je to tak, škoda jí. Tak dáme něco veselějšího, nebo aspoň hudebně. Reggae, co ty na to?
2: Reggae mám rád.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
1: Vývat na Jamajku za námi a jak se to pozdávalo Karlu Šluchovi z Laury a jejich tigru, to se dozvíte.
2: Mně se to líbilo moc, to je, že Bob Marley to pozná si každý podle toho hlasu. A jako Jarek je mám moc rád a jednou jsem si řekl, že se o tom trošku víc poučím a naučím a Lukáš Kolíbal to zná, nevím, tak ten je strašně se reggae vyzná, tak mi dal stohy nahrávek, jo. Ale když to poslouchá člověk ve stohách, tak ty písničky zná, ale nikdy se nekoukám, protože to většinou, když řídějí mu, kdo to je. A, takže tam je vlastně skoro všechno hezký v tom reggae. A proč se to líbí u nás tolik? Protože ono v podstatě to hodně něčím podobný na českou lidovku, jo? Protože to má jasný doby, pořád. Jiný než v naši lidovce, protože máme jiný jazyk, ale furt jasný, proto mi to kytaristi moc nechtějí rád, že jim to připojí na polku. A vždycky se oplňujou, bych hráli by radši nějaký hard rock nebo něco santánovského, kde se ukážou, ne takhle doplevázet. No a jo, a jednou jsem se dostal k LPčku, kde prostě, jak oni to na tý Jamajce dělali, že jezdili, protože od určitý doby tam hráli jenom DJové hodně, jo, ne moc kapli. Ty DJové něco pouštěli a jezdili vždycky nahrávací vůz a koukal na co lidi nejstancou a pak to vzali třeba 4 takty. A můžu říct, že tohle byl album sestavený ze 4 taktů. Že se znamenal, co dělal, abych to poznal. Uhum. Oni ty takty takhle dají a na to ty zpěváci naspají úplně svý písničky, úplně něco jiného, jo? Úplně jenom melody, úplně svůj text. Je tam 12 různých písní, 12 zpěváků a to tak změní, že se musíš soustředit na to, co jde dole, aby si říkal, no, to je vlastně furt jedna a ta samá, ne písnička, ale jeden na ten samý rytm, jak oni říkají, jo? Je to zajímavý.
1: Tak vrátíme se na domácí scénu a no, já nebudu k tomu říkat nic víc, prostě uvidíš, uslyšíš, neuvidíš, protože tady na obrazovce nic neběží a jsou to taky takový poměrně už zkušení umělci, nebudu říkat nic dál, jdeme na to.
2: Naděje bytu.
3: Tohle je únor, odevzdaný hlas, neznat se neptat, nevolat si víc. Je to jen vzduch, co ještě vstoupí mezi nás, když marně pálí svíce. Tohle je úžas, nečekaný čas, nemít se neptat, nedohledat cíle. Je to jen strach, co ještě vstoupí mezi nás, až tiše skončí chvíle.

0: Hostie Rádia Beat a Petr Korál.
1: Za námi je v pořadí 10. píseň dnešních uší, kterou je tady povinen, ale doufám, že je to příjemná povinnost ohodnotit Karel Šucha, tak jdi do toho hodnocení.
2: Příjemný to celkem je. Nevím, jak se jmenuje kapela, ale vím, že zpěváci jsou Sahara a Blanka Šumová. Jo? Sahara Jan, Sahara Hedl.
1: Ano, jo? Skupina Něžná noc.
2: Něžná noc, dobře. A možná bych si tím, že tam na tu Španělku hrál i Tomislav z Vardoně, ale to si nejsem jistý. No to je jedno. V každém případě Saharovo texty jsem měl vždycky strašně rád. Nejvíc jist úplně, co byš na precedens, to úplně, když precedens začínal, tak to byla taková kolekce, že já jsem si nejdřív myslel, že to jsou básničky fakt zudebněný a normálně jsem si tu desku koupil a no, jezdil jsem na kole, tenkrát jsem bydlel v Libni, no, jsme byli sousedit vlastně chvíli, a jezdil jsem až do Troji a furt jsem si je recitoval, jo. Jak vlci táhnem noční tmou, oči a hvězdy jedno jsou, přicítí z dálky jich dech, to vlci táhnou noční tmou. A jiný úplně nádherný text, ale mám ho si kužit, když tady si když to říkám. Prostě to je podle mě jeden z nejlepších vůbec českých textařů, co kdy byl, ne, co je. Jo. A Blanka je vlastně sousedka naše, ta bydlí přes řeku na Hradišku. Taky se známe, jsme občas spolu hráli na nějakých vernisážích, tak ať se jim daří, přeju.
1: No a my jsme na konci, protože 10 písniček uteklo rychleji, než by řekl Švec, pomyslené slovo Švec. Tak já si myslím, že bychom mohli dát dneska dva bonusy, tedy dvě ukázky z nového alba Laury a jejich tigrů, které se jmenuje Most. A když jsem se s Karlem domluvil předem, co zahrajeme, tak on říká, hele, vyber ty. Tak já jsem si s dovolením vybral teda dvě věci, které se jmenují Hodnoty a Řezané květiny. Nevadí?
2: Ne, mně se líbí všechny, takže je super.
1: Tak a ještě využiji příležitosti a pozvi znova na ty výroční koncerty.
2: Dámy a pánové, kdekoliv nás posloucháte, je nám 40 let, 40 let na planetě Zemi. 8. října Brno Fléda, 10. října Most Nový obzor, 30. října Garáž v Ostravě, 31. Bounty Rock Cafe v Olomouci a 1. listopadu Lucerna Music Bar v Praze. Kdo jste ze Slovenska náhodou a slyšíte to tak 7.11. Žili nás klub Smer 77.
1: To byl Karel Šucha. Já ti děkuju za návštěvu.
2: Já děkuju za pozvání.
1: Ať se daří tobě i celé Lauře pochopitelně. Loučí se s vámi i Petr Korál a tady už slíbené dvě ukázky z nového alba Laury a jejich tigrů z alba Most, písničky Hodnoty a Řezané květiny.

0: Studio Beat.
1: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
2: To je dobře, milé dítě.
0: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
3: Opět je tu úterý, opět je krátce po 20. konkrétně tedy nebo, abych to řekl přesně, upřesnil 20 hodin a 3 minuty. Dan Kohout vás zdraví od mikrofonu Rádia Beat. Začíná roková zpovědnice. Mým hostem, to řeknu až za chvilinku, jeho jméno, jeho profesi, je, a to můžu říct, mladý talentovaný člověk, když to řeknu takhle kultivovaně, a znáte mě, já zas tak kultivovaný neumím být, ale v každém případě velice zajímavý, já můžu říct z mýho pohledu, mýho věku mladík, ano. Takže první písničku, kterou jsem vybral, ta je z nejnovější desky Stonů, In the Stars. Je to chlapík, který vstupuje na hvězdný umělecký nebe. Klidně to tak můžeme říct. Musíme těm mladým fandit, přátelé. Takže mu tahle ta písnička patří a pak už dostane samozřejmě slovo. Rolling Stones, In the Stars.

0: člověk blázen, nebo je zhulenej, nebo obojí, nebo nevím. Tak na to nevím, budu reagovat a jená se zeptám, jené, co to znamená tady to jméno?
1: Dobrý večer, vážení posluchači. No, to je v podstatě, já tomu říkám dočasné umělecké jméno, než vymyslím něco lepšího, protože prostě musil je hodně a pořád mi říkali, nějak se přejmenuj a jako vymyslet si vlastně umělecké jméno není úplně taková jako sranda, jak by se mohlo zdát, no a furt jsem říkal, přejmenovat, no tak budu Jan Musil přejmenovaný, jako Karl von Bahnhof, tak Jan Musil.
0: Víš, co mě napadlo, když jsem poprvé to tvoje jméno v tom plném znění současným slyšel, říkal, Jan Musil přejmenovaný. Tak jsem si říkal, no tak on se asi předtím jmenoval jinak. Jako třeba Jan Nemusil. A tak jsi říkal, Jan Musil přejmenovaný.
1: Jako mělo by to být dva, vlastně, já zjišťuji, jestli to funguje takhle, na rovinu, zjišťuji, ale vlastně mě baví na tom to, jak se nad tím všichni zarazí.
0: A je to dobrý nápad právě.
1: Je to marketingově, mi to vlastně přijde.
0: Marketingově je to
1: všichni vtipný. Všichni se nad tím zarazí. Jeden kamarád říká, já jsem se, že tě Facebook jako zablokoval, že ti jako to jméno zablokovala, proto tam byl přejmenovaný, jakože, že, já nevím, jakože, jak jsou některé ty jména.
0: Ano, konfliktní osoba
1: přesně, tak tam přejmenovaný místo toho, jakože, že,
0: přejmenovat
1: že se, teda. Že se, ano, že, ano, přesně tak, no. Takže vlastně tohleto, že to vždycky se lidi jako zarazí nad tím, jo, což pro, jako je pro umělce může být to, no.
0: To musím zkusit, Dan Kohout, co by tam mohl být?
1: Dan Kohout.
0: Dan, ty vole, ne Kohout, to je blbost, že ho přejmenovali.
1: Dan Kohout je dobrý.
0: Přejmenuj Kohouta, ty vole, no, to nejde.
1: Slepička.
0: No. Hele, Jene, prosím tě, pojďme k věci.
1: Pojďme, ano,
0: tvoje
1: tak.
0: Profese, to je důležitý. Takže, já to zkusím a ty mě budeš opravovat, jo?
1: Já jenom chci říct, že to působí strašně složitě, ale vlastně je to strašně přirozený vývoj. Ty profese.
0: Jo. Takže nejdřív vystudovaný herec.
1: Ano.
0: V Ostravě, říkám to správně.
1: Ano.
0: První štace Olomouc.
1: Ano.
0: Divadlo.
1: Ano.
0: Druhá štace, seš Lpavě teda, ještě aby jsme to tak jako zaokrouhli.
1: Ano.
0: První štace Olomouc, nynější štace vlastně už ne Pardubice.
1: Ano.
0: Ne, ale do poslední chvíle.
1: Do poslední chvíle Pardubice. Po 16 letech jsem odešel z Pardubického divadla.
0: Ano, a teď jsi na volný noze.
1: Teď jsem na volný noze.
0: Tam je problém, že ti furt na ní někdo stojí, že jo, to jsou taky ty lidi. Takže ano. Herec, to byla ta první.
1: Ano, to byl můj vstup. To byla první fáze.
0: A teď potom scenarista by se dalo říct, režisér.
1: Ano.
0: Divadelní filmový.
1: Ano.
0: Ano.
1: Už taky. A občas si napíšu i divadelní hru. takže vlastně, no, a to je vlastně, takže drama.
0: Počkej, a už se realizovaly nějaký tvoje divadelní
1: hry? No, už se realizovaly a příští sezónu se bude realizovat. Teď nedávno jsme v divadle Radka Brzo Bohatého, se bude hrát moje komedie, tak s toho mám také radost.
0: Což je pražský rádio.
1: Což je pražský divadlo.
0: Takže do Prahy už
1: takže
0: taky.
1: Takže první pražský divadlo, tak s toho mám takovou jako radost, že taková expan, takže vlastně, protože z té hry mám velkou radost, protože to je téma, které ještě nikdo nespracoval a jsem tak zvednul ze země, jim se to strašně líbí, Romaně, ředitelce,
0: Pak se k tomu dostane, ty vole, nespěchy. To znamená.
1: Tak, ano.
0: Můj blbej dotaz.
1: Ano.
0: Bydlíš v Opavě, v Olomouci, v Pardubicích nebo v Praze? Nemusíš říkat přesnou adresu.
1: Praze.
0: Praze bydlíš.
1: Já už dlouho bydlím v Praze, ale dojížděl jsem do Pardubického divadla.
0: Jasně.
1: Zdravím pardubické kolegy, kteří
0: vlastně,
1: se mnou dojížděli.
0: Vidíte, to mě vlastně mohlo dojít, protože Jan nejel autem, jel městskou hromadnou sem
1: Rádia Beat. No, tak to řekne.
0: A volal mi těsně předtím, že se zdrží, ale tady uvidíte, že on jak v tom svém uměleckém světě dokáže najít souvislost.
1: Můžu to doplnit. Já jsem si teď zapamatoval Mrtvoly. Já jsem věděl, že mám vystoupit na zastávce Mrtvoly. Jako hřbitov, krematory. A teď pokračuju, že? A řekni
0: no,
1: to.
0: No, že tu souvislost a, máš jako...
1: Protože jsem dostal, ano, dostal jsem instrukce od kolegyně nádherné vystup Vinohradské krematorium. Strašnické krematorium.
0: Strašnické.
1: Ano. A já jsem si řekl, jasně, tak to
0: tak si to dal na Vinohradský hřbitově. No, ale...
1: A,
0: právě tady je ta souvislost, že ti to sedí.
1: Ano, přesně. A v ten den, ten blbej moment v té tramvaji, kdy jsem se zamyslel, že mě něco napadlo, tak se ozvalo v tom hlášení v té tramvaji Olšanské hřbitově.

0: Nebo něco takového. No, a já, mrtvola, jasně, vystupuju, že jo. Teď jsem vylezl z tramvaje a říkám, to jsem já jinak. No a už jsem viděl tu odjíždící tramvaj a tím to vzniklo, no.
1: Ano, tady
0: ale
1: jsme,
0: vlastně, ano, takže tak.
1: Tady jsme obklopeni vůbec, jako tichými místy. Já jako v úctě ke všem.
0: Ano, ano, je dobré se tady soustředit na zastávky ano, ve vašem okolí.
1: To je jedna věc a druhá věc, to přináší určitou výhodu, protože já když jdu hulit tady, jo, ven, tak my jsme takhle přes tu hlavní přímo proti tomu strašnickému krematoriu. A tam takhle koukáš s tím cigárem a říkáš si, tak Kohoute, tohle je tvoje poslední stanice. Tramvaje nebo autobusu, to je jedno. Tady aspoň člověk vidí, co ho čeká.
0: Ano, ano. To...
1: Prosím tě, my si teď pustíme první písničku, kterou jsi vybral ty. Ta písnička se jmenuje Chci tě motivovat. Od kapely Reddy Kirken.
0: Ano.
1: A proč jsi vybral na začátek tuhle písničku, to řekneš po chvíli.
0: Dobře.
1: Protože je důležitá pro tebe.
0: V životním...
1: A to nebudu prozat. Ano, v životním dalším pokračování.
0: Ano, ano, ano.
1: Abych tak řekl. K jednomu k tvému velice důležitému počinu.
0: Ano, ano.
1: A nebudem prozrazovat.
0: Dobře, dobře.
1: Jdeme na to.

0: Rocková zpovědnice na Rádiu B.
1: Mým dnešním hostem je Jan Musil, přejmenovaný na Jan Musil. Teď vymyslel takovou přesmičku, aby vás to nemátlo. V každém případě oficiálně umělecké jméno je Jan Musil, přejmenovaný.
2: Ano.
1: Je to tak?
2: Ano, je to
1: tak. Jsi na to hrdej.
2: Omlouvám se všem posluchačům.
1: Oni to určitě odpustí. Pouštěli jsme si Reddy Kirken, Chci tě motivovat, skladbu. Mm-hmm. A ten název té skladby a samotná ta skladba je složená pro určitý projekt, ať furt nemluvím já, to je tvůj večer, tak vysvětli, jaký projekt, proč je tato píseň, proč se takhle jmenuje a tak dále a tak dále.
2: No, je to titulní píseň k našemu filmu, k mému filmovému debutu Ovce žerou první a vzniklo to vlastně úplně spontánně, kdy já jsem vlastně chtěl takový hit do titulku jako na konci toho, na konci toho filmu, protože to
1: tak omotiv... To je ta závěrečná.
2: Tak, chvíli. Tak. A a vlastně jsem nechtěl, tak ten film celý vznikl v Pardubicích, blablabla, a Reddy Kirken jsou pardubická kapela, že jo. Tak jsem volal Michalovi frontmanovi z kapely, Michalu, no, ještě mi padlo jméno.
1: Si vzpomeneš, on ti to odpustí.
2: Michalovi Mrázovi, dobře to říkám.
1: Já, Michalovi Mrázovi, no,
2: ano. A říkám mu, ahoj Michale, prosím tě, já mám takovou, jako to, já bych to film a jestli nemáte, jo, on říkal, no to je skvělý, protože nám teď vychází album, tak já ti pošlu a tam si nějakou vybereš a dáme to do toho filmu. A říkám, no tak to je skvělý, tak poslal to album, no mně se žádná nelíbila. Nebo takhle, mně se líbily, ale neseděli mi do toho filmu.
1: Jasně, jo, jako, nehodili se prostě.
2: Tak, já jsem nechtěl, aby to bylo prostě, aby prostě běžel film a pak to bylo úplně najednou vytržený a hrál tam jako písnička jenom protože tam jako je a protože to marketingové nějak jako... Říká, Michale, mě to tam vůbec nesedí ani jedna, jakože jsou super ty písničky, ale mě do toho filmu. Říkám, no jo, no. Říkám, hele, tak pojďme složit písničku. A on říká, no máš nějaký, no já jsem něco napsal, tak a tam jsem se stal.
1: Počkej.
2: Takže já jsem,
1: Jane, no. To znamená, ty jsi mu přece musel říct, o čem ten film je, filmu, no já, aby se trefil.
2: No já jsem mu poslal tu finální verzi střihu.
1: Ano.
2: A jestli se mu to vůbec líbí ten film, jestli do toho chce jít, jestli se chce na tom jakoby podílet, on říká, že jsem to strašně líbil, protože je hrozně vtipný. No a prostě jsme spolu zasedli, já jsem nahodil nějaké první verše, vlastně jsem psal poprvé jsem psal vlastně text písni, nikdy jsem to ještě nedělal.
1: Takže jsi se taky obohatil.
2: Takže jsem se taky obohatil a poslal jsem to Michalovi a byli jsme domluveni, a říká, Michale, kdyby to bylo jako blbý, tak mi to prostě řekni a napíši, uděláme to jako jinak. Já jenom chci, aby tam byly tyhle ty, protože mám pocit, aby to, protože jsem psal scénář k tomu filmu, tak aby ta poetika zůstala i v té písni, že jo. Ale klidně to uprav, protože ty jsi muzikant, že to. A on říká, hele, to je dobrý, já to jenom trošku popravím. A vlastně spolu jsme napsali ten text k té písni, který vlastně, a vzniklo to strašně jako lehce, a oni s klukama zasedli a hrozně rychle vznikla ta písnička a videoklip jsme pak natočili k tomu a mám z toho velkou radost, no. Takže vznikla písnička Chci tě motivovat.
1: Chci tě motivovat.
2: Ano, protože ten film je o motivačních řečnících.
1: Tak,
2: to jsem zapomněl říct,
1: tak.
2: To je důležitý.
1: Tam jsem to chtěl trošku naprdnout, aby bylo... Aby ta souvislost tam byla.
2: Je to tak,
1: jako
2: no.
1: Máš úžasnou souvislost s dnešním příjezdem. nevystupuješ na stanici Strašnické krematorium, ale Vinohradské hřbitovy, kde ta souvislost je. A teď už jsme se dobrali i týmu umělecký souvislosti. Takže jaký je to film? O čem to je? To je na dlouhou řeč, že jo? Tak to si povíme za chvíli.
2: Dobře.
1: To je další oblíbená kapela, je Vítkovo kvarteto, která to mě pobavilo, jsi říkal.
2: Já jsem to nedávno objevil a zdravím producenta Pavla Váchu, který mi to pustil.
1: To znamená, krátkou dobu znáš kapelu Vítkovo kvarteto.
2: No, asi třeba rok. Já jsem barbar. Prostě jsou kapely, které ti utečou.
1: Jo, je to divadelní filmový režisér, ale Vítka čezná jenom rok. No, je co to, mám na to říct?
2: Omlouvám se. ale pozdě, ale přece.
1: Pozdě, ale přece.

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Roková spovědnice na rádiu B.
1: A Jan musel přejmenovaný. Já to budu říkat.
2: Jo, to ten, je super.
1: To umělecký, jak můžu říct, protože je to fakt baví. Hele, my jsme si pouštili Ready Kirken a ty si vlastně jenom zatím naznačoval, že to je písnička závěrečná, takzvaná titulková, tohoto filmu, ale její text v podstatě koresponduje s tím obsahem toho filmu.
2: Ano, ano.
1: Když to mám říct takto. Ten film se jmenuje...
2: Ovce žerou první.
1: Ovce žerou první, já dodávám, pokud mezi nimi není vlk, ale to je třeba pokračování. Druhý díl jakoby filmové, třeba trilogie. Ale nechme stranou. Ovce žerou první. Zvláštní název. Teď hlavně vysvětli, o čem je ten film, protože to jsme zatím neřekli.
2: No, je to v podstatě o manipulaci. Pro mě je to jako že je to, když se něco bere, že hlavním tématem jsou jako tady ti koučové motivační řečníci a pokud se na ten film budete chtít podívat, tak si ho můžete na internetu už legálně půjčit. A je to vlastně, já jsem chtěl udělat trošku jako, je to můj debit, takže já jsem do toho chtěl jako říznout a chtěl jsem udělat trošku jinou komedii, než se tady běžně, než tady vídáme a vlastně miluji absurdní humor a vlastně mám rád, když se jako vážné věci sdělují nějakou jako komediální formou, že vlastně, já prostě miluju, když se dívám na nějakou scénu a teď si jako říkám, tyjo, teď bych se asi jako smát jako neměl, ale vlastně je to strašně vtipný. Je? A tam jsou prostě takový momenty, kdy já miluji, kdy Alena Doláková se postaví a úplně vážně vám řekne, nevadí, že jsem nic nedokázala, nic mě pořádně nebavilo, o nic jsem se nikdy nezajímala. Důležité je, že teď vím, co chci radit ostatním lidem, jak mají žít.
1: Teď se k tomu chci dostat.
2: A to je...
1: K tomu filmu.
2: No.
1: Takže on je konkrétně o takových těch...
2: Nejenom, ale taky.
1: Nejenom. O takových těch samozvaných... O tom samozvaném coachingu.
2: Protože jo, já si jako nedělám srandu tady z těch lidí, co něco dokázali, tady z těch, já nevím, Steve Jobs nebo Arnold Schwarzenegger, nebo tady, nebo prostě, když tady ti lidi mají přednášku, tak oni mají za sebou nějakou nějaký výsledek, úspěch. Já si dělám srandu tady z těch 20-letých prostě YouTubeových koučů, kteří vám začnou říkat, já ti ve 20 krocích vysvětlím, jak dosáhneš.
1: Počkej,
2: přesně ono, že jo?
1: Počkej. Jen vysvětli lidem, co teď poslouchají,
2: no.
1: Co to teda jakoby ten coaching je? Co to je za fenomén?
2: No, to je vlastně, to je starý jak Metuzalém, akorát se
1: no
2: to...
1: No u nás
2: to,
1: moc ne teda.
2: Ale, ono vlastně to všechno vychází, vlastně první, pokud bych měl být hodně radikální, tak vlastně první coach byl Ježíš, jo, jako, když to řekl takhle, jo,
1: no to...
2: protože ono to vlastně furt je dokola to stejné, on vlastně říká hezký věci.
1: Jak má člověk žít.
2: Tak, ale jenom to jako se furt rebranduje, jo, pak v Americe to v 50. letech vlastně začalo trošku a vlastně furt je to stejný a nejlepší na tom je, jak ti koučové se jako navzájem vykrádají, že jo, to je úplně jako, oni vlastně se navzájem vykrádají ty myšlenky a vždycky říkají, nečtěte žádný jiný knížky, že jo, aby to, a je to obrovský biznis a vlastně celý je to postavený na tom, že oni vám nikdy neřeknou, jako, jak to úspěchu dosáhnete, protože to každý musí sám, ale...
1: Oni to prostě okecávají.
2: Tak, a vy v tu chvíli, když to posloucháte nebo jste na té přednášce, tak se cítíte líp, že to dokážete. A o tom to je prostě prodej dobrého pocitu.
1: Kdo?
2: Ale netvrdím, že všichni jsou pozor, ale já netvrdím, že všichni jsou...
1: Někteří jsou i šikovní.
2: Někteří říkají velice dobré věci. Já si dělám, znovu říkám, já jsem si dělal v tom
1: filmu...
2: Z těch rychlokvašek.
1: Ano.
2: Z těch 20 let, z těch, prostě. Jako prostě přesně tak, no, z těch rychlokvašek.
1: Kdo tyhle lidi vyhledává?
2: No, tak...
1: no kdo vyhledává tady toho kauče? To je vlastně jakoby psycholog? Dá
2: kdo,
1: se říct,
2: kdo je,
1: že
2: kdo je
1: rychle
2: někdo,
1: za
2: někdo...
1: 3 měsíce vystudovaný psycholog? Oni mají 3měsíční kurzy, že jo?
2: No, možná, to ani ne, možná.
1: Právě.
2: To mají tady ti finanční influenceři. A to je zase druhá, ještě další sektor, a to je ještě nebezpečnější sektor, že jo? Ale Kdo je vyhledává, bych chtěl odpovědět na tvoji otázku, no lidi, co jsou trošku jako nešťastní a...
1: Který se dostali do krize.
2: No, a, nebo chtějí něco, nebo nemusí být nešťastní, a chtějí něco jako dokázat, a, ale abych znovu říkám, jako někteří světoznámí, jako tady těhleti motivátoři, koučové, tak vlastně neříkají blbosti, jo, a vlastně je nejznámější ten americký Anthony Robbins, jo, to je takový opravdu pán, co lítá vrtulníkem na ty své přednášky a já nevím, do jaké míry je toto, ale teď, jak jsem se o to zajímal, jak jsem vzal ten scénář, tak tam opravdu ten asi trošku ví, co říká, protože on opravdu jakoby lítá po světě a třeba zachraňuje lidi, co chtějí spáchat sevraždu a takhle, jo, tak tam, to je, tam jsme trošku jakoby, ten prokazatelně asi jakoby lidem pomáhá a četl jsem o něm nějakou knížku, kde nějací dva podnikatelé hodně jako říkali, no to bude blábole, co, tak šli na jeho školení a říkali na tom kurzu vlastně a ten kurz končí tím, že vy projdete bosí po rozžavených uhlících. Že on vás také, a oni opravdu na konci toho kurzu tomu nevěřili a prošli po rožavených kulicích.
1: Jako, aniž by cítili bolest.
2: Aniž by cítili, protože to prošli. On jim prej dokázal takhle...
1: Takže takový jogi trošku.
2: Nevím, prostě jak jsem četl, tak předávám dál, ale údajně jakoby on dokáže tyhle ty jako vám... A on říká takové věci, co jsou známý, jo, že vy vlastně, když, a to jsou zase fajn, to jsou dokázané věci, že vy, když se hrbíte, tak prostě se nemůžete cítit sebevědomě, vy se musíte narovnat, vypnout hruď, proto ten Ronaldo, ten se postaví a dá ruce, protože ono to souvisí s vaším psyché, vlastně vnitřním nastavením.
1: Sebevědomě.
2: Tak, ono to, proto ti superhrdinové jsou v tomhletom postoji, toho supermana, proto jsou vzpřímení a tu hruď mají roztaženou, protože to všechno s tím souvisí, aby byste si věřili, jo. A to oni tam, to on říká tyhle věci a to je jako prokazatelně, tohle to funguje, jo. Takže vlastně...
1: Ne, ne, čověče. Já se ráno postavím před zrcadlo, postavím se jako rovně, prohlídnu
2: se... Takže si neříkáš si, jsi skvělý, jsi krásný, dokážeš cokoliv.
1: To se říkám samozřejmě.
2: No tak proč to nefunguje?
1: To nevím, no se postavím, řeknu si to a... tu ránu pochopím, že to je prdeli.
2: Ty budeš trošku, jak znáš scénu z posledního skauta s Brucem Willisem, no. Jak on se tam ráno probudí v té kocovině v tom svém autě, vezme to zpět na zrcátko a řekne si, čurák, nic si nedokázal, stojí za hovno, nikdo tě nenávidí.
1: Já jsem
2: už vždy... nejsem blbečku.
1: Já jsem ho vždycky miloval.
2: To je skvělý film, ne, pozor, to je vynikající
1: ale,
2: film.
1: Ale prosím tě, pojďme si pustit další pecku. Ty jsi vybral Joy Division.
2: Ano.
1: Love Will Tear Us Apart. Ano. To je ikonická skladba týhletý ikonický kapely. Týhletý a pak se ještě o tom coachingu chci pobavit, aby jsme se dostali k tomu příběhu tvýho filmu. To s tím samozřejmě souvisí, protože ten coaching to je vlastně téma. To je gro tady toho filmu, který je, jak jsi říkal, komedie. Taková satyra a trošku si dělá prdel z těch rychlokvašek, je to tak?
2: Nejenom.
1: Nejenom, tak fajn, za chvíli.

0: Rádio Beat. Roková spovědnice.
1: My si teď trošku odskočíme od tvý filmový prvotiny Ovce žerou první. Ano. Říkám to dobře. Ano. Počkej, já ti musím dát mikrofon. Dobře.
2: Ano, ano, ano.
1: A teď je, zabrousíme do... Ale, Ty jsi to chtěl, já jsem nechtěl.
2: Teď jenom vsuvka, já zdravím svoji Gábinu a Jonáše. Jonáš jim mazej spát.
1: Ano, tak já teď to dovysvětlím.
2: Svého syna.
1: Ano, nechtěl jsem šťourat do soukromí Jana, jo, do jeho. A protože jsem slyšel, že si ho prej úzkostlivě hlídáš, to svoje soukromí. Jo.
2: No, tak já sdílím na sociálních sítích jenom svoji jako práci a vlastně s Gábinou, ale...
1: Ale na Rádiu Beat řekneš úplně všechno,
2: no,
1: to je rádiu, dobře.
2: Máme syna a to je všechno.
1: A toho
2: zbytek si chráníme.
1: Toho syna máš s herečkou Gabrielou
2: Mikulkou.
1: Ano. Mikulkou.
2: Ano.
1: A hezká holka, ale.
2: Ano. A ty se na to ptáš, protože jsme vybrali písničku, která bude hrát potom zápětí.
1: Ne my, ty jsi ji vybral.
2: Já jsem ji vybral a to je z filmu Slovo. A ta písnička se mi strašně líbí, tak proto jsme právě na to naťukli. Ale my jsme se bavili, dokončíme už...
1: Počkej, jakou souvislost to má... s tou tvojí Gabrielou, ta písnička.
2: No, ona tam hraje hlavní roli v tom filmu, Slovo.
1: To jsem zapomněl říct, ty vole.
2: Proto mám tebe, abys mi to řekl. a právě...
1: Poslouchá Gabriela?
2: No, já myslím, že jo.
1: No, tak to dobře. Zdravíme tady, jo, studia Rádia Beat.
2: Zdravíme.
1: No.
2: Takže vlastně Gábina mi hraje i v mém debutu Ovce žerou první. A právě se mě vždycky ptali na to, jaké to je obsadit si jako svoji partnerku do filmu.
1: To mě taky zajímá teda.
2: No a já říkám, já jsem si neobsadil svoji partnerku, já jsem si obsadil hlavně výbornou herečku. Tak.
1: A to z toho dobře vyklous, no.
2: Ne, a tak jako, pozor, pozor, já jsem na tohle hrozně přísný, navíc to byl můj debut, a to, kdyby to jako nefungovalo, to já jsem měl fakt jako náročný casting, a kdyby to fakt nefungovalo, my jsme měli čtené zkoušky, hraje tam Honza Dolanský, Alena Doláková, Michal Balcár, Gábina Mikulková.
1: Michal Balcár, výborný herec.
2: Vynikající, je tam v hlavní roli a myslím si, to je pro mě jako český Joaquin Phoenix, to je ten herec, co hraje Jokera třeba. A to je opravdu jako pro mě, to je absolutní, to, co tam, vlastně všichni jsou tam skvělí, jo, ale ten Michal je tam v hlavní roli, takže tam je logicky nejvíc a to je takovej ten, já teď budu používat fotbalové názvy, že můj syn je fotbalista, takže to je ten útočník, to je ten jako, to prostě 2 hodiny se chceš na něho dívat a jenom se na něho chceš, to je ten Matthew
1: čekáš, kdy dá gól.
2: Přesně, ty prostě, to jsou ti herci do hlavních rolí. Jo, ten Michal, já třeba, jestli takhle můžu večer zalobovat, jo, tak protože teď probíhá nějaké nominace na Lvy, jo, tak myslím si, že jako Michal by si minimálně nominace jako zasloužil, protože to, co ten Michal v těch, jako tam předvádí, tak je fakt jako neuvěřitelný. On je chameleon, fajně se na ten film podívejte.
1: Já jsem film neviděl, přiznávám se, ale... Z těch recenzí
2: hodně ho
1: jsem
2: chválí.
1: Pochopil, že ho hodně chválí.
2: Ano, ano, všichni jsou tam výborní, třeba ale jako, já, tam jsou výborní všichni, třeba Honza Dolanský, tam prostě Honza Dolanský hraje jako právě tady toho manipulativního kouče a prostě Honza pochopil, že má jako roli, kterou si může strašně dát a zhostil se toho úplně jako fantasticky. Na premiéře jsme to tam byl úplně... Vsuvku? Ano, máváš?
1: Mávám technická.
2: No.
1: Jako režisér.
2: No.
1: To s tím souvisí, s tím Dolanským. Ty jsi jim nechával volnost k improvizaci těch jejich rolí, nebo
2: já,
1: ne?
2: Ne, já to mám takhle, jo.
1: Takže tak to z toho jakoby vyplynulo.
2: Já to mám takhle. Já tím, že jsem herec, tak si myslím, že umím mluvit s herci a nebojím se s nimi mluvit a vím, co jim mám říct, abych je jako otevřel a ne zablokoval. A my jsme měli čtené zkoušky, na kterých, díky kterým se i zjistilo, že tady to funguje.
1: Takže i opravuješ scénář.
2: No jasně. A ve chvíli, kdy už je to jako všechno jak schválené, tak já už jim to takzvaně jako dávám a už jim říkám, hele, už je to vaše a už to jako, už si to jako, už mi to jako schválně říkám, ukradněte, jo. Už vlastně, a kdyby tam bylo něco navíc nebo něco, spíš škrtám. Já ke svým scénářům nemám žádný vztah, jak se říká, jako, že...
1: Seš docela na tom dobře. Já ve svém životě škrtám už spoustu věcí.
2: Vůbec se s tím nemažu. Ve střižně mě zdravím mého výborného střihače Matěje Berana, tak ten s tím, já se vůbec, jako když to je ukecaný, nebo to, tak já to vyhazuju ven. Vůbec k tomu nemám žádný sentimentální vztah, to je to slovo, co jsem hledal. A prostě, protože všechno musí sloužit tomu filmu. Aby to fungovalo, aby to prostě šlapalo.
1: O tom filmu totiž, no. Ty jsi mi ještě normálně tě další hodinu donutím říct, o čem to je, tak
2: no já to vlastně tak trošku říkat. Já to tak trošku říkat nechci, protože chci vzbudit zvědavost.
1: Ale no, nemyslím jako scéna po scéně, ježišmarja, tak to taky nemyslím. Ale obsah toho filmu v tom smyslu filozofie toho filmu, než aby no prozazoval, o čem
2: no
1: to je.
2: Já jsem si totiž do toho jako, já spíš...
1: Jere. To potom. Další hodině. Zpátky k té písničce Slovo.
2: Ano.
1: A k tvý partnerce, to je žena?
2: Partnerka.
1: Partnerka.
2: Ano. Zatím partnerka.
1: Partnerka. A chystáte se?
2: My si z toho děláme trošku legraci, že v 50 za odměnu.
1: Takhle to dáte. A ta Gabriela...
2: Mikulková.
1: Mikulková, tvoje partnerka, kterou zase znovu zdravím.
2: A Jonáše, hraje, který asi taky poslouchá.
1: Ano, a Jonáše, samozřejmě Jonáši, nazdar. Tak ta hraje v tom filmu Ovce žerou první jakou roli? Taky hraje kaučku.
2: No, takovou neúspěšnou.
1: O tom si popovídáme za chvíli. Tak to slovo dáme.
2: Tak jo, tak dejme...
1: Pozor, slovo bylo celou tu dobu. Teď dáme píseň, která se jmenuje Slovo, přátelé.